0: Český rozhlas, rádiovej.
1: Děláme vlny.

Can't always

0: catch my drift, drift, drift.
1: Rádio Wave. Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme

kudy, slyšel jsem už tolikrát. Lepší už to možná nebude, tak se s tím smiš. Úzko se mi i mrvé, rady skočit na ksicht. Ale makám na tom. Každý týden mám terapii. K tomu nějaký prášky, na který bych neměl pít. Třeba jednou bude dobře, třeba bude líp. Ale často jsem v tom namočený, často lové líp. Moje tvář má známý chlast. Prášky, revival, píp. Je mi jedno, jestli tě to nerez, nech mě na pokoji, nech mě žít. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, že mohlo by stačit. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, na truc se do smrti mračit. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, na další milion se budu muset připravit. Nebuď smutný, slyšel jsem už tolikrát, chápu, nemůžete si pomoct, nejde to zastavit.

ubíja ma to až na dno. Opadávam so stromami, je mi chladno. Otváram oči, vonku slnko a detský smiech. Štípe viac jak na ranách liech, farby šednú. Spomienky blednú, fajčím siedmu, odmietam jedlo. A ty chceš, aby ma to prešlo, ja viem iba jedno. Dnes nebudem tu, uvidíš ma zajtra, ale to už tu nemusím byť.

some really.

0: Český rozhlas. Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny. Děláme vlny. Too many stripes,

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
1: Do I have to tell you again to close that fucking door?

0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
1: Dnes od 12 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
3: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Joshua Idehen nebo Joe Mama s trackem Let's Go Home, pa, pa, pa, pa, tak to je ideální hudební start na nedělní probouzení. Poslední vteřinky nás dělí od dnešní 8 hodiny ranní. Já vám přeji krásné a příjemné vstávání. Dobré ráno. Martina Foldynová za mikrofonem až do dnešního pravého poledne. Tak pojďme k další muzice. Před námi možná už trošku energičtějších položek. Třeba hudebnice Addison Rae nebo má velmi oblíbená formace ze Skandinávie. Tady jsou Boko Youth.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

americká hudebnice, příležitostná herečka a taky velká TikToková hvězda. Tohle je Addison Rae na skladbě High Fashion, teď ve vysílání Rádia Wave. Ještě předtím švédská formace Boko Youth, která tedy na začátku začínala spíš jako solový projekt, dneska už se rozrostla do podoby širší kapely, tak to byla muzika, se kterou jsme započali začátek mé dnešní směny u nás na Rádiu Wave v neděli srpna. 6 minutek po 8 hodině raní je v tento ok.

Bude to třeba taky redakční obsah Rádia Wave, kam se tentokrát zařadí ukázka z pořadu Nádech z naší studovny nebo Podhoubí, takže tematicky zase velmi rozkročeno v následujících hodinkách až do 12. hodiny. Nabídnu kulturní tipy, ať si můžete vybrat nejenom pro tento víkend, spíš pro ten týden následující, ať se na to můžete hezky připravit. No a teď už vám pustím další muziku, za chviličku domácí Kalin, taky Pigment, no a teď už Darko Don, pražský rapový dancehall umělec, který byl i vyspovídán v rámci našeho podcastu Excalibur, tak pokud byste chtěli, můžete kouknout na YouTube Radia Wave.

Tolik hudebník rapper Kalin se skladbou Wo, takové povzdychnutí, možná taková hezitace, citace, zvuk prostě v názvu teď v nedělním ránu na Radio Wave 8 hodin 15 minut k tomu. No a pokud někdo z vás někdy chodil po horách, respektive se třeba i díval pouze z pohodlí domova na dokumenty o horách, tak dost možná tušíte, kdo byl nepalský alpinista Nirmal Purja. Jeho dětským snem byla služba v armádě, postupem času ale zjistil, že ho nejvíc táhnou hory. Právě nepalský alpinista Purja, který vylezl všech 14 nejvyšších vrcholů světa, a to v rekordním čase, v tomto týdnu zemřel. No a spolu s dalšími 9 horolezci je zavalila lavina na pakistánské hoře Broad Peak. Pokud by vás zajímal jeho život víc dopodrobna, můžete si už teď přečíst jeho profil, který se nachází na stránce irozhlas.cz v sekci Zprávy svět. Rozhodně doporučuji, pokud se o jeho osobu, o horské výstupy zajímáte, protože je to v skutku poutavé, zajímavé čtení. Já můžu lehce načrtnout, že Purja se narodil v červenci 83 v Nepálu. Rozhodl se v roce 2003, že vstoupí k armádě, což byla vlastně taková nepálská sekce bojující po boku Velké Británie. Tady byl členem 6 let, potom mu nabídli, aby měl na starosti speciální operace, což byl vlastně první Nepálec v historii, kterému byla tato možnost nabídnuta. On přijal a vlastně díky službě potom nakonec získal i britské občanství. K samotným horám ho to začalo táhnout v prosinci 2012, kdy se v rámci dovolené vydal do základního tábora nejvyšší hory Mount Everest. No a ještě ve stejném roce potom zdolal svoji první horu, více než 6000 metrů vysokou Lobuš East. No a s horolezectvím ve volném čase potom pokračoval a už v roce 2016 měl pověst jednoho z nejlepších alpinistů v zemi. Zároveň taky zvedl debatu o bezpečnosti masové turistiky na Everestu, když zveřejnil fotografii se zástupem lidí na jeho vrcholu, což myslím, že pro spoustu z nás, včetně mě, vlastně byl takový výrazný první impuls toho začít vnímat, že některé horské výstupy, zejména na nejvyšší horu světa, nemusí být úplně v pořádku, co se týče množství lidí a nějakého davového působení právě v tom horském prostředí, takže jeho fotografie je taková ro přímo z místa, kde je velká fronta pro výstup na Mount Everest. Myslím, že zaznamenala spoustu pozornosti a byl to vlastně i první moment, kdy jsem zaregistrovala jeho osobu pravděpodobně já sama. Pokud byste si chtěli připomenout jeho život, ještě stále můžete vidět dokument 14 vrcholů Nic není nemožné, který byl v roce 2022 zveřejněn třeba taky na platformě Netflix, takže o jeho rekordu, který pak v rámci jeho života v roce 2019 přišel, se můžete přesvědčit právě v rámci tohoto dokumentárního snímku. No a připomínám, že jeho profil si můžete přečíst na serveru irozhlas.cz, připravila ho autorka Jana Václavíková. No a my na Waveu zpátky k muzice v následujících okamžicích, třeba Idols nebo slovenský hudebník Fulcrum.

0: zpítečná britská kytarovka. Tohle jsou Idols se skladbou Rabbit Run, které jste dokonce jen přednedávnem mohli slyšet na jejich velkém koncertě v Praze ve Fóru Karlín. Tak pokud jste byli, doufám, že jste si koncert užili. No a kdo ví, třeba si můžete užít i nějakou jinou podobu kultury.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V neděli 2. srpna nabízím pozvánku pro návštěvu výstavy a zaměřím se na Ostravskou galerii výtvarného umění, kde máte stále čas do 23. srpna, abyste viděli výstavu s názvem Bezčasí. Je to tedy kolekce děl 19. století, zejména malířství, která se řadí k předním sbírkám v kontextu celé České republiky, protože vlastně rovnoměrně mapuje vývojové proudy a tendence celého tohoto století. Výstava se zabývá výrazovými proměnami malby v dílech z prvky lyrismu, poetičnosti, nostalgie, někde na rozhraní imaginativního a realistického vidění. Zároveň jsou prostoupena atmosférou zvláštního pocitu bezčasí, odtud se bere ten název výstavy. Autorsky je zastoupena třeba Václavem Brožíkem, Alojzem Bubákem, Vojtěchem Hinajsem, Antonínem Machkem, Amálií, Kvidem a Antonínem Mánesovými nebo Juliem Mařákem. Celá řada dalších jmen k vidění právě v rámci aktuální výstavy v Ostravské galerii výtvarného umění. Výstava s názvem Bezčasí k vidění do 23. srpna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
3: Poslouchejte nejnovější díl znovu, dnes od 13:00 odpoledne na Rádiu Wave.

0: legendy japonského technopopu na vlnách Rádia Wave. Formace Perfume s trackem Ima, ukázka z jejich poslední konceptuální desky teď na vlnách Rádia Wave. A to v neděli 2. srpna v 8 hodin 41 minut k tomu konkrétně v tento okamžik. My se rovnou posuneme k další hudbě, ale nebudeme chodit příliš daleko. Zůstaneme minimálně pro mě teď pro tyto chvíle v domovské Praze. V polovině května vydal pražský rapper Cringe Prince své druhé studiové album Toxic 12. No a přesně o 2 měsíce později, tedy v polovině července, se znovu přihlásil o slovo s další novinkou. Spirit of Truth je totiž deska inspirovaná šílenými náboženskými kazateli, což vlastně prokazuje třeba hned úvodní track Svaté písmo. Tu desku kompletně produkoval dosud neznámý DJ Super Scam aka Zdeněk Grossman, který své beaty vlastně staví na takových soulových samplech a do tracku často pouští různé samply z filmů s náboženskou tematikou. Za mě osobně zajímavý koncept a vlastně i zajímavé v kontextu Cringe Princeovy tvorby, který si častokrát stavěl na tom, že veškerá jeho produkce a vlastně vytváření desky od začátku až do konce je čistě na něm, takže vidět i album, které pro něj alespoň co se týče hudby poskládal někdo jiný, je vlastně taky zajímavý koncept. No a připomenu, že už je to tady nějaký pátek zpátky, ale Cringe Prince dorazil i k nám, aby odehrál Phono Session, v rámci které nabídl třeba i svůj klasický pravidelný freestyle, tak pokud si ji chcete připomenout, můžete to udělat na YouTube Rádia Wave. Tady ukázka jeho aktuální tvorby, a to i s osobní zdravicí.
1: Serus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8, právě posloucháte Rádio Wave.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Radio Wave.

Ladíte víkendový On Air na vlnách Rádia Wave. 8 hodin, 51 minut k tomu v tento okamžik je 2. srpna. Martina Foldinová za mikrofonem až do dnešního pravého poledne, do dnešní 12. hodiny. No a co nás čeká teď do 9? Další výtečná muzika. Belen Sebastian nebo třeba původem olomoucká, dnes už spíšero-pražská kapela Midnight Swimmers s trackem Mistakes. Midnight Swimmers můžete i velmi dobře pamatovat z hitparády neobjevených Rádia Wave z našeho startéru. No a s další muzikou pokračujeme i po 9. Pak třeba slovenští Berlin Manson nebo Helika. No a taky rovnou prozradím, že po té 9. na řadu přijde konečně i nějaký ten redakční obsah Waveu. Tentokrát to bude ukázka z našeho pořadu Nádech.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Je tady další nedělní hodinka vysílání na Radio Wave. 6 minut po 9. hodině za námi Berlin Manson nebo třeba DJ H a Helika na tracku Lucille. Teď na vlnách Waveu ještě.

Kulí Gajou Poupětovou, tak pokud vás zajímá aktuální téma nádechu, posečkejte, dozvíte se později po 9. hodině, taky nabídnu nějaký ten kulturní tip, nebo třeba prozradím, jakou knížku mám zrovna teď rozečtenou a ráda bych vám ji doporučila. Teď už ale brněnský zpěvák Jan Svatbík, a.k.a. Jan Trej, který se na nové skladbě vrátil k vlně veder teď, které nás provázejí dost možná, ať už v červnu nebo teď v rámci srpna, konce července. No a skladba Heatwave, tak to je zase spolupráce s Filipem Zadražilem, což je hudebník, který se ukrývá pod pseudonymem Essay. Tahle silná spolupráce na domácím poli teď před námi. Heatwave, tady jsou Jan Trej a Essay.

Porsche Boy ven a taky 5-8G. Zpívají, rapují o tom, že musí dělat hudbu non-stop. No a pokud já osobně něco musím dělat skoro non-stop, tak je to čtení knih. Pokud to máte podobně, tak mám pro vás jeden literární tip, protože právě teď mám osobně rozečtenou hodně intimní a krásnou knížku od bulharského autora, spisovatele Georgi Gospodinova, který vlastně je prvním držitelem Mezinárodní Bookerovy ceny v rámci právě bulharského kontextu. Je to autor, který není moc často překládán do češtiny, ale zmíněná knížka, nebo teď bude zmíněná knížka Zahradník a smrt, které vydalo nakladatelství Argo v Česku, tak přeloženo do češtiny je. Je to tedy zrovna tento titul, který mám rozečten. Je to kniha, která je vlastně velmi intimní, velmi osobní, jak už ten název vypovídá, tak se potýká se smrtí. No a je to velmi osobní příběh, protože sám autor Gospodinov se tady vypořádává se smrtí svého otce. Jeho otec byl zahradníkem, proto i ten název, a prochází s vámi vlastně na poli ani ne moc dlouhé knihy. Je to dohromady nějakých ani necelých 200 stran, které se čtou velmi pomalým tempem, takovým rozvolněným tempem, protože třeba já osobně si to musím velmi dávkovat. Je to kniha, na které se tedy vypořádává se smrtí svého otce, vrací se zpátky konkrétně do těch momentů, které s ním prožil, ať už to bylo obcházení lékařů, ať už to bylo strávený čas na lůžku vlastně v posledních 2 měsících v rámci jeho diagnozy, což byla rakovina. Je to vzpomínání na nějaké časy na dětství. Je tam spousta rovin, které tato knížka nabízí. Je to pro mě osobně velmi emocionální kniha, sama jsem ji ještě nedočetla, zbývá mi menší polovina, typuji. Je ještě přede mnou, ale už teď vím, že to budu doporučovat, kudy budu chodit. Já jsem na tu knížku vlastně úplně poprvé narazila v rámci akce, která se koná každý rok napříč celým Českem, a to je Noc literatury. Noc literatury v loňském roce proběhla taky v Praze, v hlavním městě, a já jsem se rozhodla vypravit se právě do sekce, kde se rozebírala a předčítala bulharská literatura, a byl to zrovna tento konkrétní titul Zahradník a smrt, na který jsem tam narazila, a museli jsme si jí tu knížku hned v papírové kopii koupit rovnou domů. No tak já jsem se k ní přes všechny resty, které mám v knihovně, konečně teď dostala. Mám velkou radost z toho, že tu knížku konečně čtu. Mimo jiné má taky velmi krásnou obálku, takže taky doporučuji kouknout rozhodně, pokud se věnujete literatuře a ještě jste Gospodinova nečetli, tak doporučuji Zahradník a smrt. No a rovnou můžu doporučit i další ročník Noci literatury, který opět tato noc proběhne v rámci celočeského kontextu, nikoli pouze v hlavním městě. Noc literatury se letos bude konat 16. září ve večerních hodinách mezi 18. a 23. hodinou večerní. Pokud vyrazíte v Praze, tak letos to bude na Praze 7 v oblasti Holešovic, a jak už jsem zmiňovala, ten start bude zhruba kolem 18. hodiny a různá čtení budou probíhat na různých lokalitách, vybraných lokalitách, vždycky po půl hodině. Takže doporučuju, to je i nějaké doporučení pro kulturní event, literární event, který můžete navštívit, a pokud budete chtít sledovat podrobnosti, tak určitě doporučuju webové stránky nocliteratury.cz. Třeba tam natrefíte na tak silný a emotivní knižní titul, jako je zrovna Gospodinův Zahradník a smrt. Teď další muzika před námi, ať to trošku rozveselíme, tak RuPaul s trackem Black Butter.

0: Vítězný projekt hitparády neobjevených rádia Wave Starter v předchozím ročníku. Kapela Meluzína se skladbou Hlasy Meluzín teď na Waveu. No a před námi Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát nabízím jeden festivalový tip, který se dotýká Plzně, protože opět po roce můžete navštívit festival Inspiral Garden, který se letos vrací vlastně už po sedmé. No a jeho program bude probíhat mezi 3. a 8. srpnem. Tyto data promění Šafaříkovi a Smetanovi sady v Plzni v takový živý komunitní prostor plný hudby, DJ setů, debat, street foodu nebo třeba designu, protože součástí programu bude taky oblíbený street food festival Babylon na Plotně nebo třeba i Mint Market s tvorbou lokálních designerů a tvůrců. Inspiral Garden vlastně dlouhodobě propojuje alternativní kulturu s místní komunitou a z veřejného prostoru pak vytváří takové místo na setkávání, sdílení různých nových zážitků. Opět stejně jako každý rok je vstup na festival tradičně zdarma a pokud by vás zajímal kompletní program, tak určitě koukněte na inspiralgarden.cz, kde se můžete hezky proklikat celým programem. Když ho mám teď otevřen, tak můžu sama za sebe říct, že jsem dlouho neviděla takto pěkně městsky zpracovaný festival už od toho, jak vypadají webové stránky, po to, jaký je obsah letošního line-upu. Třeba už hned zítra, v pondělí 3. srpna, si v Plzni můžete zajít na formace Pexeso, Marcel Gidot's Holy Crap nebo na kytarovku Good Times Only. Hned v úterý 4. srpna vystoupí má oblíbená kapela Taige, taky slovenská hudebnice letos Monikou nebo Camila Sparks, pak koukám třeba na středu 5. srpna. To jsou v programu Matyášovi kamarádi, Metamont, Marie April, Gufrau. Ve čtvrtek 6. srpna Wild Tides, Leocardo, Dinapro z Německa. V pátek 7. 8. Temný Rudo, Simi Livin Life. V sobotu 8. 8. kdy festival končí Zandom, Erika Rain nebo Fulcrum, takže silný slovenský hudební line-up. Mimo to výteční DJs, ať už přes den nebo ve večerním čase. No a taky řada debat, na které si můžete zajít třeba hned zítra v pondělí 3. srpna. Je to debata s názvem Garden Talks, město jako událost mezi slavností a každodenností. To probíhá třeba ve spolupráci s Pěstuj prostor. Kdyby vás zajímalo, můžu zmínit třeba i úterý 4. srpna. Tady proběhne debata na téma, jak dělat kulturu mimo Prahu. Velmi důležitá otázka pro regiony, takže pokud vás to zajímá, celá řada inspirativního programu na inspiralgarden.cz koukněte.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán. Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Kapita. Kata, gata,
1: kata. Jo. El animal.

0: čeho všeho se skládá takzvaný dobrý sex? Tak přesně o tom si kolegyně Lucie Zajda povídá v nové epizodě podcastu Nádech se sexkoučkou Julií Gajou Poupětovou. Proč je užitečné vědět, jaký typ sexuální touhy máme a co je vědomé erotično? Celý díl už teď můžete najít na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas i na všech ostatních podcastových platformách. Před námi je krátká ukázka.
1: Ale taky jedna z klíčových komponent jakoby spokojenosti se sexuálním životem. Jednoznačně schopnost komunikovat o sexualitě, dovednost, kterou rozvíjíme, která se prostě vyvíjí s věkem. A další důležitý atribut je se učit. Být ochotní se cítit trapně, být ochotní ustát nejistotu, která je strašně moc lidem v sexualitě nepříjemná. To je number one, prostě nepříjemný pocit. Ale být schopni ustát nejistotu znamená být schopni se učit. Jo? Protože tam já se začnu ptát a nevědět je v pořádku. Tady jde určitě o to si říct vlastně sami sobě možná nejdřív, udělat takový jako vnitřní revizi toho, proč vlastně ten sex dělám. Když vím, proč to dělám, tak jako si můžu líp říct, dobře, jak se k tomu můžu dostat. To, co mi vlastně u toho sexu dává smysl, tak jak se k tomu můžu dostat. A já můžu zjistit, že tradiční pojetí sexu, že oba dva jsou ve stejnou chvíli vzrušení, oba dva by měli dospět k orgazmu, ideálně ve stejnou chvíli, no tak to je hodně jako těžký akrobatický cvičení. Má smysl si to říct mimo, co se mi líbí. Chce to uvolněné prostředí, neutrální prostředí, mít nějaké začínací věci, mám pro tebe prostě pár věcí, které bych s tebou ráda sdílela. To je první věc. Druhá věc. Připravit se na to, že to bude složitý rozhovor. Je potřeba umět vést složitý rozhovory. Jo? A třetí věc. Já učím svoje klienty, vytvořte si vhodné podmínky, za jakých se vám o tom bude dobře mluvit. Existují krásné studie i dlouhodobé, že mindfulness přístup, jako vědomý přístup, jo, k intimitě zvyšuje sexuální spokojenost u vztahu, takže rozhodně. A vědomé erotično je něco, co dělám s tím, že experimentuju, že zkouším, že rozšiřuju a zároveň mám nějaký jako funkční stereotyp. Jo, já vím, jak inovovat, já vím, jak vypadá můj funkční stereotyp. A já občas vím, jak vypadá to, že si šáhnu pro jako lepší biochemickou polívku, jak prostě si vytáhnout ten svatý grál. A to jsou tři klíčové jako pilíře, na kterých stavím já teda s klienty intimní štěstí.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: sebe své. Vařit, prát, šít a rodit. To je hudební ukázka z poslední letošní dlouhohrající desky slovenské, ale v Praze usazené hudebnice Katarzie. Ta se vlastně odmlčila na téměř 3 roky od té doby, tedy už vydala své album Pozvím a neprýdem, ze kterého posloucháte právě teď ve vysílání Waveu ukázku. Tak doufám, že vám udělala stejnou radost jako mě s dalším dlouhohrajícím albumem. No a na nás čeká další muzika. Ještě předtím, než se z rána stane oficiálně ten dopolední čas, tedy 10. hodina, Tiberius B v playlistu s trackem Lizard před námi, nebo třeba plzeňská formace Aida de Young.
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, párty i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Já vám k tomu všemu už za chviličku pustím ukázku z aktuální epizody naší studovny, kde se tentokrát věnujeme tomu, jaké to je vlastně zabývat se, věnovat se něčemu intenzivně nad rámec školy. Takže ukázka z aktuální studovny už za chviličku na vlnách Rádia Wave, ale teď zase další muzika. Třeba hudebník Saul ze Slovenska, Yawning Portal už za chviličku, ale teď výtečná londýnská reperka John Glacier, která teď vychází s novou muzikou, konečně od vydání loňského debutu Like a Ribbon. Pokud jste nahoru neslyšeli, určitě doporučuju, jeden z nejlepších debutů so far, podle mě, co se povedl v tomto století, takže běžte se přesvědčit klidně hned teď sami, my si pustíme ale ukázku její aktuální tvorby. Tady singlovka s názvem Bond Girl.

0: Tolik hudebník Saul se skladbou Predni a před námi teď ukázka z nového dílu podcastu Studovna. Jaké to je věnovat se něčemu intenzivně nad rámec školy? Dvojčata Barbora a Tereza Tomáškovi jsou finalistkami soutěže Středoškolák roku a není to zdaleka jediné ocenění, kterého dosáhli. Ve Studovně probereme, jak všechno zvládají a co jim to přináší a naopak i bere. Celý díl už teď k nalezení a poslechu na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Já vás kratičce představím. Bára je finalistkou letošního ročníku soutěže Středoškolák roku, působí v mezinárodním filmovém průmyslu od svých 17 let, pracovala jako produkční i asistentka režie na nejrůznějších projektech uvedených v kinech i na streamovacích platformách. V roce 2025 spolu založila produkční a distribuční společnost Crystalloid a letos nastoupí na právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Terka je finalistkou loňského ročníku soutěže Středoškolák roku, hraje na příčnou flétnu a studovala zároveň na gymnáziu i na konzervatoři. Získala také mnoho mezinárodních ocenění a kromě hudby se věnuje vědeckému výzkumu, například v oblasti protinádorové léčby. A letos nastoupí na třetí lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Co vám pomohlo v tom balancovat mezi tou školou, nějakým osobním životem a tím zápalem a zájmem?
2: Já jsem se to musela strašně naučit. Jako já jsem začínala právě v těch 17 v tom studiu a to bylo šílený. Já jsem nevěděla, kdy je den, kdy je noc, já jsem odpovídala na zprávy non-stop, prostě pak jsem tam i spala a bylo to jako fakt moc, too much, bych řekla. A fakt jakože, když jsem odešla po 3/4 roku, jako za tu dobu my jsme stihli udělat fakt hodně věcí, a nebo pro mě to jako byla výborná škola, vlastně, když to takhle řeknu. Ale když jsem odešla, tak jsem byla jakože a stop, teď nebudu nic dělat, teď prostě mám jenom školu a uvidím, co bude dál. No samozřejmě 2 měsíce na to prostě se založil Crystalloid, ale jakože, OK, ale ty 2 měsíce mi dali hodně, protože jsem se naučila nějak tak jako ty rovnováhy. A i teď třeba mám prostě, si řeknu, hej, dneska nic nedělám, neotevřu počítač nebo prostě odepíšu na jeden e-mail a čau. Prostě nebudu nic dělat. A je to strašně důležitý, si myslím, protože taky jako já jsem naštěstí klepu neměla jako zdravotní problémy nějak fyzický, ale psychický ano. A to bylo crazy, no.
1: A bylo to tak, že fakt jste si museli sáhnout na to dno, když to tak řeknu, na to jako nějaký vyčerpání. A až potom přišlo to uvědomění, vlastně musím se dát do pořádku. Musel tam prostě proběhnout tenhle tvrdý náraz.
2: Asi jo, určitě, asi jo. No. Jako, nevím, no, jak jinak by se tomu dal jako předejít. Ono jsme si říkali, to je tak jako neomezený ta energie, to ona vždycky přijde.
1: Jo. Přesně, to taky znám, jako když přesně mi bylo nějakých 17 až 19, tak člověk má mnohem jako větší drive, ale o to ten náraz potom může být jakoby silnější. Co byste vzkázali vašim vyučujícím? Teď už jste ze školy pryč, čeká vás vejška, tak se můžeme trošku poohlédnout. Co byste jim řekli, doporučili, vzkázali? Baru.
2: Ty, co bych jim doporučila? Zbudit zájem ve studentovi. Ale jo, to, jako my jsme měli učitele, kterým se to povedlo, jo, jako hodně dobře. Má učitelka na španělštinu, tak to jsem úplně milovala a naše třídní taky. A pak samozřejmě tam byly učitele, kteří byli jakože mech, já se to jdu odučit a čau, nechcete nic po mně, že ne, nechcete, tak dobrý. Takže já si myslím, že taky jako balanc jasný, a že ne, asi každý to má vyloženě, že chce jako motivovat ty studenty, asi nevím, tak třeba, když jako teda nechcete motivovat, tak jestli máte učit, no. Já si myslím, že ta motivace je strašně důležitá.
3: Já bych vzkázala jenom, že fakt děkuju za to, že mi to umožňovali studovat ty 2 školy a do toho dělat výzkum, protože to fakt není standard.
2: No to je hezčí, no. Tak já se přidávám.
1: Ne, tak je to jako častý téma. Vy jste měli štěstí a jsem za to strašně ráda a nemají ho všichni. Prostě určitě spousty aktivních studujících, kteří narážejí na překážky přesně v podobě nějakých vyučujících, kteří je nemotivují a tak dál. Takže to jsem ráda, že to zaznělo a jsem ráda, že jste to měli takhle tolik podpory vlastně od té školy.
4: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna
5: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

President.

0: Cosmos Midnight a TK Maidza na společném tracku Bang My Line teď na vlnách Rádia Wave. No a já mám pro vás jednu zprávu spojenou vlastně s jedním konkrétním říčním tokem u nás v Evropě a řeč bude o Dunaji. Dunaj, tak to je po Volze vlastně druhá nejdelší řeka Evropy, 30. nejdelší celkově na světě, která protéká území celkem 10 zemí, patří mezi ně Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina, přičemž nezřídka tvoří jejich státní hranici. Ta celková délka toku činí 2811 kilometrů. A proč to všechno zmiňuju? No zejména proto, že jsem na serveru Seznam zprávy našla nový článek plný fotografií, které se věnují právě Dunaji, protože to aktuální velké sucho teď odkrylo v Dunaji pozůstatky druhé světové války, a to sice potopené lodě. Ano, na dně Dunaje se po válce údajně nacházelo asi 200 plavidel, včetně různých zničených nákladních lodí, remorkérů a taky člunů. Postupně se tedy pracuje na jejich odstranění, no a ty nízké stavy vody v řece teď nabízejí úchvatné pohledy. Skutečně doporučuju, pokud vás zajímá, možná vlastně vás ani nemusí zajímat to téma, nemusí vás zajímat řeky ani druhá světová válka, ale rozhodně koukněte na to, jak to vypadá. Je to jeden z aktuálních článků na Seznam zprávách. Je to fascinující i podívaná, když takto uprostřed řeky najednou z ničeho nic se vytvoří ostrov plný písku a vedle něj leží obrovská nákladní loď, ještě takto z historie, takže koukněte, pokud chcete. Seznam zprávy nabízejí snímky, kategorii snímky, fotky. Sucho odkrylo v Dunaji právě staré lodě, tak koukněte. No a taky jste se dozvěděli něco o Dunaji, nějaké zajímavosti, aspoň takto při neděli. Něco jste se dozvěděli.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Poslouchejte.

0: Nehledám seba ani kdo som bol. Tohle je slovenský hudebník Adam The World na vlnách Rádia Wave. No a my teď společně v nedělním dopoledni zamíříme za dalším kulturistánem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát mám pro vás jednu v skutku originální pozvánku na přednášku, které se můžete účastnit tento týden v úterý 4. srpna v podvečer, a to v pražském přístavu 18600 od 18. hodiny. Tady totiž můžete zajít na program s názvem Vodník, démon pro každou dobu. Obývá hlubiny, na souši je slabý. Někdy pomůže, ale zadarmo to rozhodně nebude. O slovenském vodníkovi v české literatuře a na divadle přednáší Ladislav Čumba. Jak se daří vodníkům, vodním démonům dneska a jaké strategie vlastně pro přežití nacházejí v dobách vysychajících řek a extrémního počasí, tak to zase přiblíží Anna Prstková. Ta přednáška proběhne v divadle Ruderál, což je ta venkovní divadelní scéna právě v rámci areálu pražského Karlínského přístavu, takže připomínám, 18. hodina Vodník, démon pro každou dobu, přednáška v skutku na originální téma. No a kdo ví, třeba se do té doby budete chtít lehce připravit, já rozhodně doporučuji film z roku 1975 Jak utopit doktora Mráčka aneb konec vodníku v Čechách.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: venezuelská producentka, zpěvačka, experimentátorka Arka, teď na vlnách Rádia Wave se skladbou Puta. Je neděle, 10 hodin 54 minut k tomu, takže od 11. už nás dělí pouze a jen jedna poslední skladba u nás v playlistu. Bude to slovenská hudebnice Tamara Kramár, no a věnována bude zejména všem Gustavům, kteří dneska slaví svátek. Ano, v neděli 2. srpna slaví každý s krásným jménem Gustav, takže pokud někdo poslouchá, naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. Vyšlo vám to hezky na neděli, tak já doufám, že si ji užíváte, že ji máte volnou, že nemusíte vůbec nic. No a já vám k tomu zase pustím další výtečnou muziku.
1: Špína.
2: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
1: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Skladba o současnosti, době, která nabízí neomezené možnosti, ale zároveň klade nároky na to být sám sebou. Tohle byli Martin Konvička a David Machovský, a.k.a. domácí hudební duo Blue Wandy s trackem Zeitgeist. Já doufám, že máte krásné a příjemné nedělní dopoledne. Máme 5 minut po dnešní 11. hodině a to znamená, že společně strávíme poslední hodinku mého dnešního vysílacího času. Za tu dobu, a to už za chviličku, uslyšíte třeba ukázku z aktuální epizody našeho Podhoubí. Jeho hostem je tentokrát Vojtěch Kasič z České zemědělské univerzity v Praze. O čem byla řeč konkrétně tentokrát, tak to prozradím až za chviličku. Do té doby v playlistu JVB, tedy Joey Valance a Bray, taky Kabušej. No a teď už míříme za ukázkou z letošní nové dlouhohrající desky Madony. Danced Area, skladba, kterou můžete najít též na její novince Confessions 2. Sama za sebe rozhodně doporučuji, myslím si, že to bude patřit mezi nejlepší desky letošního roku.

0: shake it.
1: JVB, tedy Joey Valens a Bray na společném tracku What's Up, teď na vlnách Rádia Wave, ale my už míříme za slibovanou ukázkou z aktuální epizody ekologického podcastu Podhoubí. Jeho hostem je tentokrát Vojtěch Kasič z České zemědělské univerzity v Praze, který se zaměřuje na severočeskou populaci kamzíků a stovky hodin strávil přímým pozorováním z posedu. Celý díl můžete najít na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích. Teď ta slíbená ukázka.
2: Mě to samozřejmě celý vede k otázce, jestli je možné, případně za jak dlouho, že kamzíka v okolí Kamenice vlastně vůbec nepotkáte.
3: Určitě to možný je. My prozatím nemáme představu, je to něco, čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat, jak moc velký dopad na něj tady to teplo má. Ale kdyby jsme šli třeba do střední Itálie, tak tam na základě zase studie, já mám pocit, že teda není publikovaná, ale na základě jejich výsledků a na základě těch modelů ta představa je taková, že ten kamzík z té oblasti do nějakého roku 2037 úplně vymizí. No, protože to teplo a ta změna toho prostředí pro něj prostě už bude neúnosná.
2: Vojtěch Kasič působí na katedře myslivosti a ochrany přírody České zemědělské univerzity v Praze a dlouhodobě se věnuje výzkumu kamzíka horského.
4: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Rádiu Wave.

0: Holly Humberston s trackem Sleep Tight teď v nedělním dopolední na Wave, ale před námi poslední Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Poslední Kulturistán v rámci mé dnešní vysílací směny věnuji brněnské Sibiři a filmovému průmyslu, protože ve středu 5. srpna v podvečer si tady můžete zajít na vskutku zajímavý to snímek. Startují o 6:30 večer a film se jmenuje Zkompostuj mě. Belgická aktivistická skupina usiluje o legalizaci kompostování lidských těl jakožto ekologické alternativy pohřbívání. Tato metoda zatím není v Belgii ani v žádném státě Evropské unie legální. Idea kompostování lidských těl vyzdvihuje jeho spirituální a psychologický rozměr. Kompostování totiž umožňuje vnímat smrt jako součást přirozeného cyklu života. Velmi citlivě natočený film sleduje aktivisty a aktivistky, kteří provádějí experimenty s těly prasat, hledají inspiraci v jiných zemích a řeší etické otázky, legislativní limity i praktické výzvy spojené s novými technologiemi. Na akci je kompletně vstup zdarma, takže připomínám projekce snímku Zkompostuj mě 18:30, středa 5. srpna večer a brněnská Sibiř.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

Americká písničkářka, tohle je Indigo de Souza s trackem Come to God na vlnách Radia Wave. No a před námi pár pozvánek, co se týče ještě stále letních eventů, které můžete navštívit právě po boku naší stanice. Už toho tady máme skutečně řadu za sebou, teď jsme pomalu vstoupili do druhé poloviny letních prázdnin, ale nebudeme zahálet ani v rámci srpna, protože třeba srpen může být hodně ve znamení festivalů. Čeká nás třeba podcast Impact na festivalu Popmese v Brně. Taky budeme mít program na Prague Pride, který probíhá od 3. do 9. srpna v rámci celého Pride Weeku. Vy si můžete zajít, co se týče programu Radia Wave, třeba na Yellow Stage na vystoupení našeho moderátora a DJ Kevu, nebo si můžete zajít na živé natáčení podcastu Pod. No a na festival Povaleč, který proběhne též příští víkend mezi 7. a 9. srpnem, dorazí naše podcasty Podhoubí, Boys nebo Starter. Můžu zmínit třeba datum 28. srpna, to se uskuteční v pražské Davidské klubovně podcastovna 2026, což je vlastně takové davidské podcastové léto. V rámci programu na tomto místě vystoupí živě naše podcasty Chudáčci a Slejvák, takže máte spoustu možností, ať už to bude v hlavním městě, anebo právě úplně mimo něj v regionech, navštívit program právě, který pro vás připravuje Radio Wave. A můžu zmínit ještě dozajista naši Rivieru, což je naše série koncertů a přednášek, diskuzí, které nabízíme z poboku Galerie hlavního města Prahy, a to v pražském zámku Troja. Ten první termín už je za námi, ale vypravit se můžete do areálu Trojského zámku zase 11. srpna a 25. srpna. Detaily můžete najít už teď na facebookových událostech, tedy na Facebooku, ano, je to tak. A my už míříme zpátky za muzikou tady, hudebnice Tina Shay.

0: Cool up.
1: Dneska už skoro legendární Missy Elliott, tohle je její track Cool Off v nedělním, stále ještě dopoledne na rádiu Wave, ale to pravé poledne se kvapem přiblížilo a to taky znamená konec mé dnešní vysílací směny na rádiu Wave. Doufám, že se vám v neděli 2. srpna velmi příjemně vstávalo, že jste si užili dnešní čtyřhodinovku, ať už jste z ní poslouchali jakoukoliv část. Od 12. hodiny už se můžete těšit na novou epizodu cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca, kam tentokrát dorazila úžasná bikepackingová dvojice Tomáš a Klára Novotní, kteří vyprávějí o svých neuvěřitelných cyklistických dobrodružstvích. Ve 13 hodin si můžete poslechnout reprízu aktuální epizody našeho Slejváku. No a pak už ve 2 odpoledne tradiční program Střídání stráží v našem proskleném studiu. Tentokrát mě vystřídá můj milý kolega Vojta Záhora. Ten tady pro vás bude až do dnešní 18. hodiny. Tak se mějte moc krásně, mějte krásný zbytek víkendu. No a se mnou ve vysílání zase zítra.
2: Popme se 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Radio Wave. Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
2: Začíná cestovatelský a outdoorový podcast Casablanca. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Dneska všechny, nejenom co poslouchají na rádiu Wave, v podcastových aplikacích a všude, kde jste zvyklí, ale dneska taky publikum tady na letošní letní filmové škole. Díky, že jste přišli, a dneska otestujeme, jestli letní filmová škola má fanoušky nejenom Federica Felliniho, Jane Campion nebo Friedricha Wilhelma Murnau a dalších slavných režisérů a režisérek, ale jestli jsou tady taky fanoušci outdoorových sportů a zvlášť bikepackingu, protože se vám chystám představit hvězdy Uherského Hradiště, což tady podle mě nejsou všichni režiséři a herci, ale právě moji hosti dneska v Casablance, Klára a Tomáš Novotných.
3: Dobrý večer.
4: Ahoj.
2: Já bych vám chtěl v dnešní Casablance představit nejenom jejich cyklo dobrodružství, ale to, jak cyklistika nebo cykloturistika prorůstá celým jejich životem. Na úvod bych to rád ilustroval tím, že tahle dvojice se vzala vlastně na startu závodu 3-2-1 Vabank, který spolupořádá, a svatební cesta vedla na kolech z Turecka sem do Česká, a co se týče nějakých rozluček se Svobodou a podobně, tak třeba Tomášova rozlučka se Svobodou měla podobu cesty z Prahy z Petřínské rozhledny k Eiffelovce do Paříže za nějaké 3 dny na kole. Tak takhle zhruba prorůstá bikepacking do života mých dnešních hostů. Jeden z takových klíčových závodů pro vás, ale i pro Česko a Slovensko vůbec, je závod, který se jmenuje 1000 mil a který se jezdí z východního konce Slovenska na západní konec Česka nebo obráceně. Kolikrát jste ho absolvovali?
3: No, já jsem ho absolvoval letos po 8. plus jedna vlastně zimní cesta, která nebyla úplně během závodu, byla to naše soukromá taková výška.
4: Já mám za sebou 4 starty na mílích plus společně teda s Tomem tu zimní výšku, takže 5.
2: A byly teda i ročníky, kde vám těch 1000 mil nestačilo a jeli jste to ještě v opačném směru, takže to bylo ve skutečnosti 2020 mil. Kolik je to kilometrů?
3: 3250.
2: 3250 kilometrů. Jak člověk vypadá v cíli takového závodu?
4: No, hodně špinavě a smradlavě, což můžou potvrdit kamarádi, kteří nás na trase potkali, nebo jsme se s nimi objímali, jsme byli rádi, že na nás jako počkali, že nás přišli nám zamávat, ale pak nám teda říkali, že nikdy necítili nikoho tak moc smrdět jako nás dva, takže to bylo

0: asi jako náročné co do toho vzhledu a toho zápachu, ale jinak jako si myslím, že jsme vypadali míň použitě než po nějakých jako kratších výjížďkách, že si na to člověk jako zvykne a právě jako naopak to nějak jako spíš až jako prospívá, mám pocit, čím díl člověk jede.
1: No ale já vím minimálně, Kláro, o vás, že když jste dojížděla první nebo druhý ročník tisíce mil, tak to nebylo úplně s úsměvem na rtech.
0: Je to tak, to byly právě oba ty moje první starty, ten první ročník i druhý ročník posledních 100 kilometrů. Mě chytly vždycky nějaké jako střevní potíže, takže jsem dojížděla zvracejíc s horečkama, kdy jsem neudržela nic v sobě, ani hlt vody, ani suchý piškot, takže to bylo opravdu jako, kdyby se mi to stalo dřív, tak to zabalím, ale těch 100 kilometrů už po té vzdálenosti si člověk řekne, že to nějak jako dotlačí. Naštěstí se mi to povedlo v obou těch případech dotlačit, ale bylo to vlastně hodně těžké a ani jsem nezjistila, co bylo příčinou. Naštěstí teda zaklepu na čelo, že už se mě to potom nikdy nestalo.
1: Dokážete říct, kde se ve vás původně vzala tahle chuť vyvádět sebe tělesně i psychicky z toho komfortu a takhle se potrápit na extrémně dlouhých trasách? Tisíc mil se jede bez podpory, velmi málo se spí, protože spánkem závodník nebo závodnice ukrajujou z toho svého výsledku nějaké hodiny. A tak kde tohle pro vás nějak koření?
2: No, já jsem vlastně zjistil, že pro mě tady ten diskomfort, relativně pro většinu lidí to může být diskomfort, že pro mě je vlastně komfort. Pro mě je diskomfort být v práci a takový ten všední život. Takže takový to být špinavý někde v lese, spocený, je pro mě vlastně přirozenější, než být v práci.
1: No a začalo to kdy? Jako už v pubertě byl tenhle pocit, že nebudu chtít v životě sedět v kanclu a vyplňovat excelové tabulky a chci radši moknout v lese?
2: No, u mě to přišlo až jako v pozdějším věku. Já jsem se vlastně o mílích, který mě k tomuhle bikepackingu přivedli, dozvěděl až někde ve svých 25, 27 letech a vlastně až od té doby jsem zjistil, že to je to pravý pro mě. Předtím jsem žil běžný život.
0: A chodil do práce.
1: A zažíval diskomfort.
2: Přesně tak.
1: A Kláro, vy jste právnička, psycholožka a ultrabikerka, což mi teda připadá samo o sobě jako super kombinace, že tam je od každého něco. Tak kde se to vzalo?
0: Já si myslím, abych byla upřímná, že jsem to tak nějak měla jako v sobě odmala. Sedí tady moje máma ve druhé řadě, která by to asi potvrdila, že mě to vždycky táhlo někam prostě ven do přírody. Čím míň konzumně, čím větší dobrodružství, čím větší explore, tak tím lépe. A to kolo pak k tomu přišlo nějak jako samo. Když jsem se dozvěděla o mílích, tak jsem si řekla, tyjo, tak to je velká výzva, to prostě musím zkusit. A tak nějak jako jsem zjistila, že jsem se v tom taky našla, no, že mě ta cesta ke kolu nebo k těm závodům vedla přes spíš jako chození po horách, nějaké slabší lezení a vodu a podobně, ale pořád je to prostě jeden pytel toho, že člověk je prostě někde venku a hledá si to dobrodružství a spí pod čirákem a cítí, že žije.
1: Můžete přiblížit princip navigace na tisíci mílích a kolik třeba kilometrů denně jezdíte? Co je taková vaše obvyklá porce?
2: No, navigace je celkem jednoduchá, člověk má sebou klasickou navigaci, buď to na tuškový baterky, anebo cyklistickou, a stačí držet tečku na čáře, je to fakt jednoduchý.
1: No, ale znamená to, že když člověk projíždí kontrolními body tak, jak má, tak si jinak může dělat, co chce, nebo jak to funguje?
2: Ne, míle mají přesně danou trasu, od který se člověk může jakoby odchýlit, ale musí se zase vrátit zpátky na to místo, kde trasu opustil, a jinak ta trasa se musí striktně dodržet. Nesmí se z ní uhnout, někde se člověk nesmí zkrátit, musí se fakt jet přesně podle čáry.
0: Já bych teda podpořila Tomova slova, že to je opravdu jednoduché, protože já nemám moc dobrý orientační smysl a když jsem pak třeba říkala v práci, že jako jezdím tyhle závody, tak se jako trochu divili, že to zvládnu, že když jsem si přestěhovala do Liberce, tak mě asi 3 roky trvalo rozeznat, kde začíná Liberec a kde Jablonec, protože jsme bydleli na pomezí, ale pak když jsem řekla, že jedu třeba 1000 kilometrů napříč jako tím závodem, kde jsem fakt sama a nikoho nepotkávám z ostatních závodníků a musím se sama popasovat s tou trasou, s tou navigací, aniž bych nějak bloudila, tak jako mi moc nevládnu, ale opravdu

0: Jezdíte takhle závody i v zahraničí, nejde zdaleka jenom o tisíc mil. Jaké patří mezi ty nejvýživnější nebo na které nejradši vzpomínáte?
1: No za mě je to určitě skotský Highland 500. Je to vlastně závod vedoucí Skotskou Vysočinou brutálně odlehlými místy. Ani se nechce věřit, že to je Evropa ještě. Je to fakt, tam člověk nepotká den živou duši. Tam jsem si vlastně asi jednou jedinkrát myslel, že umřu. Že jsem fakt šel za hranu do totálního vyčerpání a neměl jsem vlastně moc jídla, moc pití. Neměl jsem si vlastně kam lehnout pořádně, že jsem jel se spacákem. Tam spousta lidí vozí sebou i nějaký tarp nebo stan, to jsem já nevez, protože jsem velký minimalista. Tam jsem na to málem doplatil. Takže asi za mě to Skotsko bylo určitě jako nejtěžší a zároveň asi i nejhezčí zážitek z bikepackingu.
0: Takže šlo o to přežít nějakou klíčovou noc?
1: Přesně tak. Že jsem tam vlastně spal fakt v močále, klepal jsem se zimou, usnul jsem jenom díky úplně totálnímu vyčerpání, ale fakt jsem se bál, že se ráno už neprobudím, jak jsem se jako cítil mizerně tu noc.
0: A ráno teda?
1: Ráno jsem se probudil, jel jsem dál. Dobře to dopadlo.
0: Ale s pocitem jako odpočinku a jako nově nabitých baterek?
1: No vůbec ne. Byl jsem zmačkaný jak papír odsekaný. Ale dalo se, jako, nebo spíš musel jsem pokračovat dál. To je závod, který se nedá zdát snadno, protože tam není vlastně kde skončit, tam není kde jít na vlak, pro člověka tam nikdo nepřijede, takže je tam odkázaný fakt sám na sebe.
0: Vzdát ten závod znamená sednout na to kolo a dojet si někam do
1: civilizace. Přesně tak.
0: Jo,
1: což takže vlastně nemá cenu, takže je lepší pokračovat.
0: A to bylo kolik dní, těch 550 kilometrů teda?
1: To je 550 mil, nějakých asi 900 kilometrů. A tuším, že jsem to jel nějaký necelý 4 dny.
0: A West Highland Way, takže mušinky a tyhle doplňky skotské krajiny patřící k tomu a stěžující život kohokoliv, kdo se v tom terénu pohybuje nebo si lehne do močálu, aby se zregeneroval na druhý den ráno?
1: Já jsem ten rok měl štěstí, že mušinky nebyly, jelikož foukal silný vítr a celou dobu pršelo. Takže ty mušky nelítaly.
0: Nedávno jste se vrátili ze Španělska, což byl, Klaro, pro vás to byl první větší zahraniční závod, říkám to správně?
2: Jo, úplně jako první zahraniční závod vůbec můj.
0: A jaké to bylo?
2: No, bylo to skvělé, já jsem si vlastně říkala, že proč jezdím závody tady, že to zahraničí tomu dává zase úplně jiný náboj. Mně se hrozně líbilo, že to Španělsko vlastně ten závod vedl místy, které byly opravdu jako minimálně osídlené. A člověk nejen, že jede na tom kole, užije si to, co má prostě rád, ty diskomforty, ty extrémy, že si může něco zase sám nějak poskládat v hlavě, nějak prostě si prožít ten závod, ale zároveň se jako kochá, zároveň cestuje, že u nás, když jedete nějaký závod opakovaně, většinou ty trasy jsou stejné, tak je to takové, i když já si to většinou nepamatuju ty místa, ale jako někde se taky jako chytnu, říkám, je, tady jsem vlastně už byla, tady už nic jako nového neuvidím. A to Španělsko mi přišlo jako kouzelné v tom, že prostě člověk zároveň jako cestuje, ale takovým tím stylem, který mi jako vyhovuje, že nemusíme se někde mačkat po přeplněném centru a jako dojet autem, někde se vyfotit a zase jít dál, ale že to je jako takové cestování jako příjemnější verzí.
0: A co si skládáte v hlavě takový třetí, čtvrtý, pátý den závodu?
2: Třetí, čtvrtý, pátý den už je to dobrý. Já nejvíc trpím ty první, druhý den, kdy hledám jako v sobě nějakou vlastně motivaci, proč jsem do toho šla, ale když už je to ten třetí den a díl, tak vlastně najednou cítím, že jsem jako tam, kde je mi nejlíp a dokážu se radovat z úplných jako maličkostí. Hlavou mi jdou takové jako, vrací se mi třeba nějaké jako střípky z života, co jsem kde prožila, ať už hezkého nebo nehezkého a tak nějak se to jako člověk třeba i to nějak spojuje do nějakého kontextu prostě, nějak si odpovídá na nějaké třeba otázky, které má třeba až nechci říct existenciálního smyslu, ale prostě nějaké jako dlouhodobější i nějaké jako trápení, tak se to tak člověk jako hezky prostě sám odžije, je to taková jako i forma terapie třeba pro mě.
0: A potom zase po třeba dalších dnech ještě, když je to delší závod, tak přijde jiná fáze, kdy tyhle myšlenky člověka opustí a začnete se věnovat ještě něčemu jinému, nebo už třeba převládá únava a není chuť v hlavě řešit věci?
2: Čím díl jedu, tak tím víc mi třeba chybí lidi, že v běžném životě mám pocit, že až tak jako nepotřebuju být obklopená lidmi, ale když jedu už nějaký ten jako delší vzdálenost, delší dobu jsem sama, tak třeba zdravím lidi na ulici, jako které neznám. A normálně to na ulici nedělám, prostě když jsem někde ve městě, tak nezdravím. Ale když jsem na tom závodě, tak ty lidi zdravím a jsem vždycky jako smutná a naštvaná, že třeba jako by neodpoví, nebo že se s mnou nedají do řeči. Že pozoruju u sebe právě takové jako zvláštní jako chování, že jako vyhledávám pak ty kontakty víc než třeba v běžném životě. A to si myslím, že je taky hezké na těch závodech nebo na tom takovém jako cestování, že to člověka prostě vrací zpátky mezi ty lidi, aby navazoval ty kontakty nebo ty konverzace prostě nějak upřímně a nebyl člověk jenom třeba zahleděný do svého telefonu, ale snaží se i třeba s těma lidma jako mluvit a i třeba zjistit něco o svém okolí nebo jak se tam těm lidem třeba žije nebo kde jsou ti lidi zrovna a proč tam jsou oni a jak se cítím a prostě je to takové jako hezké ty náhodné setkání.
0: Vy si vedete blog se zápisky z vašich cest, i těch závodních, i těch nezávodních, jenom jednoduchých výletů. Taky točíte videa na YouTube, která jako dokumentují, co všechno na kole podnikáte. Jedna z věcí, co mě se z toho blogu a hlavně z těch videí hodně líbila, je, že když třeba někde tlačíte nějaké kolo do totálního krpálu, je tam vidět ta únava ve tváři a tak a říkáte, je to těžký, ale je tady krásně. A za vámi nějaký jako horizont s deštěm v albánských horách nebo něco podobného. Takže dokážete si to pořád užívat, i když jako čtvrtý, pátý, šestý den trpíte nějakým nepohodlím, tak když se rozhlídnete kolem sebe, tak tu krásu pořád vidíte.
2: No, jako určitě není pravda, že bych si to užívala pořád. Jako jsou chvíle, kdy mě to štve a štve mě to hodně, A jsou i chvíle, kdy třeba jako brečím vsteky a zahazuju kolo, ale to pak říkám Tomovi, že to odřené řídítka třeba mám, jako že jsem spadla, že jsem to neudělala schválně a tak. Ale jako někdy prostě mám ten vstek, že mě to jako hrozně štve v tu chvíli. A pak třeba, když se ohlídnu a vidím nějaký hezký západ slunce nebo nějaký kopec, tak třeba jako mě to dojme tak jako vyčerpáním, že mě to jako hrozně štve, ale dojme zároveň, že prostě si neřeknu v tu chvíli, že je to hezké, ale už mi třeba jenom tečou slzy, že nemám už jako sílu si ani nic jako pomyslet, ale jako už je to takové jako asi odevzdání. Ale pořád si říkám jako, že jsem v tu chvíli jako na tom místě vlastně jako ráda, že to člověk jako nezažívá takové jako silné pocity doma na gauči.
0: Když jedete spolu, ať už závod nebo expediční výlet, cokoliv, tak míváte krize v podobnou dobu, v podobný moment, nebo ne?
1: No naštěstí ne, naštěstí se nám to tak nějak prolíná, že buď to mám krizi já nebo Klára. A vlastně se vždycky tak nějak držíme, že jeden táhne toho druhýho. Že si navzájem pomáháme, ale že by nám přišla krize někdy společně, to ani nevím.
2: To bychom tedy asi neseděli. A že si pomáháme, no spíš je to... Jako někdy se asi snažíme si vzájemně pomáhat, když má ten druhý krizi, ale někdy je to prostě o tom, že ten jeden odjede, většinou je to Tom, který když vidí, že přestávám mluvit a nereaguju na nic, co jako se snaží hezkého říkat, tak prostě odjede a jede třeba v nějaké jako dojezdové vzdálenosti, aby ho jako viděla v dohledné, ale jsme třeba i půl dne prostě od sebe, no, takže tak řešíme krize. Pak třeba hrozně pomáhá, když je nějaký obchod nebo restaurace, koupíme si něco dobrého nebo nějaké studené pití. Nebo třeba při závodě, když čekají třeba dobrovolníci nebo někde prostě kamarádi, fanoušci na trati třeba pozdraví nás, zamávají nebo i někdo cizí nás třeba jenom pozdraví, tak prostě stačí takové maličkosti a pak člověk zapomene, že vlastně byl naštvaný a vlastně už ani neví proč, takže se to tak jako zase smaže a hurá do další krize.
0: Jak vypadal váš výlet do Albánie? Protože tam jste objevovali cyklistické trasy, které soudě podle videa vůbec jako trasy natož cyklistické nevypadaly. S kolem jste tam projížděli nebo procházeli balvanitým řečištěm a podobným materiálem a pak se tam ještě strhly nějaké další věci, které vám ten výlet hodně okořenily. Tak jaká byla Albánie pro vás?
1: No, Albánie byla moc hezká, až na tu jednu špatnou chvíli, která se nám tam stala. Vlastně jsme si jížděli do Tétu, to jsou hory Prokletě, tak se nám tam stalo, že v jednom místě, nevím jestli přímo po nás, ale zazněl tam výstřel a cítili jsme i tu rázovou vlnu toho náboje, jakože to nebylo vůbec daleko od nás. Byli jsme z toho jako fakt vyděšený, v tu chvíli nám nezbylo nic jiného, než pokračovat v jízdě a nejhorší na tom bylo to, že my jsme se tou samou silnicí museli vrátit i zpátky. Takže jsme trnuli, jestli to jako fakt byl nějaký útok na nás, jestli tam na nás někdo čeká nebo nečeká. To byla asi taková jako fakt jedna z mých nejméně příjemných chvil během bikepackingu.
2: My jsme se dneska v noci vrátili z naší dovolené po Balkáně a byli jsme v Bulharsku, kde nám jedno místo připomnělo hrozně moc tady tu cestu, tu serpentínu tím lesem v Albánii. Takže se mě asi 3 dny zpátky prostě vrátili ty pocity z té Albánie a říkala jsem Tomovi, že mě jako je hrozně špatně, že se mě jako všechno v těle jako zavírá prostě jenom při té vzpomínce, prostě jak to bylo hrozné, ale člověk to nějak jako vytěsní. Tehdy jsme si řekli, že už jako nebudeme takhle nikde jako jezdit, Tom říkal, dobrý, budeme jezdit na západ a stejně nás to jako neodradilo, ale ta Albánie celkově si říkáme, že za to nemůže a byla to krásná země a to, že tam někde byly prostě ty řečiště a balvaniště, tak já mám pocit, že taková je naše každá výjížďka. My i když jedeme kolem baráku prostě odpoledne na výjížďku, tak není moment, kde by se netlačilo kolo, nepřenášelo kolo prostě někde přes potoky, nebrodili jsme se někde nebo neprosekávali se někde jako lesíkem, takže mně už to asi ani nepřijde. Jako s Tomem je to takový standard, to je pořád trénink na míle. No.
1: Já jsem totiž při mílích zjistil, že ty nejhezčí místa jsou ty nejhůř přístupný. Takže se tak snažím trasovat každou výšku.
2: Akorát je blbé, že občas bráváme kamarády a ti na to nejsou nebo nebyli moc zvyklí, tak doufám, že už si zvykají. No.
0: My jsme se v Casablance v tomhle podcastu o Albánii několikrát v poslední době bavili, že má tu divokou pověst, ale že to je vlastně věc minulosti. Že to spíš na Albánii tak jako ulpívá a provází jí to od, dejme tomu, 90. let, kdy skutečně ta situace tam byla jiná, ale tak vaše historka trochu ilustruje, že možná to úplně zapomenutá minulost není?
1: Nám spousta lidí právě pak, když jsme se vrátili, říkalo, že se jim tam v životě tohle nic nestalo, že tam jezdí každý rok, že to je země bezpečná, ale my jsme prostě byli asi ve špatnou chvíli na špatném místě a nevím, nedokážu to vysvětlit. Nikoho jsme neviděli, žádného střelce, bylo to někde v lesích, nevím, jestli někdo lovil, byl to nějaký ústřel, nevím, no.
2: A teda my jsme si až potom, kdy jsme sedli do auta už jako v bezpečí, tak jsme si, a to byla naštěstí jako poslední výška, pak už jsme měli namířeno domů, tak jsme si začínali něco jako o tom načítat. My teda, nevím, jestli bohu dík nebo bohužel, vždycky jako do něčeho se vrhneme a až zpětně si zjišťujeme, jako jestli tady nejsou medvědi, jestli ta země je bezpečná, jestli tady můžeme spát, jestli to není nějaký vojenský prostor. Takže jsme to až o té Albánii začali načítat zpětně a v tu chvíli jako nám to ani nepřišlo, že bychom se tam měli cítit jako nějak špatně. No. Asi prostě jenom blbý moment.
0: Medvěda nevím, ale vlky, losy jste určitě potkali, ne? Na svých cestách.
1: Losa jsme viděli v Litvě. Ne, viděli, ale slyšeli. To bylo v noci v lese. Byl to hluk, jako když jede tank lesem. To bylo taky docela děsivý. A vlka jsem viděl jednou během mil v noci v Krkonoších, na polské straně Krkonoš. A medvěda jsem viděl až letos, vlastně před týdnem v Rumunsku, na transfagaražské cestě a naštěstí to bylo z auta teda.
2: Ty vlky jsme ještě slyšeli někde v Litvě, víc, to jsme byli docela taky, jako, že jsme hledali nějaké jako vyvýšené místo na spaní a naštěstí to dobře dopadlo. A s tím Transfagarašenem my jsme loni právě přes něj chtěli vést tu svadební cestu na kolách, ale nakonec nás tam místní lidi odrazovali, že tam je strašně medvědů a že to je nebezpečné. Tak jsme se tam letos, téměř jako do roka, a do, nebo po roce, a do roka a do dne, nebo jak se to říká, jsme se vydali zpátky do Rumunska a doufali jsme, že na tom Transfagarašenu uvidíme ty medvědy, o kterých nám teda povídali ti místní a prvé to vypadalo, že teda medvědi tam nejsou, tak nám to bylo trochu líto, že jsme to loni tak jako zabalili a objeli to jinudy, ale nakonec jsme jich napočítali asi 15, takže jsme byli rádi, že jsme to loni udělali jinak, protože na kole si ten zážitek asi klidně nechám ujít. Z auta je to v pohodě, no.
0: No, ten los taky není úplně jednoduchá záležitost, protože hodně útočí tím, že vlastně udupe toho, kdo mu vadí, což večer, když člověk leží ve stanu a slyší teda losa, jak dupe někde kolem vroští, asi není úplně ta situace, o kterou byste stáli, ne?
1: No, byli jsme hodně vyděšený. Navíc my stan nevozíme, nebo v té Litvě jsme ho neměli, takže jsme spali jenom někde na stole. A
0: jako v nějakém přístřešku na stole?
1: Přesně tak, přesně tak. Takže jsme doufali, že si nás nebude všímat a že jenom projde a naštěstí se tak stalo. No. Ono los je hodně hloupý zvíře a právě často se stává, že útočí a lidi udupe, no.
2: A já teda ještě obecně k tomu, já si myslím, že my máme takovou jako nějakou asi vzájemně jsme propojení, že když se ten jeden jako fakt bojí, tak si to jako řekneme až zpětně, až z té situace jako vypadneme, unikneme, až třeba ráno, když prostě to místo jsme se tam probudili, odjeli jsme pryč, tak jsme si prostě to ráno jako dokázali nahlas přiznat, jako že to bylo nepříjemné, že jsme se jako báli, ale v ten večer jsme se nějak snažili, jo, tak to je v pohodě, tak jo, tak jdem spát a prostě ani jeden v tu chvíli jako to jakoby nepustíme ze sebe, abychom asi si vzájemně nějak neudělali tu paniku nebo něco, ale přitom jako to asi si vycítíme, že i ten druhý to nějak jako nevnímá, že by to bylo příjemné nebo v pohodě, ale prostě nahlas si to řekneme až vždycky, když jsme z toho pryč, což si myslím, že jako hodně pomáhá potom tyto situace jako zvládat.
1: Já jsem tu noc usínal hodně dlouho, si pamatuju. Ani nevím, jestli jsem usnul vlastně.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.

0: Jak vypadaly ty líbánky 2700 kilometrů dlouhé z Turecka sem do Česka? Co si vzpomenete, jako že byl nejromantičtější moment vaší svatební cesty?
1: To je těžká otázka.
0: Protože tady zatím mluvíme hodně o tom diskomfortu a nebezpečí a tak, tak chci slyšet nějaký opravdu romantický moment ze svatební cesty.
1: Napadá mě jedna situace, že jsme vlastně si zastavili ještě v Turecku někde na pláži pod takovým paravanem a vařili jsme si těstoviny na vařiči.
2: Tom má těstoviny moc rád, takže možná ta romantika je spíš skrze ty těstoviny, než skrze mě.
0: A to je třeba moment, který Klára si vůbec nepamatuje, nebo...
2: Já si pamatuju to moře, protože bylo šílené horko, já horko nesnáším. A jako, co to šlo, tak jsem byla spíš v té vodě, než u těstovin. Ale pro mě asi nejvíc romantický moment, no nevím, jestli romantický, ale takové jako největší vyznání nebo prostě znak té lásky byl ten šílený kopec, který jsme stoupali v Turecku kousek před hranicema do Řecka. Já teda jsem tu trasu, ten kopec jsem vybírala já, protože tam bylo více možností, a já jsem vybrala tento, takže jsem nemohla moc nadávat. Proto možná i v tom videu jsem vypadala tak jako statečně, jakože mě to hrozně štvalo, ale nemohla jsem moc nadávat, protože to byla moje chyba. Ale v tu chvíli, jak tam to potom nějak tom komentoval, že prostě takhle si plním manželské povinnosti, tak jsem si řekla, jo, my jsme si fakt souzení, prostě kdo jiný by tady s tebou byl a kdo jiný by tady byl se mnou. A tak nějak jsem si jako uvědomila, že k sobě asi fakt patříme, no.
0: A kde jste se mimochodem poznali? Bylo to s kolem?
1: Bylo to s kolem na závodu 1000 mil.
2: Což asi dokresluje celý ten náš příběh, no.
0: A byli jste od bahna u toho?
1: Zaručeně.
2: Byli a Tom byl i v takovém stavu, že už ani nemluvil, ten už to měl kousek do cíle, já byla teda teprve na začátku, ale tak nějak jsme si asi zavonili i v tom potu.
0: Tak zpátky na tu svatební cestu. Když jste projeli Turecko, Řecko, větší část Balkánu, Ukrajinu, Slovensko a domů, tak kde se vám po té cestě vlastně nejvíc líbilo?
1: Ve mně úplně nejsilnější stopu zanechala Ukrajina. To vlastně, z toho mám do dneška husí kůži, když si člověk vzpomene, jaká tam byla situace, města bez mužů, všude většinou jenom ženy, malí děti. Byli jsme na Koločavě, bylo to celý takový prostě hrozně intenzivní a silný.
2: To můžu potvrdit, to byla těžká zkouška i pro nás, ale Koločava byla nádherná a lidi strašně milí. Ale jinak mě asi nejvíc překvapilo Bulharsko, protože to byla vlastně jediná země z těch všech, kterými jsme projížděli, kterou já jsem ještě doposud jako nenavštívila, nebo do té doby. A doufala jsem, že Bulharsko bude přesně takové, jak jsem si ho jako vysnila, takové fakt jako bulharské, divoké, takové trošku jako, nebo hodně betonu, takový jako ten pravý socík, a bylo to přesně takové. To Bulharsko opravdu jako nesklamalo a proto jsme se tam i letos vraceli, protože to bylo nádherné, nádherná příroda a hrozně milí lidi a i ty vesnice, ty města, to bylo takový jako zastavený čas, jako fakt prostě jak, když si to člověk představí, jak to asi vypadá na Balkáně, tak to Bulharsko to všechno stělesňovalo.
0: V rámci téhle cesty jste navštívili taky Troju. To se teď hodí zmínit, protože o Troje se strašně moc mluvilo kvůli filmu Odysea a jak to s Trojou a s jejím dobýváním vůbec bylo. A my jsme se shodou okolností v Casablance o Troji nedávno bavili, že to je takové archeologické naleziště s velmi slavným názvem, ale možná a ne až zase tak spektakulární současností, že tam prostě zbylo pár zdí a slavné jméno. Tak byla Troja, která byla, řekněme, relativně na začátku té vaší svatební cesty, něco, co bude výrazná vzpomínka, nebo je to jenom taková archeologická díra?
1: No, když jsme to uviděli v mapě, že to máme před sebou, my jsme ji vůbec neměli v plánu navštívit Troju, ale byla to zas náhoda, že jsme ji objevili, že ji máme kousek před sebou, tak jsme si tam dělali výlet a bylo to přesně, jak říkáte, takových pár zdí, nic. Měli jsme od toho větší očekávání, hlavně do toho areálu se nesmí s kolem, ale my jsme našli díru v plotě, tak jsme to vzali zadem a dostali jsme se tam i s těma kolama teda nakonec, to byl asi největší zážitek z Troji.
2: No, já to asi můžu potvrdit. Pokud byste chtěli se do Troje, na Troju podívat, tak se to neoplatí ani na kole a možná ani autem, ani letadlem. No. Úplně jsme s toho nadšení nebyli.
0: A vy jste díru v plotě hledali, protože jste ta kola tam jako nechtěli nechat někde u vstupu, aby nezůstala bez dozoru a chodit po areálu jenom pěšky bez nich, nebo z jiného důvodu?
1: Ona to byla úplná náhoda. My jezdíme i tyhle zahraniční cesty jenom podle mapy.com a mapy.com nás tam prostě dovedli k té díře v plotě. Byla tam čerchovaná turistická cesta, tak jsme po ní šli a došli jsme až prostě do Troji. Nebyl to záměr.
2: Ale jako je to přesně tak, když někde je zákaz vstupu z koli, tak tam jako buď nejdeme, anebo najdeme nějaký jako jiný způsob, abychom ty kola mohli mít prostě u sebe, protože je neradi necháváme někde na pospas.
0: No jde o to kolo, ale i jde o ty brašny na něm, protože bikepacking je jízda na lehko s brašnami primárně na rámu. Máte sice nějaké jako malé baťušky a něco na zádech, ale většina těch věcí, včetně stanu, náhradního oblečení, věcí na spravení kola a podobně, je v brašnách, v rámu, na řídítkách nebo vzadu pod sedlem, takže by se to všechno muselo nějak odstrojovat a řešit, což nechcete.
1: Přesně tak. Vezeme si s sebou celý svůj život, všechno, co potřebujeme, a bylo by to hodně složitý to z těch kol sundávat.
0: Kolik toho máte naloženého na tom kole? Buď na váhu, nebo na množství, jak nám to přibližte, kolik toho sebou vlastně máte, když se tady teď třeba v případě té svatební cesty bavíme o vzdálenosti zhruba 2700 km.
1: No, svatební cesta byla dovolená, takže jsme si brali opravdu hodně věcí. Na závody jezdíme na lehko, vlastně bez brašen, většinou jenom s běžeckou vestou na zádech, ale na tu svatební cestu jsme měli každý 2-3 brašny, vezli jsme stán, nafukovací karimatky, velký komfort oproti tomu, jak jezdíme na závody.
2: Měli jsme fakt jako ručníky, hygienu, plavky, několik oblečení, měli jsme vaření sebou, hrnce, nádobí, příbory. Jako na naše poměry to bylo fakt jako luxus co do počtu věcí. Ale i tak jsme se vešli
1: zhruba 80 kilo zavazadel plus to samý kolo. Takže do nějakých 18-20 kil kolo i s vybavením.
0: Jak to děláte s jídlem? Abyste ho nevozili příliš mnoho a neměli kila navíc, ale zároveň, abyste se jako neuvrtali do toho, že večer už nikde nic nepořídíte a bude hlad, který bude mít převis do dalšího dne a tak?
1: Většinou se snažíme vozit jídlo aspoň na ten půl den, ať máme zásoby, ale když si cestu plánujeme sami takhle, tak se snažíme si to různě uspůsobovat, aby jsme si mohli, nemusíme toho tolik tahat a můžeme si kdykoliv dokoupit cokoliv.
2: Ale naučili jsme se, že vždycky, když je příležitost, když je někde nějaký obchůdek nebo restaurace, tak prostě dokupujeme. Že ze začátku jsme třeba říkali, ne, vezmeme další, ale hlavně i na té svadební cestě bylo fakt jako strašné horko, takže tam jsme se naučili brát úplně jako každou možnost dokoupení zásob, protože pak nám to nějak vycházelo, když jsme si to počítali, třeba jsme vypili 10 litrů vody jako na jednoho na den, což jako byla hrozná spotřeba. Takže jsme opravdu jako brali úplně každou jako zastávku, která byla po cestě. A ono, mám pocit, že všude jako ty možnosti dokupovat jsou, i na tom Balkáně, i při té cestě z toho Turecka, že ty obchůdky i v těch sebezapadlejších vesničkách prostě jako člověk vždycky jako objeví. I teď v tom Španělsku, které bylo minimálně osídlené, tak vždycky ta možnost prostě někde je, anebo někoho poprosit o vodu. Ti lidi prostě jsou ochotní.
1: Většinou bývá problém spíš ta voda. Mít hlavně to pití. To jídlo, bez jídla člověk vydrží i den. S tím pití je to horší, no. Vůbec, když jsou tyhle velký horka.
0: A nějaký filtr nevozíte, že byste potom mohli z jakéhokoliv potoka nebo z jakékoliv louže se ještě dozásobit?
1: Filtr nevozíme. Máme ho doma, já jsem ho jednou vezl na míle, ale ani jednou jsem ho nepoužil, takže od té doby ho nevozím, nepoužíváme ho.
0: Jak vypadá bikepacking v zimě? Když se bavíme o tom ultralight vybavení a o dlouhých kilometrech ve vedru, tak to je jedna věc, ale jak to vypadá, když počítáte, že budete spát na sněhu třeba taky v průběhu zimního bikepackingu, jaké to je?
2: No, to je úplně jiná disciplína. To jako nejtěžší na tom je, že se člověk musí smířit s tím, jak pomalý ten postup je. To, že je zima nebo člověk spí na tom sněhu, tak to nějak jako asi problém není, úplně jako, že by nás to nějak limitovalo, ale spíš jako psychicky si tu hlavu nastavit tak, že i když jsme jeli ty zimní míle, kde tu trasu vlastně známe, tak na místo nějakých jako třeba 200-300 kilometrů, nevím, kolik člověk ujede za den při těch letních mílích, tak najednou za ten samý čas třeba člověk ujede jako 40 kilometrů. A je to jako hrozně to člověka sráží, když má nějaký prostě časový rozpis, potřebuje někdy být zpátky, tak je to jako psychicky hodně těžké a spíš tak jako na ten morál, no, ta zimní cyklistika.
1: Jinak vybavení jsme vezli poměrně obyčejný, nechtěli jsme do toho moc investovat, takže Klárka si vezla třeba dva letní spacáky místo jednoho kvalitního zimního. Já jsem měl nějaký třísezónní. Měli jsme nějaký nafukovací karimatky, já jsem tu svoji píchnul hnedka první večer, takže jsem pak zbytek zájezdu spal na píchlí. Jinak jsme měli v podstatě to samé, co v létě, plus péřovku, no, a teplý boty.
2: Jako asi je to v pohodě, no, já teda pak jsem akorát chytla nějaké omrzliny všude na nohách a na zadku, ale já nevím vlastně, kde, no, jako za nás to bylo v pohodě, ale asi to úplně nedoporučujeme, tak to s tím minimem vybavení. My v tom možná máme trochu posunuté to vnímání, ale za mě třeba ta zima je víc snášenlivá, nebo líp to snáším, než naopak ty letní teploty.
0: Omrzliny na zadku, jo?
2: Všude tam, kde mám cyklistické kraťase, tak se mě prostě udělaly nějaké jako omrzliny, puchýře a pak jsem to léčila ještě asi měsíc po návratu domů. A nevím, z čeho to bylo, ale... Nebo bylo to jako nějaká asi kombinace toho mrazu, protože nám tam potom ty poslední dny teploty ušly jako k minus 20 a bylo hodně sněhu. Místy jsme fakt jako se brodili třeba jako po pás s těmi koly, to nebylo úplně jako komfortní. A taky člověk se v tu zimu prostě míň myje, protože se tolik jako nepotí nebo není tolik zašpiněný od prachu. Míň člověk i pije, jak nemá pocit žízně, takže to bylo jako asi jedno s druhým, i s dehydratací možná, i s tím mrazem, i s, prostě ze vším. No.
0: Ale vznikají ty omrzliny vlastně jako během dne, během jízdy, ne, že v noci spacák nestačí, tak člověk začne omrzat, ale prostě v tom cyklooblečení během dne na jakékoliv partii, která se dostatečně jako neprokrvuje.
2: Asi tak, no, mně se to objevilo už někdy v polovině té trasy, ale všimla jsem si, nebo všímala jsem si těch jako postupů, jak se to rozšiřuje a zhoršuje vždycky, až když jsme si třeba někde vzali jako ubytování, což bylo třeba po třech dnech, protože když jsme šli třeba do spacáku někde venku, tak prostě, že jo, ve tři odpoledne je tma, takže člověk jako úplně nemá čas se prohlížet. A většinou jsem si to pak teda jako až ten vývoj sledovala, když jsme byli někde na penzionu, když člověk jako jde do sprchy a jako má možnost se prostě umýt a prohlídnout, no. Takže vlastně ani nevím, jak se to vyvíjelo, ale já jsem to měla tak jako skokovitě, no, že jsem to občas takhle jako zkoukla co tři dny.
0: A nezapochybovali jste v ten moment, jestli to byl dobrý nápad, nebo jestli třeba nějak neupravit plán, když najednou v zrcadle v koupelně jsou teda vidět omrzliny na zadku. Pardon.
1: To... Pochybovali jsme asi oba, ale ani jeden jsme to neřekli nahlas.
2: No, ale já už jsem se ptala, protože mě už se jako na to, já jsem to měla i všude jako na stehnech, i zepředu, i prostě nad kolenama všude. A mně se k tomu hlavně to oblečení jako lepilo, že prostě, jak jsem to dělala rozmokované, tak to pak bylo jako problémy, jako jakýkoliv, jako když si člověk potřebuje se jít vyčůrat nebo cokoliv, tak to prostě musí sundat. A vždycky mě jako tekly slzy už bolestí, jak to bylo nepříjemné. Ale bála jsem se hlavně, jako, aby mě třeba nemuseli amputovat nohy, protože člověk má spojené omrzliny, jako, pardon, že se směju, ale od horolezců, že třeba musí amputovat prsty, ale vyděsilo mě, když jsem to viděla jako na sobě, jako v místech, kde jsem nečekala, že to může být, že jsem čekala, že omrzliny jsou jako záležitost periferií, což jsem pak teda jako zjistila, že ne, ní to tak vždycky, ale v tu chvíli jsem si říkala, tak jako, jestli už tohle není ta stopka, kdy prostě už nemáme pokračovat, no. Tak jsem se ptala Toma a on říkal, tak já nevím, možná už jo, ale zase to bylo už kousek, bylo to 200 do cíle, no asi.
1: No a v té zimě těch 200 bylo ještě 4 dny.
2: Ale pak už jsme si teda brali ty poslední noci teda aspoň penziony, že už jsme nechtěli spát venku, abychom to teda aspoň trošku jako eliminovali to riziko dalšího postupu.
0: Takže jste do určité míry uplatnili ten princip, že jste z toho byli trochu oba vyděšení, ale naplno jste si to nepřiznali, až teďka zpětně, když se takhle o tom bavíme, a částečně to bylo dané tím, že táhnul ten cíl, který už je blízko, nebo aspoň v uvozovkách blízko.
2: No přesně, jako tam si člověk protrpěl toho tolik za tu cestu, že těch jako 200 už fakt jako se jako nechce člověku vzdát, že tam už i kdyby se měl člověk jako doplazit prostě, tak už jako... A hlavně ono v tu chvíli člověk to vidí jako asi hloupě, že prostě jeho největší cíl je jenom ten cíl toho závodu nebo té akce. A v tu chvíli člověk jako moc nepřemýšlí, jako ale zdraví je důležitější, nebo z dlouhodobějšího hlediska, že by to mělo být prostě nějaké jiné. Že v tu chvíli člověk žije tak jako úsekovitě prostě od obchodu k obchodu, restaurace k restauraci, od spaní ke spaní. Že tam prostě ten dlouhodobější přesah v tu chvíli není. No. Tak ten náhled na to možná je to, co člověku jako chybí a co ho zároveň jako vede i přes tu bolest nebo přes to, že ví, že to je špatně prostě jít dál. No.
0: Když jste takhle mnohokrát přejeli Česko a Slovensko sem a tam, tak kde je tady nejkrásněji?
1: To je zase hrozně těžká otázka. Já bych řekl, jako asi z české strany je nejhezčí Morava a ze slovenský Nízký Tatry. Na té trase 1000 mil teda.
2: No za mě, já mám strašně ráda naši republiku. Hrozně se mi líbí a čím víc jako cestujeme kamkoliv, tak tím víc si vážím naší krajiny, naší přírody, našich památek, jak to tady máme nádherné. A mně se tady líbí asi vlastně všude, kde nejsou ještě úplně ty místa zničené turismem, no, kde nejsou takové ty stezky v oblacích, nejsou to Krkonoše a to je právě třeba Český les, který je ještě takový jako nepolíbený, nebo Krušné hory, nebo tady ta karpatská část tady přes hranice, takže spíš takové jako místa, kde je člověk sám v té přírodě, než s nějakými davy turistů.
0: Ty stezky v oblacích, to je zlo?
2: Za nás jo, ale každému se líbí něco jiného a to je asi správně, ale my si tu přírodu, nebo aspoň já za sebe si tu přírodu prostě umím užít i bez toho, aniž by tam někdo musel něco prostě takového stavět, nějaké jako atrakce, no.
0: Já se na to ptám teďka, zatímco se pomalu blížíme k závěru na Česko, i protože vy máte ještě takový vlastní projekt vtělený mezi spoustu dalších cest, a to je, že jezdíte k pramenům řek, a kolik už jste etap v rámci tohoto projektu vlastně podnikli? Už jich není úplně málo.
2: No, jestli máme asi 14 řek, možná si je těch, u 15 jsme se hrozně pohádali, tak to jsme přestali točit a jeli jsme domů, ale asi 14 možná jich máme, tak nějak, no. Ale je toho spousta, jako těch řek, které nás lákají, ale pořád jako není kdy, no. Naše sezóna na kolotoky je vždycky jako od podzimu do jara, že přes to léto na to nemáme moc čas, no.
0: To uděláte tak, že vezmete ústí řeky a pramen, a mezi tím si prostě naplánujete nějakou trasu více nebo méně detailně a projedete to od ústí řeky k prameni, a co ta cesta přinese, to přinese, nebo to má nějaké další parametry?
1: Jezdíme vždycky od pramene k ústí a trasu si vlastně pokouším vždycky trasovat a tak, aby jsme byli co nejblíž řece. Takže občas to jsou opravdu kozí stezky, takový ty rybářský pěšiny, takže ten postup je taky pak značně pomalej.
2: Ale máme heslo, že jdeme tak blízko, jak nás řeka pustí. Že tím, že si to jako jsme si nastavili sami a jsou to naše pravidla, tak prostě někdy jsme řece blíž a někdy dál. A když je nějaké zajímavé město v okolí, kde jsou třeba nějaké jako památky nebo nějaká zajímavost, tak se od té řeky prostě vzdálíme a jdeme se podívat i prostě dál od té řeky k nějakému tomu městu nebo místu.
0: A u kterého pramene se vám líbilo?
1: No, za mě byla asi nejhezčí Sázava. To byla vlastně naše úplně první řeka. A je to řeka Trempů, je to krásná řeka a stejně tak byl krásný i její pramen.
2: Já asi konkrétně jeden nevím, ale mě vždycky jako u těch pramenů fascinuje, jak jako z ničeho vyroste to, co je na konci. Že to je prostě neskutečný jako příběh té řeky, té kapičky nebo toho mokřadu nebo toho ničeho. Co tam vlastně člověk vidí, že ani mnohdy to není prostě nějaký jako fakt vydatný pramínek s hrníčkem, že je to prostě v době teďkon sucha spíš jenom takové jako nic, a co z toho na konci vyroste, tak je to jako takový jako hezký příběh, no, celou tu řeku si takto prostě projet.
0: Díky moc za to, že jste přišli. Casablanku dál najdete na wave.cz/Casablanka ve všech podcastových aplikacích. Díky, že posloucháte a dneska hlavně díky našim hostům Tomáš Novotný, Klára Novotná. Díky moc.
1: Děkujeme.
2: Moc děkujeme za pozvání.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Gaslight Gatekeep.

0: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádio Wave.
3: Čau Kristi.
4: Čau Míro.
3: A čau všichni, kdo nás posloucháte. Dneska tady s Kristí Roháčkovou, filmovou kritičkou a jak by Vilma řekla, i naší kamarádkou. A ty tady dneska zastupuješ právě Vilmu, která opět píše diplomovou práci. Takže děkuju, že jsi zde. A tím, že jsi tady filmová kritička na iRozhlas.cz, tak to bude dneska takový filmový trošku. Probereme, jak chci probrat Srdce rváče v českém překladu. Mm-hmm. A chci probrat Odysseu a taky Bardotky, Bobule a Bobulky a Avengers Doomsday.
4: Já jsem připravená, možná ne na všechno z toho, co si vyjmenoval. Úplně, ale uvidíme, dáme to.
3: Je toho, prostě teď se toho dělo hodně těch filmových věcí a ještě než k ním ale přejdem, tak se vrátím do pátku, kdy jsme slavili narozky a jenom udělám takový jako rychlý poděkování všem, kdo tam přišli, protože to bylo hrozně roztomilý a hrozně příjemný a hrozně hezký, milý a děkuju všem, kdo došli. A vlastně ještě chci dát speciální shoutout těm, kdo přišli sami, protože to mi přijde hrozně hustý.
4: Že jste je nemuseli podplácet? Nebo jak
3: nemuseli jsme
4: sami?
3: Podplácet, oni přišli jako sami, jako bez nikoho dalšího. Jakože jeden člověk
4: vypravovali
3: sám.
4: Vypravovali jste ty autobusy fanoušků, ale tady tyhle ty přišli
3: sami. Nikdo tam prostě přišel ještě. Ne, přijde mi to ale fakt hustý. A vlastně si říkám, že je to hrozně, já nevím, jakože já se někdy bojím jít sám za sebe na nějakou sociální událost. Mm-hmm. Že si říkám, a to nikoho neznám a to. A vlastně pak v někoho vidím a říkám si, že to je hrozně jako super, že se člověk hecná jde.
4: To je, když už jsme u těch filmů, to je ta věčné téma na do sociálních kina. Sítích, prostě chodit do kina sám, mm-hmm. jestli je to nejvíc ponižující zážitek tvého života. Já přísahám, že není. Je to ten nejlepší vlastně reálně, to, jak můžeš sám trávit čas, jako, když je nechceš trávit se svými myšlenkami.
3: No reálně do kina to jako tam jsem to překonal, to zvládnu, mm-hmm. tam to je dobrý, do kina to dovedu jít sám a vlastně mi to přijde super, protože jako když jdu s někým, tak jako já se často pak soustředím jako dává pozor. Směje se,
4: kde se směju já.
3: Brečí taky, můžu brečet. Takže vlastně jako se dost soustředím na toho člověka vedle mě a málo na ten film. A když jsem sám, tak je to úplně super.
4: Myslím, že přemýšlím, jestli jsme spolu někdy byli v kině. A
3: byli
4: chci se tě
3: jsme
4: zeptat.
3: Spolu v kině na tom filmu s mladým Hughem Grantem.
4: Ano, my jsme spolu vlastně byli na Morris. Jasně. Jo. Ale tím pádem už si nepamatuju, jestli ty seš takový ten člověk, co rád komentuje, co se tam děje. Protože mám takové kamarády a miluju je a jsem velmi ráda za to, když komentují něco před filmem, během traileru, skvělý.
3: Během traileru miluju komentovat, během traileru,
4: během
3: to mě baví.
4: Titulku, to ještě dojíždíme, ten pocit, dobře. A hlavně po tom filmu tam potřebuju někoho, s kým si řekneme, tak co, jaký to bylo. Během filmu jsem spíš takový ten člověk jako
3: ticho.
4: Už tichoučko.
3: Ne, já jsem taky tenhle člověk. Jakože komentuju věci, A když na to nekoukáme v kině, tak to jsem jako hlasitý komentátor doma třeba nebo kdekoliv jinde, ale jako v kině to nemám rád, no. Ani když někdo jako šeptá prostě, já tě se ani neslyším, ti nerozumím, ani se mi tady říká, že jako mi to teď nezajímá, koukej se, řeknem si to pak, napiš si to na ruku.
4: Já zjišťuju, ale že tam ten můj blok toho jako během filmu se nemluví, mě pak

0: blokuje i v tom říct prostě jako zhasni ten mobil, já to vidím, jak to tady svítí, etiketa, jsi v chrámu kinematografie.
1: Jako cizím lidem, že bys...
0: Cizím lidem.
1: Jo, no to se bojím je napomenout, no. A to jako vždycky jsem jako takové, že říkám, teď to udělám. A pak řeknu, ne, tak ještě vydržím chvilku.
0: Třeba to udělá někdo jiný. Jak to, že to nedělá někdo jiný? Tak to nikomu jinému nevadí?
1: Tak teď
0: já
1: to
0: přeháním. Možná přeháním. Ne, to je opravdu špatný. Vypni to, vypni to.
1: Nebo když si povídá někdo za mnou, tak pak teda jako se třeba odhodlám, když se jako čtyřikrát jako musím vyhecovat, tak pak se odhodlám a jako otočím se, ale nic neřeknu. A řeknu si, museli vidět, jak se na ně koukám, takže už budou určitě ticho. Ono ne.
0: Jak často to funguje?
1: No, jakoby nikdy. Ale je to úplně největší můj vrchol toho, co, jak se jako projevím vůči cizím lidem v kině. Že se na ně jakoby ošklivě kouknu. A to jako ani nemoc ošklivě, to já neumím, tak jako, že bych se jako fakt na ně tak jako zamračil.
0: Ty všechno tu emoci vložíš do toho otočení kaku.
1: Jo. A pak to jakoby telepaticky jim vyšlo ten signál, jakože a dost. No, a jak to zatím nefunguje.
0: Ale já věřím, že to není chyba tvoje, ale těch lidí.
1: No rozhodně, jakoby tohle není diskuzní klub, jako.
0: Ale vidíš, kolik minut jsme na tom strávili.
1: No je to, já tohle téma mám docela rád, ale teda jako komentuju rád věci fakt doma, to si neumím odpustit. Všechny jako filmy a tak jako, že to fakt komentuju, no.
0: Ten problém s domácími projekcemi je v tom, že tam většinou už pouštím něco, co už jsem viděla. Takže tam je přesně to, jako...
1: Taky to dělám,
0: směj se,
1: no.
0: Že je to vtipný. Smějeme se, je to vtipný.
1: Všimnu se z tohohle detailu před 5 minutama? Ne? Tak to vrátíme.
0: Se hrozně omlouváte, tak musím pauznout, protože věděl jsi, že... 10-minutový monolog, tak zpátky, pamatuj si to, ne?
1: Tohle je důležitý, počkej.
0: A Aragorn, jak tam nakopnul tu helmu.
1: Tak to je výborně. To taky dělám. No a taky je pravda, že akorát pouštím věci, které já jsem viděl a pozoruju jako reakce těch lidí. Tak jsem rád, že jsme na stejné vlně. A zajímá mě, jestli jsme na stejné vlně i teda, co se týče finále Heartstoppera. Mm-hmm. Protože to je teda seriál, který má 3 série. Mm-hmm. A teď teda vyšel film, kterým se celý tento seriál uzavřel. A je to taková je to takový specifický, je to hodně sladký, hodně roztomilý a hodně fakt přeslazený. Ale... jako byl jsem zvědavý docela na ten závěr. Já jsem nejsem asi nějaký extra fan. Jako mě se to jako nezískalo nikdy úplně. Mm-hmm. Že třeba první série mi přišla fajn, druhou už jsem nezvládl, jakože už moc sladký. A pak jsem se tomu seriálu trošku smál a pak jsem viděl třetí a jako měl jsem tam teda cynický komentáře během toho hodně, ale vlastně jsem si pak řekl, že to bylo ok, že to bylo fajn. Takže jsem byl jako zvědavý na ten film. No.
0: Jaký je tvůj verdikt?
1: No, jako, nevím, potřebuju to tady asi jako rozklíčovat. A viděl jsem, že ty jsi tomu dala 2,5 na Letterboxd.
0: A já jsem viděla, že ty jsi tomu dal 3.
1: No a pak jsem si říkal, že možná ještě snížím.
0: Já mám se Srdce rváčema vlastně dvě moje oblíbené hysterky, které ráda vyprávím. První je ta, že přesně když přišla ta první série, která opravdu neměla ještě to, jakože tohle bude ten cukříček, ale bylo to prostě něco odlehčeného a jako ten seriál, který ještě v té době vlastně, se bavíme o době před 4 rokama, pokud se nepletu, ale prostě byla to ta éra Sex Education, takže jako tyhle ty a ještě konkrétně britský seriály už jsme tady měli, ale tohle bylo něco samozřejmě víc zaměřené na LGBTQ tématiku a hodně mladé a tak vlastně jako cudně to působilo už od začátku, vlastně ten element
1: jo,
0: toho
1: cudně.
0: Komiksu tam byl neustále, ty letající lístečky a tak ten motiv toho tam byl vždycky. A já vlastně jsem se s tím seriálem setkala tak, že jsem měla hodně špatný týden. Říkala jsem si, tahle je ta chvíle. Takže jsem si lehla na gauč, lehla jsem si na bok, embryonální poloha, zapnula jsem seriál a zvedla jsem se z té embryonální polohy ve chvíli, kdy to skončilo.
1: Za 7 hodin.
0: A cítila jsem se uzdravená. Oh. A bylo to přesně pro tady tohleto dokonalý. Mm-hmm. Ta druhá série, a já si myslím, pamatuju si, že jsme se o tom bavili tehdy, když šla, že už prostě jsme na to, a to jsme oba dva trošku jinak staří, že už jsme oba dva na ten seriál
1: starý.
0: Opravdu starý.
1: Přišel jsem si tak.
0: A já mám oblíbenou

0: No, jsou animované skřičky. A už to bylo jako, já už bych asi jako ten starší divák potřeboval, aby se tam dělo něco víc. Ale v hlavě stále tu reakci té Trixie, která říká, tady už by měl přijít nějaký sex, ale neměl by to být sex mezi těma dětma.
1: Úplně teď jsem si na to vzpomněl, jo.
0: A to se mě drží tady tohleto, což pak je velký paradox, že přijdeš k filmu,
1: a seš jako,
0: který podle
1: stop.
0: Mě
1: už
0: sypal těch sexuálních scén pro někoho, kdo poslední vzpomínku měl tady nějaké jako terapeutické období před televizí, potom to, kdy to bylo tak cudné, až vlastně jsem si jako říkala, tak když bychom mohli postoupit někam, kamarádi, tak najednou they delivered.
1: Jakoby ten film, reálně fakt, myslím, 25 prvních minut se v každé scéně zmíní sex nebo odehrává sex. A je to jako, že jsem si říkal, hej, už jako kluci, jako, co to je? No není ty trailery prostě.
0: Na to máme jiné seriály, na to máme hokej. No, je to pravda. Horší, podle mě, ale... Sex zvládám. Na tohle vůbec do debaty, jestli je v televizi a ve filmu příliš sexu. Kamarádi.
1: Ne, tak jako taky jsem to, jako nestěžuju si.
0: Nestěžuju si.
1: Jenom
0: na
1: mě to zaskočilo.
0: Na co si stěžovat? Naopak. Je takový, a to je věc, co není jenom jako, co se podařilo teďka srdcerváčům. A nevím, jestli je to problém nějaké jako zkratkovitosti nebo lenosti v tom horším případě, ale spíš je to taková ta jako nepřirozenost toho projevu, ale způsobená tím, že my řešíme nějaké důležité téma společenské a zdůrazníme to tím, že uděláme velký monolog. Ale zní to v tu chvíli jako nějaký aktivistický projev prostě před tím megafonem. Konkrétní scéna, a je to nešťastný, protože jakkoliv souhlasím s tím, co je řečeno, vidím i tu důležitost tohoto zdůraznit, tak ten způsob, jaký mi to podané, takhle spolu lidi nemluví.
1: Myslíš, no kterou se, teď je tam víc, mám pocit.
0: Je tam víc, no. Ale ta hlavní, co mě napadá, je vlastně trans kamarádka, která začne vyprávět o tom, jak v současnosti se bojí, protože zákony jdou proti ní a snaží se jí zbavit práv. A...
1: Jako moje reakce na to byla, že říkám nejdřív, OK, super, že to tam vytáhli, protože je to velký téma v Británii, omezování práv trans lidí a že to je prostě fajn, že to do toho šli. A pak jsem si řekl, ale počkat, teď to tam bylo jenom asi na 3 minuty a šlo se pryč od toho úplně. A pak tam byla ještě ta hrozně nekonečná scéna z toho prajdu, nepříjemně dlouhá, kde je úplně nonšalantně tahle postava, no to není ani skandování.
0: Co chceme? Transpráva. Co chceme? Transpráva.
1: A to ještě ano. Máš víc energie než ona během toho teďka, si
0: to
1: myslím.
0: Nemám.
1: No teď jsi měla víc energie než ona. To bylo úplně jako, já jsem si říkal, hele, jako, já myslím, že jsem byl víc zapálenější do... Nevím, když jsem si šel koupit tady hot dog, tady párek v rohlíku, prostě z rozhlasu.
0: Hlad je velká emoce, Míro.
1: Pravda.
0: No takže, já nevím, mě tohle hrozně frustruje, když prostě já s tím souzním, ta message je správná, ale nelíbí se mi, že je podaná jako message. Nebo že není podaná šikovně, protože opravdu, když my spolu budeme vést rozhovor a já ti budu potřebovat říct, to, co teďka se děje, to je fakt jako strašný.
1: A spustíš teďka monolog.
0: Ano, tak spustím monolog. A ty budeš na mě koukat a budeš říkat, ano, to je teďka hrozně vážný monolog, máš pravdu. To... Už jenom zvedáš také tu ruku na to srdce. Povstaňte k vyslyšení
1: slzy,
0: české
1: slzy se mi derou do očí.
0: Ale to je, to se podle mě dělo, to byla věc, co mě trápila na nejvíc třetí série Teda Laso, kdy prostě najednou si to nemusíte nikdo vědět, ale prostě. Fotbalisti? OK. Ve třetí sérii najednou objevili problémy současného světa, ale opět k tomu přistupovali jako Ježiši, věděli jste, že ženy jsou častěji oběťmi revenge porna? A prostě z toho uděláme téma té epizody. Okay. Místo toho, aby se to zapletlo nějak do toho příběhu, dávalo to smysl pro ty postavy, tak najednou se postaví člověk v té šatně a řekne Ježiši, věděli jste, že? Přečte tam tu příručku a říkáš si, tohle
1: na sílu.
0: Sice jako super, ale funguje to, a to je možná i ten problém, funguje to mnohem líp jako klip, co budeš sdílet na sociálních sítích. Jako PSA, no. Já už skoro prostě vidím tu Alisu Milánu, jak říká, co byste udělali, kdyby před vámi bylo dítě, které potřebuje pomoc. Takové ty reklamy UNICEFu.
1: Jo, jo.
0: A teď to říkám velmi cynicky.
1: Ale ne, jo, a prostě vlastně i dvouminutový monolog, to se hezky střihne do Reelska a jestli teď je všechno tak jako hezky vycentrovaný, tak prostě...
0: Ty narážíš na ten animák, že jo?
1: No, jsem toho viděl teďka, někde jsem to viděl na ano. X. Jo, no ten, jak se to ale jmenuje, já jsem zapomněl, jak se jmenuje ten animák.
0: Já jsem se rozhodla, že u animáku, který si nedal tu práci, že chce být celý vertikální, no. Že já si nedám tu práci si zapamatovat jeho jméno.
1: V pořádku, tak
0: já... Omlouvám svou chybu.
1: Ne, tenhle, já se na to jakoby napojuju, ale každopádně je nějaký animák, který se chystá do kin, velký animák, a když se podíváte na trailer, tak jako vlastně celý je takhle ve středu toho.
0: Ano, všechno se odehrává ve středu, aby se to dalo hezky oříznout na ty mobily.
1: Jako scary, no, scary. Tak, no a právě tady ty monology tak na mě i taky působí a hlavně já jsem s tím filmem měl asi, já jsem si říkal, tak 3, jako asi roztomilý, ale pak jsem si řekl, možná mě jenom ovlivnil ten epilog, který byl asi hezký, ale jako to, co tomu předcházelo, to opravdu nemuselo mít 2 hodiny za A a za B, já jsem si říkal, ty, tak vlastně co byl ten příběh, já ani nevím, protože tam bylo asi tak 50 jako dějových linek, kdy teda ta ústřední byla jako daná to, že se teda Nick nemůže nějak odprostit, nebo prostě se, jako nějaký jako problém v tom jejich vztahu, ale jako do toho se navalila. Dějová linka kolem toho, že Charlie je předseda a otvírá nějaký LGBT klub ve škole. Potom prostě dějová linka transprav a toho teda podivného prideu.
0: Prosím, skandujte ještě někdo. Prosím, skandujte ještě někdo.
1: Co chceme? Transpráva. Co chceme? Jako takhle to, takováhle energie to byla. No a jako vlastně tam to bylo tolik. A do toho bylo namixované jako extrémní fanservice, jakože je, oni se objevili tady, na tady byli v první sérii. Jo, tady se drželi za ruce v první sérii. A jako randomně se, jako náhodně se zjevali na místech, aniž by to jako dávalo nějaký smysl. Jakože třeba fakt to místo, kde se tam drželi a dali si tu první pusu. Já jsem nepochopil, co to mělo, jako, že to byl nějaká událost, všichni byli v černým, já jsem si říkal jako pohřeb olivy. Je Coleman, která nemohla tam hrát prostě.
0: Ryb, původní maminka.
1: Nebo nevím. A najednou vylezu do nějakého baráku a náhodou zrovna je to ten barák, jako, kde byli v první sérii a pláž, kde byli v první sérii a jako, už mi to přišlo, že my se jako očkytáváme ty místa, aby jsme se tam jako podívali. Jako v poho fanservice jako pro ty fanoušky, tak na ty je to cílený, ale jako vlastně nevím, vlastně mě to zklamalo trochu, no.
0: Mě vlastně v tomhle trošku utvrdilo, souhlasím s tím fanservisem mimochodem, a fakt mi to přijde, že takové ty jako ty umělecké kudrlinky, kdy opravdu chceme dojet ty paralely a prostě ano, chceme, aby ty gify byly vedle sebe, až prostě ty prstičky jsou nahoře, prstičky jsou dole, všechno to jako dělá, ano, budeme to sdílet na ty sítě.
1: Jo.
0: Ale že... se mi to potvrdilo i v tom, když jsem slyšela, jak Kit Connor říká, že by hrozně chtěl, aby ten jejich vztah nebo ten růst toho jejich vztahu vlastně do té vysoké školy nebo pro jednoho z nich do vysoké školy, tam měli i trošku realismu v tom, že třeba se podvedou nebo něco, na což lidi nereagovali vůbec.
1: No to dostal hrozný lynch, no.
0: A zároveň Kit Connor má naprostý právo jít proti lidem na internetu.
1: No úplně v pořádku, jako já si myslím, že prostě reakce lidí na tyhle věci na sociálních sítích jsou jako většinou prostě úplně přehrocený.
0: To je téma na několik epizod.
1: To pro tebe
0: tady
1: rozhodně.
0: Bych se rozjela s tlampačem a to by nebylo, co chceme, transpráva.
1: Nikdy dáme speciál.
0: Chceme transpráva a chceme si promluvit o tom, jak se chovají lidi na internetu.
1: Já tady tu epizodu zrealizuju.
0: Děkuju. Já se uklidním. Aspoň pro teď.
1: No, ještě je zajímavý teda, že ten seriál vyšel, konec toho seriálu vyšel dřív, než konec toho, té komiksové série, kterou teda píše Alice Osman. To načasování toho, nebo to finále má vyjít teda někdy teď v dohledný době, ne? Myslím, že?
0: Myslím si.
1: Jo, tak... tak jako třeba to bude odvyprávěný trošku jinak, no, ale fakt mi to přišlo hrozně zkratkovitý a takový, že teda, tak bude tam ten sex, tak to je teda 20 minut prvních je teda jako jenom teda sex a najednou je to teda vztahová krize a najednou je to otvíráme LGBT klub a najednou je to bojujeme za transpráva velmi nonchalantním stylem a pak je to jako a pak je to jdeme na pláž a jdeme tam, kam jsme zdali pusu a epilog najednou a jako byl jako aha, tak dobře. A najednou divová linka s bratrem, kde se tam vzal, kdo to je, z flashbacky na prostě flashbacky na otce, kde se vzali.
0: Flashbacky byly hrozně zvláštní, protože to bylo vlastně
1: poprvé, co se to tam
0: jediný jako tenhle motiv,
1: jo,
0: který se tam už nikdy neobjevil.
1: Ne, vůbec. A jako prostě mi to přišlo, že teda jako tím, jak Olivia Colman nemohla, tak musel vymyslet co s postavou přeobsazenou postavou maminky a tak tam mi přišla jako narychlo našrubovaná tady ta jako nová rodinná dynamika. A
0: ano. A vzpomínáte na to, že jeho otec byl Francouz?
1: Co?
0: Trigger warning, Francouz.
1: No, tak nevím. No, jako myslím si, že teda rozloučení tady s tohle, jsem si říkal, že to je hrozně takový, tedy jako ještě navíc inkluzivní městečko, celou dobu si říkám, že to je jako úplně wow, prostě tady malé britské město. A tak to je na tom právě to roztomilý. A pak jsem si ještě říkal, že, nebo jsem koukal na nějaký reakce třeba na TikToku a prostě jako jsme starý, no, jako já jsem koukal, že fakt, že prostě, myslím si, že kdyby mi bylo 13, tak se zblázním, 12, 12, 13, 14, myslím, že to je jako fajn věk asi na tohle to jako binge-nout, tenhle ten seriál, protože prostě takových jako roztomilejch věcí pro, když jsi na té hranici mezi tím jako dítětem a teenagerem, který jsou ještě navíc jako gay, tak nejsou je žádný jiný podle mě,
0: no,
1: takže vlastně je to fakt, a je to takový roztomilý, hezký, taková pohádka, no.
0: To je právě ono, v pohádkách se nezahýbá.
1: A tam ne.
0: V pohádkách se neexperimentuje. V pohádkách
1: ne,
0: se jednou
1: ne.
0: Podíváš na svého zamilovaného a tomu si věrný do konce života.
1: A pak když máte krizi, tak si najdeš jeho fotky zrovna a tím se zase usmíříte.
0: No, všechny ty fotky. Mě, jak jsi říkal o tom prostě bezpečném městečku, tak tam je bohužel asi to, že pro moji generaci diváckou prostě to britské městečko byl Midsommar, kde se vraždili. Takže každý jsme dostali to svoje divácké britské městečko přisouzené. Takže
1: vaše generace je prostě městečko, kde je 300 lidí a 5000 vražd.
0: Z nějakého důvodu ještě někdo tam žije a bydlí a dobrovolně stěhuje.
1: Já jsem teď viděl, nebo nenapasal, když jsem byl v Londýně, tak jsem tam viděl gamebook, můžeš přežít jak Midsommar.
0: Ano.
1: Zvládneš to přežít. A normálně, já jsem si říkal, že to koupím babičce a zdravím babičku, ale měli to jenom v angličtině. Tak.
0: No,
1: tak. Ale jako úplně jsem byl, fakt mě to lákalo, že se to jako musím zahrát. A pak jsem si řekl, to je šance na přežití tady v tom městečku, jsou myslím hodně malinký.
0: Promile.
1: Kde je Barnaby? Inspektor. No, tak to byly srdcerváči. Napadá tě k tomu ještě něco, co nezaznělo?
0: Ne.
1: Tak tím pádem se vrátíme...
0: Nechceme pustit do toho, proč by měl Kit Connor vyhlásit
1: zahýbat
0: válku. A zahýbat, B, vyhlásit válku internetu.
1: No, jako vlastně ještě, když se to jenom tak rychle, tak ta prestur kolem toho... se vyhnula prostě nějakým, jakože je to vlastně asi v pohodě, ne? Nedějou se tam žádný velký kontroverze asi, nedějou.
0: Myslím si, že ne.
1: To je jako úspěch.
0: Mě už vůbec, koncept press tour v současnosti, další téma, ale opravdu, co mně přijde hrozně zvláštně, proč herci z Odyssey dělají pizzu.
1: Oni dělají všechno úplně, oni byli úplně všude.
0: No to bylo, když byla válka Roseových s Benedictem Cumberbatchem a zesnulou matkou Kita Connera, Olivia Colman, tak z nějakého důvodu dělali pizzu, dělali keramiku a přitom teda řešili rozvodovou komedii a tam jsem si říkala, novinařina byla skvělá volba. Měla jsem asi spíš začít, nevím, koupit si hrnčířský kruh.
1: Musíš vymyslet rychle právě nějaký nový koncept, jako třeba mačkání z kvišíku a pozvat si k tomu bardotky. Aha. Jakoby unboxing knedlíčku.
0: Já chci vidět bývalou první dámu, jak mačká knedlíček a vypráví mi o tom, jak točila letní komedii.
1: To potřebuju vidět teďka.
0: Zasponzorujte mě, děkuju.
1: No ještě teda, když jsem, ale to je dobře, že jsi narazila na Odiseu, protože pojďme teda pryč z pohádkového anglického městečka do ohavné reality sociálních sítí, protože kolem teda Odisei, kterou ty jsi viděla v IMAXu.
0: Viděla jsem ji v IMAXu.
1: Wow, já si počkám tak do září.
0: Já jsem koukala, že to je teda britský IMAX, ten hlavní v Londýně, je vyprodaný až do září.
1: Tady to vydávají v Česku ve vlnách, takže teďka to je nějak do nějakého srpna a přidali dokonce projekci v 00, prostě někdy o půl jedný ráno.
0: Ano, to jsou ty roztomilé časy, kdy prostě jako no tak už nenarvete se od 9 od rána, tak můžete ještě přijít po půlnoci.
1: Jako prostě koukáš se do půl čtvrtý na film a pak se prostě vycházíš z toho backroom z obchoďáku pryč.
0: Doslova vyleješ se no. Z té trojské války.
1: Svítá pomalu prostě.
0: I taká? Penelope, si to ty?
1: No tak já jsem rád, že aspoň ty jsi jedna z těch šťastných lidí, co to zatím mohli vidět teda v té původní vizi bez oříznutí. A teda film má úspěch, co jsem koukal, kasovní úspěch, ale právě jsem byl zvědavý, jestli se do toho nepromítne kulturní válka, tady ten film, která tady ten film provází, která mi přišla teda jako úplně šílená, a to byla vlastně jako diskuze, která ho provázela, která se točila hlavně kolem Eliota Page a
0: Lupita Nyong'o.
1: Ano. A vlastně to byla taková jako teda transfobní lomeno rasistická retorika, yes. Která jako se točila kolem toho filmu a teď jako lidi začali argumentovat, to není historicky přesný, když přitom je to mytologie jakoby a viděl jsem rozbory lidí, například Dana Vávry, o tom, jak je ten film vlastně hrozně špatně a co je na něm špatně a pak tam napíše, že ho ještě neviděl. A
0: ano, to je, tak to většinou bývá.
1: To je asi tak, no.
0: To je úplně šílený, jak ten film vypadá. Ty jsi ho viděl? Ne, ani jde uvidím.
1: Ale názor máme. Názor
0: potřebuju
1: máme.
0: A mám k tomu i fajfičku.
1: Samozřejmě. No, zaznamenala jsi tady to? Dění kolem toho nějak?
0: Samozřejmě a hodně toho doprovázelo přesně, jak říkáš, prostě nějaká transfobní motivace, rasistická, protože vlastně, když už někdo sdílel Lupita Nyong'o má hrát nejkrásnější ženu, prostě tu trojskou Helenu, kvůli které se válčí a dá tam k tomu samozřejmě výstřížek z toho traileru, kdy ječí.
1: Mm-hmm. No, samozřejmě.
0: Takže nemusíme moc daleko k tomu, abychom hledali nějakou rasistickou kolokaci. Mm-hmm. Hlavně teda proto, že Lupita Nyong'o tam hraje, za prvé má právo být naštvaná v tom filmu, ale za druhé tam hraje nejen Helenu, ale i její sestru Clytie Mnestru, takže
1: okay. To ti lidé nevědí.
0: No ježiš, má mě nepotřebují.
1: Ne,
0: zároveň já si pamatuju právě, že ono to asi teda vzniklo tím, že prostě se o roli Eliota Page začalo mluvit jako, že hraje nejstatečnějšího vojáka,
1: jo.
0: Kde si většina lidí řekla Achilles. Co bohužel už experti na Homera si už k tomu nepřidali,
1: nedočetli.
0: Je, že Achilles už byl mrtvý dávno. No. Takže samozřejmě tato postava v Odyseje nevystupuje. Nevystoupí tam nikde z písku Brad Pitt, kterého oprášíme stroji. No, takže on tam hraje vojáka, který vlastně, co jsem pochopila, snad je i domyšlený prostě pro ten příběh, ale opravdu má tu roli toho nejstatečnějšího vojáka. A vůbec role to, vlastně v tom vyprávění má i svou funkci, že to není takový ten typicky urostlý voják, co by tam třeba člověk čekal, naopak, že má tu konstituci takovou jako docela slabší, je pro tu roli naprosto vhodné.
1: Mm-hmm.
0: A podle mě je to jedna z těch nejsilnějších postav, co v tom vyprávění je a má tam neuvěřitelně silnou roli v jedné scéně ve písku.
1: Hmm. No, jako, tak to dění kolem toho teda bylo fakt bizarní, ale nakonec se to nepromítlo do jako úspěchu toho filmu. U nějak, jako to hodnocení, to je teda taky vtipný pozorovat, jakože jak tam lítají odpady prostě a jedna hvězdičky a tak. Ale ty jsi to teda viděla a ty jsi během toho měla nějaký jako uvědomění, že jo, něco takovýho.
0: Transcendentální. Ne, já no spíš jsem si tak jako říkala, to je ale hrozně hezký film a pak najednou, ale to ti říká, to, myslím, že to je jedna z těch nejčastějších reakcí, co uvidíš na Twitteru, že pak přijde třetí akt toho filmu a najednou do sebe všechno zapadne. Mm-hmm. A pro mě to tam přesně se taky stalo a bylo to prostřednictvím repliky, bylo to prostřednictvím jedné scény, která se tam jako v takovém motivu neustále vrací v průběhu toho filmu. Bylo to prostřednictvím jedné postavy, která vlastně tam má původně jinou roli, než jaké to poselství její doopravdy je. A zároveň vlastně to zasazení celého toho filmu do současnosti, protože ono to s tou minulostí má opravdu společného hlavně to, že je to něco, co prožíváme dokola a když si tenhle geniální válečník začne uvědomovat, co způsobuje, tak je to takové jako velmi vypointované, jako ty se otáčíš na ty lidi, co ruší v kině, tak podle mě tohle je prostě ten filmář, ať už Christopher Nolan, nebo nějaký ten tvůrce, nebo i Matt Damon v té roli Odyssea, který se otáčí a jako říká, tady se snažím něco naznačovat, kamarádi. Mm-hmm. A je to doufám, jako že čtete všichni to, co tady jako pokládám na zem.
1: A je to jako jasný z toho?
0: Je to neuvěřitelně jasný.
1: Jo? Myslím, protože já jsem měl třeba, jako někdy mám u Nolana na problém, jako třeba Tenet prostě, ano. Toho jsem je rozklíčoval, jako.
0: Tady absolutně nebude mít nikdo problém.
1: Dobře.
0: Je to tam prozrazeno v monologu, ale není to takový ten monolog do tlampače. Je to velmi, dává to hrozný smysl, jak to tam je podané, ale okay. Opravdu to bylo já nechci používat tyhle ty okřídlené fráze a takové to jako vyrazilo mi to dech, ale mě to opravdu vyrazilo no, docela dech.
1: Tak můžeš to říct, jste v pohodě.
0: Já jsem to řekla.
1: Hustý. Tak jako těším se na to. Mě na začátku odrazovala teda, jako je to hrozný to říct, ale prostě stopáš, jako protože si říkám, 3hodinový filmy nepotřebujeme na tomhle světě. Ale fakt jsem si řekl, tak jako tomuhle, k tady té látce, to asi jako je adekvátní, takže to jako zvládnu, takže teď asi čekám. A nebo možná to nevydržím a půjdu na Ořízlej, no. Tak monolog z toho pochytím asi, i jako když to budu mít takhle, no.
0: Rozhodně. Tam opravdu jde jenom o to, že ten obraz nebudeš mít kompletní. Jako samozřejmě prostě, já vždycky, když jsem v IMAXu, tak si jako hlavně říkám, tady ti sloni, jak stojí na sobě, jak si vždycky říkalo, že ta obrazovka je vysoká, jako několik slonů postavených jo. Na sobě. Takže to je spíš pro mě takové jako, wow, to je opravdu tolik hodně slonů. A zároveň prostě, já mám vždycky problém, když jsem v IMAXu bez toho, abych tam byla pro nějaké echt, IMAXovský film, jo. Což teď už opravdu ten Nolanův film no. Je. A díky bohu za to, protože je vlastně ta maximální stopáž toho filmu, jsou 3 hodiny, takže i díky tomu, že to je echt IMAX film, tak to nemohlo být delší. To je jenom jedna věc. Ale zároveň mě tam vždycky hrozně ohluší v tom sále. Mně přijde, že tam přijdu a najednou jsem hluchá. Mm-hmm. Možná je to výhoda, protože pak všechny mé ostatní smysly jsou jako nemůžeme se soustředit. Takže ty filmy jsou lepší, horší? Vlastně to nevím.
1: Ale vlastně já nevím, no.
0: Kdo jako, nejdo praštěl po hlavě. 4D experience, ale to je jenom to, že až moc na mě někdo křičí. Tak tady to sedělo. Tady je jako opravdu to ohlušení někdo tam si vyladil. Nebo možná přišli pokyny. Ale tady člověk jako chce mít tu imerzi do toho příběhu. Jo. A nemusí teda na to 4DX, což je to video, které se šíří na sítích o tom, jak opravdu zažíváte.
1: Jako mě to trochu nalákalo normálně. Mě to normálně nalákalo skoro, že bych jako šel tam fakt přesně video, jak se tam ty lidi v tom 4DX sále, teď je tam nějaká plavba, myslím, a ty sedačky tam s nima házejí úplně jako brutálně. Ta, myslím, ta, co to natáčí, paní, co se natočí potom, tak to jakoby extrémně hází na ty sedačce. Nevím, proč by na to někdo šel do 4DX kina, ale jako myslím si, že to musí být jako nezapomenutelný zážitek. Byla jsem něm někdy?
0: Myslím, že v nějakých zábavných parcích maximálně.
1: Ale ne v tomhle tom.
0: Ne, ne, ne, nikdy jsem nebyla na to, aby prostě na mě stříkali vodu.
1: Já byl jednou taky omylem, tak možná tady ty lidi tam taky nevěděli, že to je 4DX sal.
0: Což je 3 hodiny o plavbě na moři, tak to se nám nic nestane ve 4DX kyně.
1: Jako, ale já jsem se takhle ocitl na Zootropolis 2 ve 4DX kyně, aniž bychom věděli, že to je 4DX kyně, no, jenom jsem si říkal, nový sedačky asi.
0: A co na vás pouštili na Zootropolis?
1: No, tam je hodně takových těch jako automobilových honiček. Aha. Takže to je opravdu jako na horský dráze. Tam to s náma házelo trošku podobně jak na té Odyseje s těma lidma. Jak tam jsou ty hadi, tak oni smrdějí, takže nám tam furt pouštili nějaký smrad. Potom nám mě furt něco mlátilo. Tam jako něco, já nevím, jestli to bylo, tam prostě něčeho jsem se vždycky hrozně lekal. Tam byl takový jako, nevím, co to bylo, že mě něco tady jako nějaký luplo za uchem, jak kdyby, a to byl prostě jak odsaz toho hada, nebo nevím. Aha. A vodu, no, oni tam byli v nějakém vodním světě, takže nás furt zavlažovali. A pak, když byly ty automobilové honičky, tak zase na nás prostě foukali.
0: Jaký bloky, no, oni nás furt zavlažovali.
1: Já jsem byl jako, co se děje, prostě. Ale vlastně to byla sranda u takového filmu docela, no, to je jako, byl to zajímavý.
0: Já si vždycky představím sebe v těch, pojďme říct, 10 letech, může to být později, jak nám pouští prostě ty rybičky v tom oceáně a my tam všichni s těma 3D brýlema lapáme těma tlapičkama před sebou. Lepší, naivnější časy.
1: Jo, jo, když to bylo jenom to 3D a prostě přesně, jako, když jsme si říkali, jako, vidíš, jak se to vyblíží.
0: Ne, prostě. Já nevím, sahám.
1: Ach jo, no, tak teďka ne. A právě jako bylo to teda takový zvláštní to 4DX u takových těch scén, kdy jako máš brečet, ale nejenom ty sedačky se tebou během toho takhle pohupujou. Jako, jako, zastavte to na chvíli. Jestli to dám scéna.
0: Zdá, že už tě zavlažovali, aby tě na to připravoval. Tak máš brečet. Prask tady kapky na jedna tvář, druhá tvář.
1: No. No na Odysseu v tomhle nevím, no, tak možná jako když budu hodně zoufalý a teda ten IMAX se mi nepovede zakliknout v nějakou normální v dohledný době, tak si řeknu, že se na to vykašlu a půjdu prostě tady na horskou dráhu na Odysseovu plavbu. Další věc, co jsem chtěl ještě probrat, tak jsou, no tak ještě zůstaneme u těch toho zahraničí, tak je ten trailer, který vyšel teď v pondělí, nebo v neděli, v pondělí, na Avengers Doomsday. Mm-hmm. Doomsday.
0: Tady bych chtěla dodat, že to je trailer, na který jsi mě donutil se podívat, protože jsem byla odhodlaná ho ignorovat.
1: Ignorovat. A co jsi na něj říkala?
0: Moc díky. Ne, co jsem na něj říkala, proč mi proč? Přišlo. Ano, první otázka byla proč, druhá byla proč Míro. Třetí byla proč všechny ty postavy působí jako, že byly natočený úplně někde jinde.
1: Já jsem si říkal během toho, kdo jsou vlastně Avengers, co se tam děje, o čem to je a proč?
0: Aha. Pak jsem si říkala, jak skončili ti noví Avengers?
1: Nebyli Thunderbolts?
0: Co jsou Thunderbolts, ale pak měli ten velmi dramatický, to velmi dramatické odhalení s těmi plakáty, že jsou noví Avengers. A na to už se taky asi zapomnělo.
1: Jsou to Avengers? Vlastně asi ne.
0: Pak Harry Styles byl Avengers v jednu chvíli.
1: Harry Styles byl tam, kde jsou Eternals, kde jsou nějaký ti vesmírní strůjci všeho, jak se to jmenovalo, ty věci prostě.
0: Nic nevím.
1: Ne.
0: A nevím, jestli chci vědět, ale samozřejmě to budu vědět, protože budu mít jinak FOMO filmový a budu trpět, protože samozřejmě, kdy to půjde do kin, stejně jako Duna 3, takže teďka už začíná se to jako, všichni chceme druhý, všichni chceme Barbenheimer, můj oblíbený internetový vtip je, jmenuje se to Doomsday, protože si koupím lísky na Dunu, an alcohol in the day, takže jako půjdu domů.
1: Nice, to se mi líbí.
0: No, to se bohužel nestane samozřejmě, podlehnu peer pressure, budu trpět, třeba budu překvapena, otazník.
1: No, taky to uvidím, ale jenom proto, že miluju kritizovat Marvel filmy.
0: Hate watch.
1: Bude to úžasný hate watch. No ne, prostě, já jsem přemýšlel nad tím, jako, co se stalo, kde se to stalo, že mě to tak hrozně nezajímá a obtěžuje, protože jsem měl vlastně docela rád Marvel filmy, měl jsem tam jako nějaký svoje oblíbený, Avengers pro mě taky byla jako filmová událost, jako prakticky pro celý svět, ty, když vyšly, a bylo to prostě super. A pak najednou už ne. No. A najednou to bylo hrozný.
0: Protože jsme začali probírat mrtvé lidi, kteří vlastně
1: jo,
0: v paralelní
1: zjistilo,
0: realitě jsou naživu.
1: Přesně,
0: a všechny naše emoce byly úplně zbytečný.
1: Jo, nic nedává smysl a všechno je jedno. Což je jak
0: život
1: moje, můj život. No.
0: A sakra, vlastně možná,
1: možná to
0: na to kápli.
1: Ale ne, no, prostě je to, nevím, a, jako na, a je to teda vidět na té odezvě od lidí, když jsem se podíval fakt na ty úspěchy těch filmů, tak poslední jako relativně asi úspěšný byly Doctor Strange 2 Into Multiverse of Madness, nebo jak se to jmenovalo, mnoho vesmíru šílenství.
0: Ano.
1: A to byl konec. A myslím si, že to bylo navíc i poslední úspěšný, a jako jenom díky tomu, že lidem přirostla k srdci teda postava Wandy a zajímala je teda Elizabeth Olsen a tak.
0: Zároveň protože tam byl tahák toho režiséra, protože tam se vracel Sam Raimi jako pán, co udělal velkou věc se Spider-Manem.
1: To je pravda. A no a navazovalo to jako vlastně trošku na ten jediný jako dobrý seriál podle mě z toho celého Marvel seriálového univerza, který mám teda jako fakt dát, ale pak konec, no, pak prostě Kapitán Amerika, jako kdo najednou, kdo to je ten pán?
0: A Harrison Ford?
1: Co tam dělá?
0: Ty máš dluhy, co se děje?
1: No, prostě všechno hrozný. A najednou teda se odehrává tady Avengers a je to úplně, kdo jsou ty postavy, kdo jsou vůbec, kdo je dneska v Avengers? Jako, já chci najít jednoho člověka, co mi vyjmenuje teda přesvědčením všechny členy Avengers současný. Co to je za lidi? Kdo je Doktor Doom? Proč hraje Robert Downey Jr. prostě zase? A proč to je takový? No?
0: Proč
1: to
0: mu dali Oscara, když přísahal, že teďka jde k těm opravdovým filmům?
1: No, a ne.
0: Ne.
1: Prostě ne. Prostě já nevím. Jako třeba když si vezmu, tak Spider-Man teďka, který se chystá do kin, tak na něj jsem furt zvědavej, no docela. Jako myslím si, že to bude ok, že to bude fajn, protože to vypadá trošku jak film, no mám pocit.
0: Au.
1: Aspoň.
0: Já se těším na to, že Tom Holland konečně dospěje, že už nebude muset chodit na střední školu. Doufám.
1: No, jo.
0: A já bych prostě mu to hrozně přála.
1: Já doufám, že
0: protože
1: v
0: mé hlavě tam je tak 15 let.
1: No, to je pravda, no. Už snad nemusí tam chodit, no.
0: Zároveň opět internetová moje oblíbená hláška, když prostě Christopher Nolan točí, protože v mnohem, a to jsme nezmínili, nebo já jsem to nezmínila, že Odyssea mi opravdu přijde, je takový jako vlastně duševní bratříček Oppenheimera v tom, jak je to opravdu sebereflektivní cesta nějakého muže, který lituje to, co dal světu. A pak si vezmeš, že Christopher Nolan je ten, který vlastně dal světu komiksové adaptace, protože začal s Batmanem.
1: Takže kdy bude film o něm? Ještě.
0: Že
1: on, to je,
0: on se nám
1: vlastně
0: celou dobu snaží něco říct.
1: Lituje toho, že prostě ten temný rytíř. Jako
0: já vím, že jsem to začal. A kvůli mně už je pátá nebo šestá fáze Marvelu. Sám už nevím.
1: Jo, je to vlastně jo, no, jako temný rytíř. Ale já třeba jsem ho asi nikdy nedocenil asi tak, jak všichni. Já jsem ho viděla moc pozdě a prostě už jsem to měl asi moc, jsem čekal něco jako, a jak jsem, jako v té době, kdy to vyšlo, to muselo být strašně super, ale když jsem to viděl, já nevím, po dlouhý době od toho, tak už to prostě nemělo ten wow efekt.
0: Oni to teďka dávali v televizi, takže jsem se samozřejmě na to musela kouknout a hlavně jsem si u toho uvědomila, že tím pádem, tím, že Temný rytíř šel do kin v roce 2008, to znamená, že už je to no necelých
1: skoro 20
0: let, co zemřel Heath Ledger. Což já jsem se dozvěděla na hodině volejbalu ve škole.
1: Je. A jak jsi reagovala?
0: Jsem nevěřila to v té době, samozřejmě to bylo jako, co, fake kde jsi to slyšela? Jak jako, Heath Ledger, jim ani nebo 30. Všechny ty filmy, co jsme mohli mít. Ale tam samozřejmě prostě ten film zastínilo pak, nebo nezastínilo, ale už to dostalo tady tu notu toho, podívejte to se na ten poslední, on to nebyl poslední film, protože pak jsme ještě měli vlastně to Imaginarium doktora Parnase, kde tu roli Heatha Ledgera zastupovali jiní herci a co na tom, že taková zajímavá věc.
1: To je jako Fever Dream ten film.
0: Ano.
1: Imaginarium jako doktora Parnase. No.
0: Ale ano, to no. Ale zase to prostě bylo něco jako Ježišmarja, to už je tak dávno od Heatha Ledgera, co hezkého by tady s ním mohlo, bláznivého mohlo vznikat.
1: To jo, to jo.
0: Takže prostě to už je s tím Temným rytířem pro mě takhle spojené. No. Pojďme to zlepšit něčím.
1: Tak jo, tak jdeme dál.
0: Tichá chvilka,
1: prostě Heath Ledger, co jsme mohli mít.
0: Ještě ti můžu říct o Heathu Ledgerovi. Já jsem ho tak milovala.
1: No, samozřejmě.
0: Kolik mi bylo? 15, když zemřel? Tak já jsem si dala tu práci, že jsem si nahrála na satelit Příběh rytíře.
1: Mm-hmm.
0: Krásný to film natáčený v Praze.
1: Mm-hmm.
0: A vystřihla jsem si z něj všechny reklamy. Takovou práci já jsem si s tím dala.
1: Ježiš, tak to je hrostomilý. Y2K prostě.
0: Babička mi právě, jak se vystřihávala ty reklamy.
1: Jak se to dělalo?
0: Jo, děti, jsem vzal ovladačku. Museli jste to tam vracet. Žádný prací prášek tam nemohl zůstat.
1: Já přemýšlím, jako jak navázat, protože se chci přesunout, já se chci přesunout teďka do českého prostředí a to jakoby mě nenapadá žádný jako logický oslý můstek, bohužel ani vlastně nelogický, takže prostě jdeme na... Mě totiž zaujala jedna věc, co jsi mi psala do zprávy a to jsi mi připosílala část nějaký tiskovky a o tom, že se chystá film ze světa bobulí, Bobule Univerzum.
0: Ano, pátá fáze Bobule
1: Univerzum. Tak a bude toho Bobule a Bobulky.
0: Mm-hmm, Bobulendři už znova zasahují.
1: Takže já se moc těším na film Bobule a Bobulky. A...
0: Nelži Míro.
1: Ne, já si to pustím určitě.
0: No ježišmarja.
1: Rozhodně uvidím tenhle film někdy.
0: S tímhle názvem. Nikdo nezastaví.
1: Takže na Bobule a Bobulky si těším. A pak teda taky jako jednoho dne určitě uvidím film Bardotky, protože právě zbožňuju tu prestur, která ho provází, která jako zastěňuje celý ten film. Ale ta prestur je výborná. Mně se líbí vidět tři ženy, jako je Eva Holubová, Pavlína Pořízková a Dagmar Havlová, jak prostě si užívají tady nějaký moment a je to hrozně zábavný. Jako ta prestur je mnohem, jako je úžasná. Ten film, nevím, jako jestli z toho bude stát za to, ale ta prestur je, jako mně se to líbí, mně to přijde prostě strašně roztomilý, no. Takový, jako ne tak často, prostě tolik to, tak často tohle nevidíme, jak bychom měli, si myslím.
0: Myslíš si, že by měli jít dělat někam pizzu a vyprávět u toho,
1: jo, mega, já chci, aby dělali pizzu a vyprávěli. To by bylo super. Nebo mačkali ty skvěšíky. Ale jako, prostě se mi líbí, že v tom prostoru jsou teď najednou vlastně tři starší ženy, které jako jsou na nějakým, jako, tyjo, kariérním dalším kroku, prostě to je úplně super, že to nejsou jenom ty jako zasloužilý umělkyně babičkovi právě prostě tady o své roli před 30 lety, ale že jako promujou nový projekt, jsou takový plný energie, mi to přijde úplně hezký. Jo, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, jsem chtěl dát shoutout jedné věci a to, že vyšly fotky z natáčení nového projektu České televize, který točí Adina Šulcová.
0: Goat.
1: A víme o tom, že tam budou, že to bude o partě aerobiček, co si našla zkratku, aby měla dokonalý středoškolský život. Prostě vypadá to strašně kempy a strašně jako doufám, že to bude dobrý. Doufám, že to bude dobrý, já se na to těším.
0: Já jsem teďka hrozně nadšená, jako jste tvorby pro
1: mladý lidi.
0: Konečně,
1: ale konečně, tady nic nebylo tak dlouho a teď se kutějí věci. Kutí se Goat, jako fakt prosím, ať je to dobrý, těším se. Kutí se Zmizení Sáry Lindertové.
0: Mm-hmm.
1: Na to se těším vlastně fakt hodně.
0: to by mohlo být trošku temnější,
1: aha, jo,
0: na což
1: jo,
0: se
1: jo.
0: taky moc těším. Já moc chci doporučit filtr, který půjde na i vysílání už za chvíli, nebo pokud to nestihnete na nějakém festivalu, kde to teďka si můžete dát jako maraton, velmi snesitelný maraton mimochodem, protože jedna epizoda má zhruba 25. 20 minut, takže vlastně bych si troufla říct, že to je kratší než Odysa. Ale možná se pletu.
1: Možná jo.
0: 170 minut, ono to tak asi vychází.
1: Určitě,
0: přesně, že
1: no,
0: to bude.
1: Je to nice.
0: Můžete si to rozdělit doma s polovičkou svojí. Někdo můžete na Odysseu, někdo si můžete pustit celý filtr. Ale to mě vlastně hrozně bavilo. To jsem byla ráda jako vytržení z toho, protože jsem to viděla ve Varech, takže tam, kde většinou člověk kouká hlavně na takové ty velmi depresivní artové filmy, tak se tam do toho tady vklíní česká tvorba, která mě hodně bavila. Protože prostě už šla do takových témat jako sugar daddies, seznamky a reálné problémy nebyly tam naštěstí tolik ty didaktické proslovy, kdy opravdu
1: super.
0: Si člověk chce trošku trhat vlasy a hlavně tam byla Simona Peková, která prosvětlí každý můj den vždycky.
1: To je výborný, jako každý projekt se Simonou Pekovou si říkám yes, máme další. Ne, na to se hrozně těším a fakt si myslím, že je to super, že je to fakt skvělý, že se teďka tady konečně fakt tvoří nějaký věci, protože jako první vlaštovka byla teda dobře po asi od Horákových, byla první vlaštovka teda to asi TBH.
0: A to sex jako,
1: a sex, no a to bylo Sex O'Clock, bylo asi potom malinko.
0: Přijdeme.
1: No, ale každopádně, jo, tady ty dva, s tím, že teda TBH to jako... Ne.
0: Bylo to trošku jako přebíráme formát.
1: No, jako chceme, aby měli, jako... Moc nevíme, jak mluví mladí lidé a myslíme si, jak mluví a tak to napíšeme a tak budou mluvit. Mi to přišlo takový, jako nevím, moc škrobený, ale jako ocenil jsem, že to byla aspoň nějaká jako snaha.
0: Mm-hmm.
1: A teď právě pak Sex O'Clock, super, a že se konečně tady začíná něco dít. Z toho mám radost.
0: Já taky, ale to, že se to odkládá na to i vysílání je trošku horší,
1: je
0: ale
1: hrozně.
0: Samozřejmě chápu, že to je i ten hlavní spotřebitelský asi místo, kam mladší člověk půjde. Já už taky nemám televizi, takže kam chodil.
1: To
0: jsem
1: vlastně
0: se nazvala
1: pravda.
0: Mladším člověkem. ale bojím se teda, co pak se stane s touhle tvorbou, kdyby náhodou přišly nějaké zásahy
1: do... To si říkám taky, ano. Jako vlastně... teď se to začíná tvořit a vlastně jakoby má to budoucnost, no, nevím.
0: To jsou zase ty woke kruhy, co končí. Woke era skončila.
1: Třeba... Stačilo, tady jsme dostali 3 seriály a nazdar.
0: To musí celé generaci stačit. A ta další...
1: My jsme taky vyrostali jenom na Horákovej a comebacku.
0: Přesně.
1: My toho víc taky neměli. Smradi. Takže...
0: A přidejte si k tomu meš, když už tam budete.
1: Jo, to vychovalo všechny. No nicméně, no tak uvidíme, no. Ale teď jako každopádně teď v aktuální situaci, tak mě to těší a těším se fakt hodně na to. A můžeme asi na ikony týdne?
0: Tak jo. Ikona
1: týdne. Máš nějakou ikonu?
0: Mám jednu, která je podle mě hrozně očividná.
1: Máš očividnou ikonu?
0: Mhm.
1: A co to je?
0: To zvířátko. A je to Jimoty.
1: Jaký zvířátko?
0: Ty se nechytáš?
1: Ne.
0: Mýval, který má zkrácenou páteř?
1: Ne, vůbec
0: a pobíhá
1: nevím, co to je.
0: Po světlu? Mýval, dostal jméno Jimoty?
1: No tak to vůbec nevím.
0: A podle všeho netrpí, když má zkrácenou páteř, takže je opravdu taková jako smrsklá kulička, místo takové té delší ploší věci, co normálně mývalové bývají. A žije se svojí mývalí rodinkou. A co tak dělají mývalové? Vlezou v popelnicích a berou si tam jídlo a šmíruje lidi. A tohle je taková jako zakrslá doslova kulička, která prý netrpí, což je to hlavní. A žije plný život a teď je hvězda internetu.
1: Tak to jsem nevěděl do teďka, ale
0: no,
1: doufám, že mi to teďka
0: ráda.
1: Algoritmus... bude schrlit ve velkém.
0: našeptávám tvému telefonu, Timothy video, Timothy manip, Timothy memes.
1: No tak to děkuju za obohacení. Moje ikona týdne je asi ještě teda, když jsme měli takový jako filmový díl, tak zůstanu u toho a je to asi Ryan Gosling, protože Ryan Gosling má takový trauma z plagátu k filmu La La Land, kde dělá prostě takovej taneční move a má tam takhle ručičku jako do pravého úhlu, říká tomu La La Hand. A, no a teďka k 10 letům od vydání tohohle filmu, což je teda šílený, že je to už 10 let, ale je to tak.
0: 10 let od chvíle, co nevyhráli Oscara.
1: Vyhráli na minutu. Drželi ho v ruce. No, 10, už to bude 10 let teda od tohohle jako ikonického momentu, ale taky od 10 od toho vydání toho filmu a vyšel speciální plagát, kde tomu tu ručičku opravili, takže teď už je to bez La La Hand.
0: Oh.
1: A mně se ta ruka docela líbila. To přišlo goofy docela. Takový jako.
0: Bylo to lidský.
1: Jo.
0: Teď je to moc dokonalý. To nikdo nechce v naší snovém muzikálu z LA.
1: Ne. Ne. No, tak já se asi pustím, teď si říkám brzy někdy, bo já to mám náladu.
0: Správně. Není na to se nejdřív nadchnout pro lásku a pak se naprosto zdeptat.
1: Strašně brečet. A, tak jo. No, takže tam jsme máme všechno probraný.
0: Asi jo.
1: Asi jo. Tak já děkuju, že jsi sem přišla, zavítala, že jsi se mnou probrala všechno a že jsi spustila trh na Avengers.
0: Oběti tady byly božstvu předloženy.
1: Vážím si toho.
0: Má cesta zpátky domů, bude doufám klidná.
1: A děkuju, že jste tohle dokoukali a mějte se krásně všichni. I ty.
0: Děkuju, že i já konkrétně,
1: že ty krásně
0: můžu jít.
1: Jo, tak čauky.
0: Čauky. Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Je 14 hodin v neděli odpoledne, vy jste poslouchali Slejvák na rádiu Wave, no a teď taky na rádiu Wave budete poslouchat víkendový On Air z proskleného studia na rohu Vinohradské třídy a Balbínovy ulice. Vás zdraví a hezkou neděli přeje Vojta Záhora.
4: Ale

to je, abych tak řekl, to nejpotřebnější pro tu mládež, aby měli radost ze života.

Písnička Image od Magdaleny Bay nám doznívá ve 14 hodin a 6 minut, ale není to jenom taká ledajaká verze. O tuhletu verzi se postarala hudebnice Grimes. A vy jste to možná dost taky mohli slyšet, pokud znáte tvorbu Magdaleny Bay, určitě jste poznali, že tohle to není verze původní. Ahoj a dobrý den, nebo spíš vlastně dobré odpoledne. Vítám vás při poslechu víkendového on airu na rádiu Wave. Já jsem Vojta Záhoda a budeme spolu trávit následující 4 hodiny, tedy až do večerní hodiny 6, čili 18, tak je určitě na co se těšit. My máme dnes 2. srpnový den, neděli, a máme také prázdninový provoz v plném proudu. Nevím, jak je to třeba u vás v městě, ale tady na Praze je dost poznat, že jsme uprostřed právě na přelomu toho léta, protože město je úplně vylidněné a všichni odjeli na svoje krásné dovolenky. Ale dovolenka to nemusí být jenom takový, řekněme, pohodový a hezký zážitek, jak ostatně také přináší jedna taková zábavná zpráva na serveru iDnes.cz. V Turecku a 2 ruské turistky pochopili totiž svůj all-inclusive pobyt v hotelu trochu jinak. No a při jedné takové snídani si ze sladkého bufetu odnesli plné tašky sladkostí. To však neuniklo pozornosti místního personálu a když prohledali tyto 2 ruské turistky, poprosili je o zaplacení právě těch odnesených sladkostí. Situace se ale začala vyhrocovat. Jedna z turistek se podle ruských médií zavřela na hotelové toaletě a pokusila se spláchnuté sladkosti, v tomto případě baklavy, spláchnout do záchoda, aby odstranila důkazy. No ale velké množství syrupu sirupem nasáklého pečiva však odpadní potrubí ucpalo a hotel potom musel řešit havárii. Na místo musela dorazit policie a celý spor nakonec skončil dohodou mezi hotelem a turistkami, kdy turistky uhradili odnesené sladkosti a také poplatek za, řekněme to, oducpání či opravení a odpadních rour. Tak tohle byl případ, který doufám, že se na vaší dovolené, ať už je v Turecku, v Chorvatsku, v Itálii, nebo třeba i v Česku, nebo doma u vás v obýváku, tak doufám, že se nestane. Rozhodně ne, když budete poslouchat Radio Wave, to je jediná sladkost, kterou takhle při nedělním odpoledni potřebujete. A já už pro vás mám hudební novinku tohoto týdne, postarala se o ní americká zpěvačka Chelsea Wolf, jmenuje se Cold a užijte si ji právě teď.

Právě nám hraje hrdinka všech plačtivých, ale zároveň ostřílených holčičích indie srdcí a hudebnice jménem Snail Mail, vlastním jménem Lindsay Jordan, a tenhle ten track se jmenuje Tractor Beam. Je to taky hlavní track z jejího nového a také třetího dlouhohrajícího alba s názvem Ricochet.

0: Pro všechny milovníky audioknih má Radio Wave každý měsíc jednu vynikající zprávu. No a to je taky nová audiokniha Radia Wave, tentokrát dílo od Gabriely Brázdové s názvem Hody. Tohleto dílo, jak už samo svým názvem napovídá, nás bere na malou moravskou vesnici, kde se právě takové hody slaví. Je to čas starobylých tradic, je to čas hudby, je to čas vína a taky čas uprostřed rozpáleného léta, kdy se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentiny. Jestli obstojí tahle láska pod tlakem a očekávání a taky pod předsudky, tak to zjistíte, když si poslechnete nejnovější pětidílnou audioknihu Rádia Wave.
1: Florentína dýchá mělce a rychle, když doběhnete k rybníku. Je světlá noc. Měsíc se rozlil po nebi a září jasněji než slunce za dne. Obalil vás do stříbrné krusty. Flóra se zdá být utkaná z luny. Lekneš se, jestli je skutečná. Co když je to jen chiméra? Prolétne ti hlavou. Ale v pravé dlani cítíš její měkké, sálající prsty, které tě ujistí o skutečnosti tohoto okamžiku. Mlčky hledíte na stichlou vodní hladinu. Pohladíš jí palcem po hřbetu ruky. Uplyne jen pár vteřin. Nádech a výdech. Než se k tobě obrátí čelem, prohlíží si každý záhyb tvé tváře. Její pátravý pohled je plný noci a tebe. Spatříš se jejíma očima. Všechen skrytý a potlačený smutek ve tvém srdci, spojený s hledáním a čekáním, se vzedme jako příliv a udeří tě do hrudi. Flóra se plaše usměje. Přitáhne si tvou ruku k obličeji a upírá na tebe obrovské oči. Přivře je, jakmile se jí dotkneš. Ty se v tu chvíli sám sobě ztratíš. Je jen ona. Hebká a krásná.

pryč. Rodiče o ní chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protikla.

samotného prosince protiklad.

Loud One a track Ja doznívá 2:30 na rádiu Wave a máme neděli 2. srpna, tak je taky záhodné si říct, co si v takovou neděli 2. srpna připomínáme. No a zrovna dnes je to památný den romského holokaustu. Tento den připomíná události, které se odehrály v noci z 2. na 3. srpna v roce 1944, kdy nacisté zlikvidovali takzvaný cikánský rodinný tábor, který byl součástí koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Za jednu noc tu tak nacisté zavraždili přes 4200 Romů a taky Sintů. Další Romové byli potom zavražděni v koncentračních táborech především Chemlenu, taky Treblince, Majdanu a dalších. Pokud byste si rádi připomněli tento památný den romského holokaustu, tak třeba výbornou aktivitou je navštívit Muzeum romské kultury, které se nachází v Brně a na v městské části Cejl. Já sám jsem tento muzeum před několika lety navštívil a musím říct, že to pro mě byl opravdu silný a intenzivní zážitek. Rád bych se o něj s vámi podělil, a tak vám můžu předat pouze doporučení. A přesně tak, neděle je úplně zrozená k tomu vyrazit do galerie či do muzea, tak proč ne Muzeum romské kultury.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Tohle byla domácí skupina Billow s písničkou Girls a před námi je teď výlet do rubriky Kulturistán. Mám pro vás dva tipy, které můžete dnes podniknout.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Moje první pozvánka putuje do brněnské galerie Favu, kde do konce srpna můžete navštívit výstavu Personal Mythologies. Tahleta výstava propojuje čtyři umělkyně. Viktorii Citrákovou ze Slovenska, potom Kláru Goldstein z Brazílie, také Medah Hossein z Iránu a Nikoletu Radišič, která je řecko-srbského původu. Z nich každá ve své práci vychází z témat identity, původu a taky nostalgie. Ačkoliv všechny pocházejí z různých zemí a zázemí, spojuje zájem o zkoumání role paměti. Vytvářejí autobiografické a autofikční vyprávění, která se pohybují napříč textem, videem, malbou a instalací a zabývají se také osobními zkušenostmi, intimními zážitky, hledání domovem a sounáležitosti. Výstava Personal Mythologies je k vidění v brněnské galerii Favu jenom do 26. srpna. A moje druhá pozvánka, tak tu už jsem trochu nastínil ve svém předchozím vstupu. Povídali jsme si o Muzeum romské kultury, které si připomínáme dnes speciálně kvůli památnému dni romského holokaustu. Já vám teď rád přiblížím, co v takovém muzeu navštívíte. V 6 sálech se dozvíte příběh vlastně putování Romů a hledání jejich nové vlasti. Jejich hledání skončilo právě v Evropě. V první místnosti se dozvíte něco o vlasti Romů, tedy Indii. V druhé místnosti se dozvíte o cestě, o putování na cestě. V třetí potom o příchodu do Evropy a o jejich hledání domova. Ve čtvrté potom o holokaustu samotném a jaké osudy Romové zažívali za druhé světové války, zejména na území protektorátu Čech a Moravy a taky Slovenska a i v Německu. No a v páté místnosti se bude reflektovat romství po válce. A v šesté místnosti snad možná i nejzajímavější místnosti se dozvíte o tom, jak byly Romové a jsou Romové i dnes zobrazováni v médiích. Od roku 1989 tato výstava mapuje období do roku 2005. I poslední místností vás bude provázet takzvaný romský hlas, tedy citáty samotných Romů, které komentují určité historické události či projevy kulturní svébytnosti. Muzeum romské kultury je k navštívení každý den, no a vy si můžete na jejich e-mailové adrese domluvit dokonce i komentované prohlídky.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A teď už zní jedna z našich hudebních novinek tohoto týdne. Vy jste dost možná podle těch kytar poznali kultovní kapelu a newyorské indie rockové scény The Strokes. A tahle ta písnička se jmenuje The Fruits of Conquest.

14 hodin 53 minut, vy stále posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave a zrovna nám hraje skupina Japanese Breakfast s písničkou Be Sweet. Já ještě připomenu, že dnes 2. srpna svůj svátek slaví každý člověk jménem Gustav, takže všem Gustavům velká gratulace. Doufám, že vaše neděle bude příjemná a hlavně podle vašich představ. A že si třeba dáte, jak zpívají Japanese Breakfast, něco trochu sladkého. Já se vám přiznám, že třeba můj plán na dnešní odpoledne, nebo vlastně spíš večer, až půjdu domů, je upíct nějakou tu buchtu, abych měl radost trochu do toho pondělí. Tak třeba takhle doporučím i vám, co byste mohli podniknout. Do konce hodiny nám zahraje ještě slovenská kapela Toys Toys na tracku Trimesta, no a v příští hodině nás čeká třeba Steve Lacy, to Planela, anebo taky Rico Nasty. Tak příjemný poslech.

Matyho Planel a písnička Rádio doznívá v 15 hodin a 6 minut na rádiu Wave a já pro vás mám teď jeden takový, řekněme, skečovitý nebo humorný tip. Mě poslední dobou hodně velkou radost dělá instagramový účet Mestského kulturného střediska v Humenné, tedy slovenský instagramový účet kulturního střediska. Tito zaměstnanci střediska se rozhodli přes Instagram propagovat hlavně program svého kina, svých filmových projekcí. No a začali vymýšlet takové vtipné scénky, které jsou vždy na námět jednoho konkrétního filmu, na který vás chtějí pozvat. Zároveň vás v tomto námětu ale vezmou do takových smyšlených, řekněme, backstage situacích. Tyhle ty scénky se odehrávají vždycky v jejich kancelářích, vystupují v nich jejich vlastní zaměstnanci, kteří už za nějakou tu dobu těch videí si vypěstovali své různé, řekněme tomu, charaktery. Velmi zajímavá dynamika je tam právě dvou takových zaměstnankyň, které jsou, řekněme, na videích takové zapřísáhlé nepřítelkyně, nebo vlastně dalo by se říct pracovní nepřítelkyně na život a na smrt. Je to paní Táňa a paní Katka. Jejich výborná taková komická dynamika je naprosto skvělá. Musím říct, že ten humor, který by se dal přirovnat třeba spíš k takovému jakoby skečovitému scénáři nebo formátu Saturday Night Live, akorát s takovým východoevropským šmrncem, protože ten humor je dost suchý. Působí to, pokud zase použiju nějakou jakoby filmovou terminologii, že v těch filmech nebo v videích vystupují spíš takový neherci, ty dialogy jsou hodně realistické, velmi vlastně, řekněme tomu, takové bez emocí a bez nějakého velkého hereckého rozsahu. A jenom abych to už nějak uzavřel, pokud tady potřebujete nějaké rozveselení a v této, řekněme, možná i těžké době, tak určitě doporučuji, abyste si na Instagramu našli účet MSKS Humenné, tedy Městské kulturné středisko Humenné, a prošli si veškerý jejich, řekněme tomu, videoarchiv, protože je to opravdu velká zábava. Teda alespoň já bych vám to tak doporučil. A teď už v playlistu ta slibovaná Rico Nasty, tohle je její hudební novinka Cupcake, a společně na ní se zase podílel Rico Nasty oblíbený společník, tedy Kenny Beats, a tahle ten track posloucháte v našem vysílání už nějaké ty dva týdny.

0: pořádná kytarová dávka, tohle byla Lava LaRue s písničkou Girl is a Knife. No a já jsem si pro vás teď připravil krátkou ukázku z našeho podcastu Fasády. Co když budou české domy za pár let vypadat tak trochu jako ty domy v Itálii nebo ve Francii? To zní vlastně super, ale to vedro už tak super nezní. O tom, jak připravit naše budovy na klimatickou změnu, mluvila právě v dalším díle Fasád expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklová. Celý tento díl už můžete poslouchat na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. A teď už k vám do oušeka letí krátká ukázka, která se bude zabývat konkrétně okenicemi. A jak hezké by to mohlo být, kdyby naše domy měly takové okenice jako právě v Itálii.
1: Ale tak pozor, já si myslím, že barevné okenice třeba, to je jako opravdu hezký prvek. A viděla jsem už nějaké jako architektonické návrhy třeba rekonstrukcí rodinných domů a představte si třeba červené okenice nebo modré okenice. Já si myslím, že jako to má svou estetiku pro určitý typ architektury, když s tím jako člověk takhle vědomě pracuje. A zrovna okenice, které známe právě z jižních států, Itálie nebo i z Paříže, třeba centra Paříže, tak to může být jako prvek, který z toho klimatu, které se k nám blíží, to středomořské klima, můžeme začít vlastně importovat k nám i s tou estetikou a těším se na nějaké architektonické realizace.
2: No to mě k tomu právě napadá, protože jsou třeba nějaké prvky, které byly ještě nedávno symbolem moderní architektury, ale dneska už se ukazuje, že v té době častějších vln veder nefungují. Mně třeba osobně napadají celoprosklené fasády, tak je tohle nějakým příkladem?
1: Rozhodně. Celoprosklené fasády, já si myslím, že opravdu to myšlení minulého století. A přidala bych k tomu i třeba ta střešní okna anebo světlíky. Já samozřejmě střešní okna mají svůj smysl, když to je, bavíme se o podkrovních bytech a podobně. Ale právě ta střešní okna anebo třeba světlíky, které jsou po celé ploše té budovy, nějaké větší administrativní nebo veřejné budovy, tak tam právě jsou ty tepelné zisky nejvyšší. Tam, když nám celou dobu ze zhora svítí slunce, tak se nám pak přehřívá to atrium a musíme zajistit chlazení a chlazení těchto velkých objemů vzduchu je opravdu neuvěřitelně drahé. U těch administrativních nebo kulturních budov už se stává, že ty náklady na chlazení v létě jsou vyšší než náklady na topení v zimě.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: decembrou.
1: Crew 58G a taky Gleb na společném tracku Mac 2. Za pár minut máme 15:30 v neděli 2. srpna a já se teď budu věnovat zprávě, kterou s velkou a řekněme pozorností sleduji už od minulého týdne. Tak možná jste ji zaregistrovali i vy. Kvůli vysokým vedrům a hlavně taky velkému suchu a klesá hladina řeky Dunaje. A to se začíná projevovat jako velký energetický problém právě v Maďarsku, které na Dunaji leží. Maďarsko totiž musí odstavit svoji jadernou elektrárnu Pax, protože používá vodu právě z Dunaje pro chlazení jejich jaderných reaktorů. Tenhle ten problém se odvíjí už nějakou dobu a elektrárna Pax snižovala svůj výkon za posledních několik dní nebo za posledních několik týdnů na nižší a nižší čísla. Každopádně zrovna dnes oznámil maďarský premiér Petr Maďar, že dojde k úplnému odstavení této jaderné elektrárny, která normálně obstarává 1/3 energetické výroby právě v Maďarsku. Pro běžné Maďary se situace projeví tak, že třeba dojde k zhasnutí památek. Už od včerejšího večera byl zhasnutý budapešťský parlament, třeba také Budínský hrad. Velké podniky už dobrovolně omezily svoji výrobu, no a kdo může, tak bude pracovat z domova. Toto uzavření elektrárny, nebo spíš vypnutí, bude teď trvat nějakou dobu, hlavně do té doby, než se hladina Dunaje nezvýší ze svého rekordního minima, na kterém je teď. Celé této situaci se podrobně věnuje náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Vy se nemusíte bát, takovéto sucho českou jadernou energetiku neohrozí. No a ani tu slovenskou.
2: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot. Poslouchej.

Tohle byla Fiona Apple s písničkou Please, Please, Please a s písničkou, která bude následovat, nebo spíš s povídáním o ní, začneme už na přelomu tisíciletí. Producent Chet Hugo tvořil totiž právě na přelomu tisíciletí s Pharrellem Williamsem takový hitmakerský tým, který si říkal The Neptunes. No a společně stáli za nespočtem rapových i popových bangrů a právě z tohoto období. Pak se ale rozešli ve velmi vezlém a aktuálně se dokonce soudí o používání jejich bývalého jména Neptunes. Zatímco Pharrell Williams chrlil hity pod svým vlastním jménem, Chet Hugo se právě v následujícím období skrýval pod nicky, jako byl Yard Noise anebo MSL, CMMND. No ale teď vydal svůj debutový single a právě pod svým vlastním jménem. Ve skladbě, kterou za chviličku uslyšíte, Jump a Vinja, mu sekundovali taky reperky Tierra Whack a Likely 47, no a písnička nese takový jejich typický excentrický rukopis. Tak posuďte sami, tohle je Chet Hugo, Likely 47, Tierra Whack a jejich společný track Jump a Vinja.

0: Tohle byla Rachel Chinoury s písničkou I'm not perfect, but I'm trying. No a o tom to je. Už zítra začne v Praze Prague Pride Festival, pokud vím správně, tak snad už jeho 11. ročník. Pokud neznáte Prague Pride Festival, tak je to festival lidskoprávní, který akcentuje právě práva neheterosexuálních lidí, no a nabídne vám program od pondělí až do soboty. Přineze nám do Prahy různé filmové či seriálové projekce, debaty na nejrůznější témata, koncerty a nebo různé seznamovací akce. Toho programu je opravdu přehrše, takže bych vám doporučil, abyste se podívali na jejich web a věřím, že si na něco z toho určitě přijdete, nebo vaše chuť na něco z toho určitě přijde. Samozřejmě samotný festival letos také vyvrcholí o něm tím průvodem, který bude vyrážet jako vždy ze spodní části Václavského náměstí. Každopádně tento rok překvapivě skončí na jiném místě a to tentokrát na ostrově Štvanice. Kdyby vás zajímaly všechny nejrůznější novinky, anebo jste prostě jenom potřebovali poradit, co si z programu Prague Prideu vybrat, tak poslouchejte naše vysílání už zítra ráno po 10. hodině, protože k nám do studia dorazí Dorota Vašíčková, manažerka programu právě Prague Pride Festivalu, aby představila letošní novinky a pomohla se vám zorientovat v tomto jejich nabitém programu.
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Rádio

0: dělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu.

Alfie Templeman nám zní chvíli před čtvrtou hodinou na vlnách Rádia Wave. Vy pořád trávíte své nedělní odpoledne při poslechu víkendového on-airu s Vojtou Záhorou. Já doufám, že vaše nedělní odpoledne je pěkné, hezké, prosluněné a snad někde tak trochu chládku a rozhodně ne na žádném rozpáleném místě. Po 16. hodině, kterou máme za pár minut, nám zahraje třeba Sega Bodega, taky Julia Michaels a nebo Darko Don. No a samozřejmě se můžete těšit na další kulturní tipy a nebo třeba i na ukázky z našich premiér minulého týdne. Tentokrát to bude jmenovitě z našeho herního magazínu Quest. Tak příjemný poslech a hezkou neděli.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Tohle byla Julia Michaels s písničkou Sorry to Me Too a písničkou o tom, že někdy se nemusíte omluvit jenom někomu jinému, ale hlavně taky sobě. Před námi je teď však rubrika Kulturistán a já pro vás mám dva brněnské tipy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Je to tak, s Kulturistánem teď vyrážíme do Brna a pokud ještě nemáte plány na středu 6. srpna, tak si můžete zapsat do svého deníčku nebo spíš diářku, že od 18.30 můžete vyrazit na projekci dokumentu z kompostujně na brněnské Sibiři. Tenhle ten dokument sleduje belgickou skupinu aktivistů, kteří usilují o legalizaci kompostování lidských těl, jakožto ekologické alternativy pohřbívání. Pokud třeba nějakým třeba i letmo sledujete tématiku pohřbívání, tak víte, že právě ekologie tohoto oboru se momentálně hodně řeší, nejenom třeba tím, jak se právě tělo pohřbí, třeba i tím, do jaké výšky, nebo spíš vlastně hloubky. Každopádně tahle ta metoda kompostování není zatím v Belgii ani v žádném státě Evropské unie legální. Idea kompostování lidských těl vyzdvihuje hlavně jeho spirituální a psychologický rozměr. No, kompostování též umožňuje vnímat smrt jako součást přirozeného cyklu života. Tento velmi citlivě natočený film sleduje aktivisty a aktivistky, kteří a které provádějí experimenty s těly prasat, hledají inspiraci v jiných zemích a řeší etické otázky, legislativní limity i praktické výzvy spojené právě s touto novou technologií. Vstup na film z kompostujně na brněnské Sibiři je zdarma a promítají ho ve středu od 18.30. A druhá brněnská pozvánka už musí tak trochu tradičně zamířit do kabinetu Muz. Od 20 hodin tady totiž vystoupí jedna americká kapela, která hraje hardcore punk. Není mnoho hardcoreových kapel, které by si alespoň v americkém nebo potažmo celém světě zachovaly takovou stopu a přitom si udržely celou dobu svou stejnou osobní tvář. No a mezi ně patří taková kapela Good Riddance. Představí se vám se svojí aktuální už 10. řadovkou nazvanou Before the World Cave In. No a vystoupí tedy od 20 hodin v brněnském kabinetu Muz.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A my se vracíme do našeho playlistu s trochou dancehallu. Tohle to už je domácí umělec Darko Don a na tracku nazvaným Lifestyle.

0: 16 hodin 18 minut vám teď pustím krátkou ukázku z našeho nového dílu herního podcastu Quest. V Questu si tentokrát budete moct poslechnout totiž vášnivou debatu z letní podcastové scény, kde Jarda, Šárka a Lukáš rozebírali své vysněné tituly, ale pozor, které ještě nikdo nikdy neudělal. Co by si přáli zahrát a jak by takové hry měly vypadat, tak to si dozvíte právě v nejnovějším dílu, který už je teď na našem webu a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Teď si poslechněte krátkou ukázku.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Dobrý den.
4: Dobrý večer.
3: Vítáme vás na živé epizodě Questu, kterou natáčíme na letní podcastové scéně v Troji. A úplně poprvé, my už natáčíme ty živáky docela dlouho, už pár jich za sebou máme, a úplně poprvé dneska máme vyprodáno, takže za to jsme vám chtěli strašně moc poděkovat, že jste za náma dorazili. Opravdu si toho vážíme.
4: A to tleskáte sobě.
3: Tleskáte sobě a tleskáte si správně, protože přece vy jste ten důvod, proč my jsme tady. Mé jméno je Jarda Mévald, společně se mnou je tady Lukáš Grigar.
4: Dobrý večer ještě jednou.
3: A netaktně jsem nechal na poslední místo, ale rozhodně ne svým šarmem, důrazem a vším možným. Šárka Tmějová, ahoj.
5: Dobrý večer, dobrý večer.
4: Myslíš šarkmem?
3: Dneska téma dnešního dílu, protože my jsme loni dělali takovou politickou, nepolitickou satiru. Byl tady s náma Jan Špaček. Původně jsme chtěli, aby byl tajným hostem i dnes, aby dorazil a zasedl si někde mezi tady vás do publika. Třeba se to stane, protože on mi říkal, no možná, uvidím. A což je takový velmi konkrétní samozřejmě. Ale téma dnešního dílu není o politice, ani apolitice, ani nepolitice.
5: Ani o ptácích.
3: Ani o ptácích.
5: Ani o špačcích.
3: Ano, to je pravda. Chvilku mi to trvalo, než mi to docvaklo.
4: Počkej, tyhle vtipy mám dělat já, ty jako nejlasnější.
3: Dneska to bude o hrách, které ještě nikdy nikdo neudělal. Protože já, když jsme si dávali dohromady toto téma, tak jsme zjistili, že společně jsme hráli ne stovky, ale možná tisíce her a je těžký nás překvapit. Je těžký překvapit člověka, který se hraním her živí. A člověk by si řekl, a to je přece super práce, živit se hraním her. Člověk jenom hraje hry, pak hraje hry.
4: Pak hraje hry dál, protože nemá na jídlo, protože to není dobře placená práce.
3: Ano. Je to odvětví, ve kterém je to složité, zejména teda v roce 2026. Šárka by o tom mohla velmi vyprávět.
5: Mě ještě nikdo nepropustil na rozdíl od tisíců různých lidí, kteří se živili děláním her, ne teda hraním, ale možná i tím hraním.
3: Ano, ale naše herní zkušenost kolektivní je taková, že když člověk si řekne, no počkej, ale tohle ještě nikdo nevymyslel, tak často někdo z nás řekne, ne, počkej, hra z roku 97, která se jmenovala XYZ, nebo Z třeba, jenom, tak...
5: Tam jsou ty diamantový krochny, Jardo.
3: Tam jsou, já to neřekl.
1: Quest. Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

Hrává nám rapper Nourished by Time na jeho tracku Baby Baby a je 16:30 a já bych vás teď rád upozornil na jeden film, který brzy vstoupí do české domácí distribuce. No a je to dokonce i český snímek Čika čeká od režiséra Šimona Holého. Jehož si možná pamatujete jako dlouholetého moderátora vysílání Rádia Wave. Šimon Holý je režisérem několika snímků, myslím, že toto je jeho 4. snímek. No a premiéru měla film Čika čeká dokonce v hlavní soutěži na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Pokud už tohle není dostatečná záruka kvality, tak opravdu nevím, jakákoliv jiná recenze vám k tomu má pomoct. Je to taková hladivá česká komedie, která se nesnaží přecházet do nějakých velkodušných artových snímků a naopak vlastně od jeho předchozích Šimonových filmů, které by se do artové kinematografie zařadit daly. Právě se vydáváme na českou vesnici, kde žije Pavla Tomicová v hlavní roli 50-leté Zdeny, která se po nějakých životních událostech znovu shledává se svým synem, který zase dlouhodobě žije v Paříži, kterého hraje Jan Cina. No ale co Pavla Tomicová neví, je, že Honza Cina v té Paříži dělá drag pod svým uměleckým pseudonymem Čika Čeka. Tenhle ten snímek vstoupí do oficiální distribuce právě v srpnu a vy každopádně máte na mnohých festivalech možnost ho vidět už teď. Třeba právě v kinech ho dávali v rámci Ozvěn Karlovarského festivalu. Momentálně bude také uveden na Prague Pride festivalu, takže můžete zamířit i rovnou tam, anebo si počkejte pár těch dnů. Už je to opravdu jenom chvilička, než se ten film dostane do vašeho lokálního kina. A já věřím, že z tohoto snímku odejdete stejně tak pohlazení jako já. No a možná i taková trošku, možná trošku předskakovat, když vám povím, že Šimon Holý i Pavla Tomicová společně dorazí k nám do studia Rádia Wave, abychom se s nimi o jejich nejnovějším filmu popovídali. Teď už Aldous Harding na tracku The Barrel, potom taky Young Thug anebo Anna Vaverková.

0: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury.
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
0: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.
3: Yeah. Spider.

Dohrála nám Anička Vaverková na její výborné písničce Ostrov hoří, za pár minut je 4:45, no a já pro vás mám teď pozvánku na Riviéru číslo 2. Vy jste určitě s tímhletím jménem koncertních akcí, které Radio Wave pořádá už třetím rokem společně s Galerií hlavního města Prahy, dobře obeznámení, a toto je tedy třetí ročník, ale stále se každý rok vracíme do zahrad zámku Troja, abychom tam společně vytvořili takový krásný tří a večerní program, kterého se každé léto můžete zúčastnit. První Riviéra letos už proběhla, bylo to 28. července, no ale ta další, tak ta už bude brzy, příští úterý, 11. srpna. Její téma je Ráj konfliktu. Vy budete moct navštívit debatu Terezy Havlínkové od 19 hodin, kam si Tereza pozve několik svých hostů, aby probrala konflikt v umění, tedy jak konflikty mezi umělci posouvají a jejich kariéru a jejich tvorbu dál. No ale co je hlavní, tak to jsou samozřejmě koncerty, na které můžete dorazit. Tato Riviéra bude mít, řekněme, více rapový podtext. Vystoupí zde nejdřív Klára Voden s DJem Silencem, no a potom k západu slunce nám zaspívá Josef K. No a kdybyste ani tuto Riviéru číslo 2 Raj konfliktu 11.8. nestihli, tak určitě nevěste hlavu, protože 25.8. zase v úterý pro vás chystáme Riviéru číslo 3 s podtextem Nehledat a najít. Každopádně o tom vám budu povídat samozřejmě dále. Riviéra už za 2 týdny, nebo spíš za necelý týden, ale v playlistu teď Show Me The Body na tracku Do What's Right.

16 hodin 52 minut dohrává nám Raven Lane s písničkou Handle. No a my se teď v našem playlistu vydáme na německý statek. Zahraje nám Horse Girl s písničkou Material Horse.

Jestli patříte mezi fanoušky Horse Girl, stejně jak já, tak víte, že letos vznikla úplně výborná kolaborace mezi ní a potom britskou kapelou Wet Leg. Společně vystoupili na festivalu Coachella a vznikl z toho skvělý remix písničky od Wet Leg CPR, tak určitě doporučuji k poslechu.

0: blížíme se do závěru 16. hodiny, k té hodině 17. Před námi třeba ještě Mr. Wise s písničkou Where Do We Go From Here, no a pak už vstoupíme jenom do poslední hodiny víkendového On Airu.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na

Doja Cat, SZA na tracku Kiss Me More, předtím taky Danny Brown s písničkou Flowers. A takhle jsme otevřeli 17. hodinu ve vysílání Rádia Wave. A teď si budeme povídat o nejlepším výsledku pro Česko od roku 1998. A ne, snad poprvé, když slyšíte tuhletu větu, tak se nebudeme bavit o hokeji. Budeme se totiž bavit o pětičlenném týmu českých středoškoláků z Hlučína, Plzně a Prahy, kteří vybojovali zlatou medaili v mezinárodním kole turnaje mladých fyziků. Toho se zúčastnili už po druhé, tento turnaj se odehrával v Curychu. Loni si tito chlapci přivezli z turnaje medaili stříbrnou, no a tenhle ten rok se vydali do Švýcarska, aby si takzvaně přivezli domů zlato. Stejně tak jako ti hokejisté v roce 1998. My jsme u nás ve studiu přivítali dva členy tohoto pětičlenného týmu, a Lukáše Frantu a Daniela Šváňu, oba dva studenty pražského gymnázia, a ptali jsme se na to, jak takový turnaj probíhal, jak vypadá příprava, která není pouze pár týdení předtím, ale jak se museli kluci připravovat skrz celý rok. Jaké úlohy řešili a jaká byla konkurence, tak to všechno se dozvíte v rozhovoru, který už teď najdete na našem webu a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Já moc za

0: Radio Wave gratuluji této 5000 středoškoláků. Všichni kluci momentálně odmaturovali a míří na vysoké školy, ale říkali, že by rádi zůstali alespoň v nějaké podpůrné skupině pro další, tak řekněme, začínající fyziky, kteří nebo které začínající fyzičky by se chtěli zúčastnit dalšího kola turnaje mladých fyziků.
1: Já jsem Cringe Prince Cincinnati 8, právě posloucháte Radio Wave.

0: Zazněla nám písnička Crawling in my skin od Saucer Mami, je 17 hodin a 17 minut, krásný to čas. No a teď máme výbornou zprávu pro všechny fanoušky podcastu Chudáčci, tedy herců Petra Uhlíka a Adama Trnky Ernesta. Pardon. Tito dva herci a také podcasteři vystoupí totiž naživo už tento čtvrtek 6. srpna na letní podcastové scéně v Trojském pivovaru. Je to jejich první živé vystoupení a vy se stále můžete pořídit lístky na tuto událost, tak si ji rozhodně nenechte ujít, protože věřím, že první živák zrovna těch dvou bude opravdu nezapomenutelná událost. Já jsem si pro vás teď připravil ukázku z jejich posledního dílu, kde Petr s Adamem nahlídli pod pokličku, tak trochu řekněme, dalo by se říct, sami sobě. A odhalili pro vás ty nejbláznivější nabídky, které jim jejich herecká práce přinesla. Do jakých situací dostala Adama a Petra právě jejich herecká profese a obstály tyto situace se ctí, tak to si právě můžete poslechnout v posledním díle, kterým vás provedou dva milovníci, dva kaskadéři, dva myslitelé, Petr s Adamem. Tady je ta ukázka. A ve čtvrtek se vidíme na letní podcastové scéně.
1: Se mnou do posilovny.
2: Chodí Benito Rosal?
1: Ne, chodí, protože já chodím rád do takový jedný jako zapadlý a chodí tam v ten čas většinou taková partička tří autobusáků, kterým je v průměru 45 třeba a vejš. A já, aby jako oni věděli, jakýho tady intelektuála mají vedle sebe, tak jsem si vedle té lavice, na který jsem cvičil, položil ten časopis otevřený směrem do té posilovny.
2: Ne.
1: A říkal jsem si, že když půjdou kolem... A
2: normálně stará škola, jo.
1: No ale no přesně, to hlavně. A říkal jsem si, že pak budou třeba říkat.
2: My tady máme takovýho fakt blázna do kulturistiky.
1: Ale já přitom nejsem jako blázen do kulturistiky.
2: No
1: ale
2: ten
1: zkrátka,
2: den chtěl být.
1: Ten dneska jsem chtěl být a chtěl jsem, aby si oni až půjdou, ty normální, víš, ty
2: jasně,
1: normální chlapy z práce,
2: jasně,
1: až půjdou k těm autobusům řídit ty naše, řídit ty naše životní dráhy, tak aby si říkali, mimochodem chlapi, všimli jste si, s čím cvičí ten herec? On nečumí do mobilu. On má nějaký starý kulturistický časopisy. Hmm. Tyjo, to je skvělý, to už se dneska nevidí. A takový už dneska nejsou. Možná to s tou jeho generací
2: není tak špatný.
1: A abych se přesvědčil, jestli si to opravdu říkají.
2: Tak jezdíš autobusem s tím.
1: Tak jsem si vypnul sluchátka, i přestože jsem měl v uších.
2: To je tak ubohý, ale já to tak znám.
1: A zjistil jsem, že jsem jim úplně
2: že je to vůbec
1: ne, že podle mě si ani nevšimli za těch x let, že se potkáváme.
2: No.
1: Ale jako, ano, tohle jsou ty skupiny lidí, ke kterým já tak jako lnu.
2: Jo, a chceš udělat dobrý dojem před nimi.
1: Ano, přesně.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

Máme tady 17:30 a víkendový On Air na Radio Wave se nezastavitelně blíží do svého konce, ale ještě předtím, než se s vámi rozloučím, tak vás vezmu trošku na výlet časem. Chtěl bych s vámi zaspomínat na léto 2022 takovým hudebním výletem, protože toto léto vydala album Club Topperia, výborná italská maskovaná reperka Misketa. Jestli ji neznáte, tak určitě doporučuji, abyste si jakoukoliv písničku od ní našli. Tohleto album právě z roku 2022 bylo extrémně party taneční album s takovou houseovou rytmikou. Vy jste na tomhletom albu mohli slyšet písničku Finimondo, která hodně zarezonovala na hudební scéně, a dokonce se i následující léto v roce 2023 jedna z písniček z tohoto alba dostala do soundtracku velice úspěšné druhé série seriálu White Lotus. Takže pokud jste i tak k Misketu neznali, ale viděli jste tuto druhou sérii seriálu, tak jste minimálně jednu písničku od ní slyšeli. No a proč si o ní povídáme právě teď? Misketa v roce 2024 vystoupila na pražském Prideu jako hlavní hvězda sobotního večera. Já jsem na té show byl a moc jsem si ji užil, ale my se dostáváme teď už konečně do současnosti. Tento rok vydala Misketa nový letní track společně s Nafitu s Miss Bashful, a tahle ta písnička se jmenuje Hangover Girl, tedy holka v kocovině. Jak už to tak vypovídá, tahle ta písnička zpívá nebo vypráví příběh dívky, která v kocovině vyráží do své práce. Ostatně i tento videoklip vám to dosvědčí. Určitě si ten videoklip pusťte, já si ho neskutečně užívám pokaždé, když ho vidím, ale abych vás navnadil, tak si teď poslechneme ten zmíněný track. Tohle je Misketa, Miss Bashful a Hangover Girl.

0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Radiu Wave.

0: Tohle byla písnička Good Torture od Sevzdalizy a Eliany. Good Torture, to je taky druhý název, nebo my, slovo, jak byste mohli nazvat víkendový on air s Vojtěchem Záhorou. Každopádně před námi je teď poslední výlet do rubriky Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tip pro vás mám jenom jeden a ten se odehraje tento čtvrtek 6. srpna v Pardubicích v klubu 29. O tady od 18 hodin můžete přijít na zahájení akce a vernisáž výstavy Home Sharing, obyčejné dny s neobyčejnými dětmi. Pokud nevíte, co home sharing je, tak je to forma odlehčovací péče, kdy lidé z řad běžné veřejnosti otevírají ve svém volném čase domovy a i srdce dětem s autismem a jiným mentálním znevýhodněním. No a právě tahle ta výstava dokumentuje tyto rodiny a potom děti, které spolu tráví takové upřímné, autentické momenty. Prostřednictvím fotografií nahlédnete do světa home sharingu a od 15 hodin na vás dokonce čeká i swap oblečení. Můžete přinést své staré, nenošené, obnošené kousky a vyměnit je za jiné. A kdo by si tak nepřál ulehčit trošku svému šatníku. V 17 hodin potom následuje zahájení výstavy a od 17.15 bude beseda s koordinátorkami home sharingu Evou Černou a Kateřinou Havlíčkovou, kde se dozvíte o této formě pomoci více. Pokud vás home sharing zajímá, či jste fanoušci do fotografie, anebo jenom chcete přijít vyměnit své oblečení, a tak v Pardubicích 6. srpna v klubu 29 od 15 hodin je místo přesně pro vás.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A tohle je poslední novinka tohoto týdne dnes v našem playlistu a pochází od londýnské reperky John Glacier a jmenuje se Bond Girl.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: I'm

A playlist víkendového On Airu při nedělním odpoledni uzavíráme s Jessie Ware a písničkou Free Yourself. 17 hodin 47 minut a je to tak, víkendový On Air s Vojtou Záhorou dospěl do svého konce.

Vy můžete vysílání Rádia Wave ale poslouchat i nadále. Od 18 hodin na vás čeká náš spirituální magazín Hergot, tentokrát o tetování, o tetovačkách a o tom, jak se tetovalo v historii lidstva a jakou má tetování spojení třeba s prvními křesťany.

0: Nenechte si ani ujít Čelisti od 19. Náš filmově kritický magazín, tentokrát ve složení Aleš Stuchlý, Tomáš Stejskal a Martin Pleštil, tak společně probrali snad tu nejdůležitější filmovou událost tohoto léta, a to je Nolanova Odyssea.
1: To je, abych tak řekl, to nejpotřebnější pro tu mládež, aby měli radost ze života.

0: A od 20 hodin večerních se na vás zase těší Krištof Šimek a tentokrát ve společnosti herce Ondřeje Rumla v pořadu Boys, kde si povídali o trampotách s muzikály, taky o velikosti pódia a o vztazích k sociálním sítím. Loučí se s vámi Vojta Záhora, doufám, že jste si užili uplynulé nedělní vysílání a mějte hezký zbytek nedělního večera. Tak čaudy.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Radio Wave. Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Hergot.
0: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
2: Víra a spiritualita ze všech stran.
1: Hergot na Rádiu Wave.
4: Hezký letní podvečer. Vítáme vás u poslechu Hergotu na Rádiu Wave. Pořadu o různých projevech lidské duchovnosti. Dneska ve složení Dominik Čejka,
5: Klára Štingl
6: a Petr Wagner. To, čím se budeme zabývat dneska, provází lidstvo snad už od jeho počátku až do dneška. Je to lidská potřeba trvale zdobit svá těla tetováním. K tématu jsme si pozvali autory knihy Víra vrytá pod kůži, Zuzanu Faktorovou-Frantovou a Martina Drlíčka.
5: Budeme se bavit hlavně o tetování ve světě prvních křesťanů a dozvíme se, jestli bylo tehdy křesťanům zapovězeno, nebo jestli bylo součástí jejich prožívání víry. A předtím ještě máme jedinečnou příležitost se dozvědět tady od mých kolegů moderátorů, jaký mají vztah k tetování oni.
6: Tak Dominiku, začni.
4: Mně se líbí, žádné tetování však nemám.
5: Přemýšlel jsi někdy o nějakým?
4: Přemýšlel, ale vlastně jsem si říkal, safra, co by to mohlo být, co by se mnou mohlo zůstat tak dlouho, tedy až do smrti. Nějaká myšlenka, nějaký motiv, nějaký symbol, něco, k čemu pravděpodobně nezměním vztah celý život.
5: A nepřišel jsi na nic?
4: Ne.
6: No, měl bys
4: vytetovat třeba láska, něco takového.
6: Láska, to je dobrý, ale měl bys už dávno vytetovat Hergot. Takže to s tebou zůstane.
5: Na do smrti.
4: No, já nevím, no.
6: Nevíš, jo?
4: Já si myslím, že to smrdí časností.
6: Tak já nevím, to je možná malá víra jenom, Dominiku. I když Hergot by třeba nebyl, tak v tobě a s tebou by mohl zůstávat ten pořad, i kdyby byl už dávno ukončen.
4: Ale to Petře, myslím, ty jsi pomalovaný.
6: Já
5: máš na sobě Hergot?
6: Nemám na sobě Hergot, ale mám třeba tetování, které má vlastně návaznost na Hergot, protože je to náboženské tetování a zároveň vzniklo při mém druhém pořadu, při natáčení pořadu Špína, takže já tady vlastně ten jako rozhlas, tu rozhlasovou práci mám nějakou
5: no
6: i na těle
5: otisknutou. Teda? Prozrať nám to.
6: Tak mám různé věci, tohleto konkrétně je tetování, které jsem vlastně šlohl Honzovi Škrobovi, to byl jeho nápad původně a já jsem se ho...
4: Čili jenom... kolegovi, který kdysi Hergot s ním
6: ano,
4: dělal.
6: Možná si pamatujete, ve starších dílech Honza vystupuje a Honza si chtěl vytetovat takový podpis Johanna Sebastiana Bacha, kterým podepisoval svoje všechna díla, což nebylo jeho jméno, že jako by byl takový jako hrdopíšek a podepsal by se Bach, ale napsal tam jenom SDG, Soli Deo Gloria, jenom Bohu sláva. Což mě se líbilo, ale přišel na to Honza. Já jsem se ho zeptal, jestli mu nevadí, že si to nechám vytetovat a on řekl, že klidně. A pak se divil, že jsem ho vzal do slova.
5: A on si to už pak teda nenechal?
6: No, nechtěl, aby jsme měli stejný tetování, no. Takže jsem to vyfoukl.
4: Ale ty těch tetování máš víc. Já se zeptám obrácem, máš nějaké tetování, které je nenáboženské?
6: Ne. No teda vlastně jako trošku jo, mám jedno jediný, ale vlastně i tohle má nějaký jako trošku náboženský kontext, no. Ale snažím se především mít na věci jenom, které souvisí s vírou nějak. A nic moc jiného mě vlastně z tetovaček ani nezajímá.
5: A pláduješ ještě nějaký, to se říká, že to je taková forma závislosti, ne? Že když jednou člověk začne, že už nemůže přestat.
6: Určitě to nějak takhle funguje a plánuju, ale už jsem dlouho nebyl, tak asi je to lenost spíš, ale plánuju. Samozřejmě, budou ještě další. Chci jít do hrobu pořádně modrej.
4: A případně ještě trochu červený. Jedna doplňující otázka, záleží ti na tom výsledku, na tom obrázku, a nebo tě třeba trošku i duchovně rajcuje ten proces, který není prost i nějaké bolesti?
6: Ten proces je taky určitě zajímavá věc na tom celém, ale ten výsledek, to je pro mě asi přece jenom důležitější. Neužívám si nějak zvlášť bolest, ale tohle je zrovna typ bolesti, kterým je mi vlastně příjemný. A nevadí mi to jiný typy bolesti, jako třeba chodit k zubaři, že bych jako obliboval, to teda opravdu dvakrát ne. A na různá jiná lékařská vyšetření taky nerad chodím. Ale tohle to zrovna, tohle jako jo.
4: Já tady už trošku narážím na to, na co se budeme dneska ptát, ale to samozřejmě až po písničce, kterou bude, Petře.
6: Já jsem vybral samozřejmě track, který musí být z oblasti hip-hopu, aspoň na začátek. Je to Wiz Khalifa a jeho píseň Ink My Whole Body, takže on by si asi přál, aby byl taky celý modrý, stejně jako já. A za chvilku už přijdou naši dnešní hosté.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
2: Hergot na Rádiu Wave.
3: Yeah. What up, Taylor Gang? Star Power. Star Year. You know what it is.

0: V rámci Hergotu na rádiu Wave to byl Wiz Khalifa a jeho píseň Ink My Whole Body a my už tady v tuto chvíli máme oba naše dnešní hosty, Zuzanu Faktorovou-Frantovou a Martina Drlíčka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme trošku osobní otázkou. Jaký máte vy osobně vztah k tetování a zdobí i některá vaše těla? My to teda třeba tady vidíme ve studiu, ale naši posluchači nemají šanci to zjistit, dokud nepřiznáte barvu doslova.
1: Tak začni.
2: Tak jo. Tak já mám velice pozitivní vztah k tetování ve svém životě. Vždycky jsem ho chtěl už odmala a ve chvíli, kdy jsem si počkal na správnou příležitost, tak přišlo a pokračuju vlastně ve zdobení svého těla a baví mě to, líbí se mi to a je to nějaký projev, který mi blízký, takže pozitivní vztah.
1: Já možná pro posluchače ještě řeknu, že vy kromě tetování máte i v uších kroužky, v nose piercingy, takže se neomezujete jenom na obrázkové projevy, ale různé formy zdobení těla.
2: Ano, je to kompletní přístup.
0: A ta příležitost vhodná, to bylo teda s úderem 18. roku, že už do toho doma nikdo nemohl mluvit, anebo to bylo ještě dřív?
2: Bylo to před ještě, ale už jsem nemohl vydržet, tak musel chvíli před, pár měsíců.
0: A vy, Zuzano?
3: Můj vztah k tetování je takový, že jsem se o něj vlastně nezajímala až do té doby, než jsem potkala Martina a přečetla si jeho práci a než jsme se domluvili na tom psát knihu o tetování, protože mě jako tetování samo o sobě nezajímalo, ale zase na druhou stranu mě i vědecky zajímá to období, o kterém Martin psal, tedy to období těch prvních křesťanů, od tyto, řekněme, první až sedmé století a ta doba, kdy se ta společnost nějak jako zásadně proměňuje a to tetování do toho vlastně byla nějaká další jako kostička do té mozaiky, takže mě to zajímá spíše vědecky a tak.
4: Otázka na Martina. Mají ty vaše tetování i nějaký náboženský význam?
2: Náboženský význam úplně ne. Myslím si, že mít tetování s náboženským významem je dost jakoby osobní záležitost a já si ty motivy vybírám spíš jako vizuálně, spíš to se mi líbí jako v rámci toho vizuálu, co mi třeba jako oslovuje, takže nemám žádné náboženské tetování.
0: A co teda na sobě máte, aby jsme to mohli přiblížit, když jsme teda hold prostě především zvukový pořad, tak budeme muset to nějak trošku popsat.
2: Jsou to tak jako klasické motivy, mně se líbí, když to je něco úplně obyčejného, co má dalších jako 100 000 lidí na sobě, takže mořské pany, ptáčci, jako zvířata, když bych
0: Kotvy, kříže,
2: přesně, tady tyhle, dalo by se říct, až tuctový motivy, tak to je to, co se mi líbí vlastně.
1: Tak možná už přejdem k tématu té vaší knížky. Jak už jste zmínila, tak se zabýváte hlavně tím obdobím asi tak těch prvních 700 let našeho letopočtu, ale v úvodu vlastně zmiňujete to, že už od počátku lidstva by se skoro dalo říct, tak se lidé nějakým způsobem takto zdobí. A často právě ta tetování měla nějaký rituální, náboženský nebo duchovní význam. Tak mohli byste nám dát nějaký třeba pro vás zajímavý příklad z té předkřesťanské ještě společnosti?
3: Tak asi nejstarším tetovaným člověkem nám známým, to je důležité říci, je ten slavný Ötzi, který vlastně byl nalezen v Tyrolských Alpách. Byla to mumie, která na svém těle měla 61 vytetovaných značek. Takže jsme v nějakém čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem a můžeme předpokládat, že on nebyl první, že určitě před ním byli další lidé. A i před naším stoletím určitě se lidé nechávali tetovat, ale když už se posuneme blíže do té římské doby, řekněme, tak v té době víme, že byli tetovaní otroci a vězni nebo nějak odsouzení lidé. Takže to je něco, co určitě nesouvisí nějak s křesťanstvím a přesto lidé byli tetovaní z různých důvodů, tak jako to bylo i později právě v tom křesťanství.
2: A jenom kdybych k tomu ještě doplnil k těm důvodům, tak u toho Ötziho přímo vyšly studie ve spolupráci s vědci z Japonska, které vlastně pro,

0: Protože těch mumí, které mají na sobě křesťanské tetování, teď tady mluvím přímo o tom křesťanském tetování, tak jsou jenom dvě doposud nalezené. Jsou ze 7. století, byly nalezené v Súdánu a nesou na sobě zase ochranné tetování. Jedna má na sobě monogram Archanděla Michaela, druhá má Christogram a evidentně to sloužilo pro nějakou jako osobní zbožnost a osobní ochranu těch lidí. A to jsou tedy jediné ty dva příklady, které skutečně máme, ty materiální, ale ty ostatní můžeme nalézt v písemných pramenech, kde se často zmiňují různé značky. Často si nemůžeme být jistí, jestli se jedná o tetování, skarifikaci nebo branding, ale to, že to je nějaké jako tělesná značka, která je trvalá, tak z těch písemných pramenů dokážeme odvodit v mnoha případech.
1: Já možná ještě se zdržím v té historii až prehistorii, když to teda jsme schopni ještě rozmotat až k Ecimu, který měl evidentně teda ta takzvaná zdravotní tetování, nebo jak to říct, nějak související se zdravotními problémy, tak víme, od jaké doby můžeme skoro s určitostí říct, že je to tetování, které je nějak nábožensky motivované, je to třeba ta altajská princezna slavná, anebo kdo už měl něco, co nějak souviselo s náboženstvím?
2: No, tak zrovna třeba u té altajské princezny, tam se to těžko určuje. A jenom abych to uvedl na pravou míru, tam těch mumí je víc v té oblasti teda toho Paziriku v té Sibiři. To je přibližně 5. století před naším letopočtem. Je to vlastně národ skytů a pro ně byly hodně důležitá zvířata. Právě měla i náboženský význam pro ně. A často ty tetování mají vlastně zobrazovat zvířata. Takže do jisté míry by se dalo říct, že to může mít i nějaké náboženské významy, ale úplně Je těžké to vlastně jakoby oddělit, když nevíme, jak vlastně to náboženství konkrétně vypadalo. Ale na jedné té mumii, což je třeba zajímavé právě tady z téhle oblasti, můžeme najít jak tady tyhle vlastně dekorativní tetování zvířat, tak vedle nich na zádech můžeme najít i tady tyto tetování, která jsou zdravotní.
3: Mhm. Ono je asi možné, že to vlastně bylo propojené, ano, to náboženství, ano, s zároveň s tím léčitelstvím, že to byl nějaký komplexní jako systém.
2: Přesně tak.
4: Už bylo zmíněno, že ta vaše kniha se zaměřuje na tetování křesťanů v prvních 700 letech. Proč zrovna toto období? Proč je takto vymezeno?
0: To je dobrá otázka. Není na ní úplně jednoduchá odpověď, protože stejně tak by to mohlo být 2. až 9. nebo prostě nějak jinak. Ale nás právě zajímá tady to 1. až 7. století, protože to je nové náboženství, které 1. 4. století je první 3. století je nelegální, takže tam ty křesťanské značky, to tetování nebo nějaké značky na těle hrály velkou roli určitě. A potom je to období, kdy ta společnost, hlavně tedy v oblasti té Římské říše, té středozemní oblasti, se opravdu jako zásadně proměňuje. Stává se křesťanskou, z pohanské na křesťanskou. Je to takové jako revoluční období v dějinách lidstva, bych řekla. A řekla bych, že právě od toho 4. do toho 7. století se ta Římská říše vlastně stává křesťanskou. A proto nás to zajímalo. A kdybychom šli potom dál do 8., 9., 10., což mimochodem Martin také studoval, tak už by se tam zase začaly objevovat jiné fenomény, bylo by to příliš rozsáhlé a už bychom nevěděli, jak to uchopit. Takže my jsme to spíše směřovali na to období, kterému se říká pozdně antické nebo raně středověké.
3: A je to možná i proto, jak jste zmínili, že obě ty mumie, které teda z tohoto období máme, jsou ze 7. století, tak jste tam potřebovali dostat to 7., abyste je mohli použít?
0: Ano, přesně tak. To byla taková hezká tečka, že, která vlastně dokumentuje to, co jsme předtím se snažili dokázat jenom na základě písemných pramenů, tak v tom 7. století je to opravdu dokázáno tím, že se nalezly tetované mumie, evidentně křesťanského vyznání.
1: No, teď se dostaneme k bodu, který musel přijít, ale samozřejmě je omílaný už tolikrát, že je to možná trošku nuda, ale mnoho konzervativněji laděných křesťanů i dneska dost výrazně tetování odmítá, dokonce ho považuje za hřích, tak z čeho tohle přesvědčení vychází? Já si teda myslím, že teda spíš trošku z neznalosti, ale třeba jsou proto ještě jiné teorie.
0: Těch důvodů je samozřejmě hodně, proč to tak je. A myslím, že to je vlastně hlavní myšlenka té knihy, protože já, jak jsem říkala, jsem se o tetování nezajímala 35 let a vlastně stačil mi nějaký názor někoho z katolických kruhů, kdo řekl, že křesťané se nesmí tetovat a já jsem si s tím vystačila, nějak jsem o tom víc už nepřemýšlela. Ale ve chvíli, kdy jsem jednak četla Martinovu bakalářskou práci, kterou napsala na téma tetování a zároveň jsem začala hledat na internetu ty názory, které na to mají lidé, ať už jakýkoliv, je to jedno, z jakého prostředí pochází, tak se opravdu stalo, že jsme našli 10 prvních odkazů, prvních 5 bylo striktně odmítavých, dalších 5 bylo souhlasných, které se opíraly o nějaké studie vědecké a tak dále. A tam, kde byly diskuze, tak většinou se nějak vyjadřovali ti odpůrci toho názoru. Takže jako minimálně jsem zjistila, že je to nějaké kontroverzní téma. Že nevíme, jak to je, ale že se něco děje, že v tom lidé nemají úplně jasno. Takže to vlastně byla taková ta naše otázka v úvodu knihy. Proč to tak je? Když se vlastně, jestliže my se snažíme ukázat, že v křesťanství tetování bylo nějakou nedílnou součástí té společnosti, tak kdy se to změnilo a proč?
2: Taky bych k tomu možná doplnil, že když se člověk začne do té knihy, tak na mnoha místech zjistí, že to tetování se používalo jako nástroj. Jako nástroj k tomu, aby ta křesťanská komunita třeba na tom daném místě přežila, aby vlastně získala nějakou stabilitu. A ve chvíli, kdy vlastně tohodle bylo dosaženo, tak už to tetování někdy ztrácelo vlastně pro ně význam a vlastně už se tam třeba i v té době objevovaly nějaké náznaky právě s tím nesouhlasem. Ale byly to třeba konstatování toho, že se to děje, že je to vlastně normální, ale nějaké kruhy s tím nesouhlasí.
1: Ona se proto dost často používá biblická argumentace pro ten odpor z křesťanských pozic, ale ta biblická argumentace, aspoň jak já jsem ji doposud slyšel, se opírá jenom o starý zákon. Je to tak, anebo najdeme ještě něco i v novém zákoně, co by teda mohlo teoreticky být pro křesťanské konzervativní kruhy relevantnější?
0: Je pravda, že když jsme hledali na tom internetu, tak se často ti odpůrci tetování odkazovali na knihu Leviticus, kde Bůh nařizuje, nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. A to je tedy český překlad Bible, ekumenický překlad, který používá to slovo tetování, ale tento citát je problematický jednak v tom ohledu toho překladu, protože to tetování, to slovo tetování je v latině označeno jako stigma, stigmata. To znamená, že to je nějaké označení, nemůžeme si být jistí, že tetování. A ještě problematičtější je to, protože tady ta kniha Leviticus zmiňuje vyloženě, nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého, což naráží na rituály, které se v té době děly. Když někdo zemřel, holili si hlavy, dělali si smuteční zářezy takzvané. Takže vlastně je to možná skutečně cíleno na nějakou konkrétní situaci a to bylo zakázáno. Ale kdybychom se podívali na mnoho jiných míst Bibli, tak jsme zjistili, že tam jsou zmínky o těch různých znameních, které na tělech, trvalých znameních, které tam už nejsou v tom negativním slova smyslu.
2: Naopak bych řekl, že tento citát, který se používá jako zákaz tetování, stojí vlastně vedle dalších odhadem minimálně 15 dalších citátů, které jsou naopak pro. Které jsou přímo, jsou tam třeba zmínky o tom, že během apokalypsy je anděl, který určuje věřící a pečetidlem jim dělá značky na čelo, aby odlišil věřící od bezvěrců, kteří ujdou té zkáze. A takových míst je tam jako spousta se zajímavými vlastně nějakými detaily. Kdybych uvedl třeba jeden, tak je tam přímo, teď si přesně nevybavuju tu knihu, ve které to je, myslím, že to je přímo Genesis, kde vlastně Bůh nařizuje lidem, aby si jeho slova přivázali na ruku a na čelo mezi oči. A pro Židy, pro jejich interpretaci se tohle vlastně předělalo do takové formy modlitevních pásků, kterým se říká tefilin. A je to vlastně krabička s koženým řemínkem, která se přiváže na ruku a přiváže se na čelo. A ti Židé se s tímhle modlí, ale to křesťanství úplně nepřijalo a potřebovalo to vlastně transformovat do nějaké jiné podoby. A jedna z těch jako možných variant, která je tady potom nějakým způsobem dokázaná i těmi písemnými prameny, je, že to mohlo být i formou tady tohoto, vlastně toho tetování nebo nějaké vypálené značky.
0: Já jenom bych ještě doplnila kolegu, aby jsme byli úplně fair, pokud jde o ty písemné prameny, tak já už jsem to trošku zmínila, že tam je opravdu velký problém s tou terminologií, že vlastně to slovo tetování se neobjevuje nikde, jednoduše proto, že v prvních 700 letech ani později vlastně to nebylo, to slovo nebylo používané pro to, čemu dnes říkáme tetování, vůbec neexistovalo. Takže my se právě v Biblii, o které teď Martin mluvil, setkáváme často s většinou, se tam setkáváme s termíny jako signum, znamení, stigmata, nějaké označování, ale vlastně tetování jako takové je slovo, které vlastně pochází až z 18. století od Jamesa Cooka, když byl na Tahiti.
4: A to jsem se právě chtěl doptat, do jaké míry je vlastně ta vaše interpretace, že by mohlo jít o něco, čemu dneska říkáme tetování, vlastně přiléhavá, jestli existují ještě nějaké, řekněme, mimo biblické třeba textové jiné doklady, které by nasvěcovaly, že to, o čem se v té Bibli mluví jako o znamení, že by skutečně tedy mohlo být to tetování.
2: Tak v rámci té Bible tam si toho nemůžeme být tak úplně jistí, že to je tetování, protože tam to nikde není tak specificky, tak jako explicitně vyjádřeno. Mohli bychom se tam odkázat na jeden vlastně z apokryfních textů, který vypráví vlastně příběh o císaři, který se rozhodl navštívit židovský chrám, tomu bylo zakázáno, a tak se rozhodl, že označí nějaký počet těch Židů jako otroků a je tam přímo napsáno, že jim nechal na čela vypálit znak břečťanového listu jako znaku Dionýza. Takže v některých textech se můžeme spíš opírat o ten kontext, v jakým je třeba to slovo použito, ale přímo u těch biblických textů je to těžké vlastně zjistit. I vzhledem k tomu, že to je napsáno v takových jako náznacích, nebo třeba to znamení dělají andělé, nebo tyto bytosti, takže to není.
0: A kromě biblických textů, to jsou dál zajímavé prameny, které jsou většinou nařízení císařů, kteří něco zakazují, a když někdo něco zakazuje, tak je to dobrý pramen, protože to znamená, že se to opravdu dělo a že se to dělo hodně, když bylo potřeba to zakázat v nějakém ediktu. Udělal to tak například slavný císař Konstantin, Theodosius a další. A dále potom takový cenným pramenem byly například soudní záznamy, což byly reporty o těch, kteří byli odsouzeni do většinou kamenolomu nebo do dolů. A jsou tam skutečně jména, víme, že byly křesťanského vyznání a víme, že pravděpodobně na čelech nesli značku toho odsouzeného. Takže těch druhů písemných pramenů je určitě víc než jenom ta Bible nebo ještě kázání otců například.
3: Mě ještě k tomu tématu odporu k tetování v té vaší knižce zaujalo, že vlastně zmiňujete jako zásadní období kolonialismu vlastně pro Evropu a pro křesťany v Evropě, že vlastně z toho i možná pramení ten odpor dnešních konzervativnějších křesťanů k tetování. Si byste to mohli nějak přiblížit?
0: Určitě si myslíme, že to je jedna z mnoha věcí, které k tomu nějak přispěly, ne jediná, ale určitě důležitá, protože v těchto temných dobách evropských dějin, kdy Evropané kolonizovali hlavně Ameriku nebo nějaké neosídlené oblasti, tak víme, že dováželi otroky do Evropy, ukazovali je lidem, byly to opravdu taková představení, kdy ukazovali ty divochy nekulturní a vlastně těm Evropanům nějak potvrzovali, že oni jsou něco víc a tím pádem ospravedlňovali i ty své expanze do těchto zemí. A vlastně ukazovalo se, že ten, kdo je tetovaný, tak je něco méně než ten křesťan, který žije v té Evropě. Takže je to určitě jedna z mnoha věcí. A další věc je určitě, že vždy to tetování bylo spojeno s nějakým vlastně trestem. Víme, že trestní tetování v Rusku bylo zakázáno až v 19. století, ale vlastně dlouho ještě potom pokračovalo. Takže to, že je to nějak spojeno s trestem a s něčím, co je míň, tak si myslím, že je opravdu jako hluboce zakořeněno v té evropské společnosti. I když se někdo třeba neodkazuje na knihu Leviticus nebo na něco, tak stejně ten pocit toho, že to patří do nějaké jako nižší společnosti, si myslím, že vlastně může v leckom být i dnes.
2: Abych to doplnil tomu kolonialismu, tak si myslím, že i ta situace v Evropě, kde vlastně během 19. století hodně vzrůstá popularita tetování ve vězení, i u vlastně nižší střední třídy, tak podpořila to, že se k němu stavíme vlastně, nebo se stavěla ta společnost v té době odmítavě, že vlastně srovnávala na jedné straně ty divochy se současnými kriminálníky a oboje vlastně potřebovala nějakým způsobem uklidit spíš někam dolů.
1: No a jak to tedy brali ti první křesťané nebo do toho 7. století? Bylo to teda tak, že to tetování byla vynucená věc kvůli tomu, aby je někdo označoval, nebo to bylo součástí třeba nějaké třeba pouti, což si myslím, že se udrželo doteď, tahle tradice v Jeruzalémě je a myslím, že i ti kopští tetovači, kopští křesťané v Jeruzalémě pořád drží, tvrdí, že už jsou tam 2000 let minimálně. Jaké všechny ty kontexty jsou a jak to jde vůbec vlastně zjistit, když to nejstarší, co máme, je teda ze 7. století a i těch literárních památek je pomálu.
0: Vy jste hodně věcí popsal teďka, takže těch...
1: Takže se to sebrat, to se omlouvám.
0: Ne, ale těch způsobů, nebo těch důvodů, proč se lidé nechávali tetovat, křesťané nechávali tetovat, je určitě víc a jsou hrozně zajímavé všechny. Když jste končil tu vaši otázku, tak jste se ptal, jak to víme, tedy, tak jsou to pořád ty písemné prameny. Vlastně nic jiného do těch mumí v 7. století materiálního skutečně nemáme. Takže vycházíme z písemných pramenů, z kontextu té doby. Ti první křesťané se určitě nechávali tetovat z mnoha důvodů. Jedním z nich byl ten, že jim to nějak zajišťovalo možná nějaký pocit, že jsou v rámci nějaké skupiny určitě. Rozhodně v dobách pronásledování křesťanů v těch prvních 300 letech našeho letopočtu víme, že byli křesťané, kteří byli tetovaní, ale kteří byli tetovaní, protože byli vlastně odsouzeni za to, že byli křesťané. To znamená, že byli odsouzeni na nějakou těžkou práci do kamenolomů, do dolů a nesli si to tetování, protože takhle se ti trestanci označovali. Byla to taková vlastně vlastnická značka, by se dalo říci těch, kteří je tam odsoudili. A potom, když byli třeba propuštěni, tak se vraceli do těch svých křesťanských komunit. A i když to bylo něco, co bylo spojeno s nějakým trestem, tak ale stávají se takové jako celebrity. A vlastně to najednou ta značka byla, znamenala to, že jsou to lidé, kteří trpěli za toho Krista a možná to mohli ti lidé potom napodobovat a ukazovali tím vlastně tu příslušnost k nějaké té skupině. Což mimochodem ještě bych doplnila, je vlastně hrozně zajímavá věc, která trvá až dodnes. Hezký příklad je Bosna a Hercegovina, kde dodnes přetrvává tetování, křesťanské krásné tetování a tam vlastně od osmanské nadvlády, která skončila vlastně až v 19. století, tak víme, že se tetovali lidé, kteří, nebo děti, o kterých se vědělo, mladí chlapci, o kterých se vědělo, že budou odvedeni do Istanbulu, že tam budou vychováváni jako vojáci, že budou nuceni konvertovat k islámu a aby je to ochránilo a zároveň, aby věděli, odkud přichází, kde, kam patří, tak měli to tetování. A stejně tak i ženy, u kterých se věřilo, že když budou mít to křesťanské tetování, tak předejdou například znásilnění od Turku a tak dále. Takže vlastně to je něco, co není platné pro první 300 letí, ale vlastně udrželo se to ještě relativně donedávna.
2: Myslím si, že to je taky jedna z těch myšlenek té knihy, že vlastně to tetování během toho času, během těch staletí vlastně nestrácí ty důvody a ty významy, proč se lidi dělají. A že vlastně do jisté míry nejsme odděleni nebo nějak separováni i od těch takzvaných divochů a nekulturních národů, které to vlastně dělají v rámci nějaké ochranné funkce, léčebné funkce, tak ty písemné záznamy nám ukazují, že to stejné dělají křesťané, jenom prostě jiným způsobem. Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na Radio Wave.

0: To byla 60-ková kapela The Who a jejich písnička Tattoo, která skvěle zapadá do našeho dnešního tématu, kterým je tetování. Konkrétně knížka Víra vrytá pod kůži, kterou napsali naši dnešní hosté Zuzana Faktorová-Frantová a Martin Drlíček. Lze z těch textů i vyčíst, jak konkrétně ta tetování vypadala, jaké to byly motivy?
1: Určitě. Je to tam ve většině textů, je to přímo napsané, nebo jsou takové texty, kde je to přímo napsané. Nejčastěji to teda byla podoba kříže, ať už rovnorameného nebo latinského, ale jednalo se nejčastěji o kříž. Potom samozřejmě máme ty dvě mumie, kde se nejedná o kříž, tam na té jedné je to monogram archanděla Michaela, o kterém víme, že měl právě ochranou funkci proti zlu. Na druhé mumie je to christogram, doplněný o alfu a omegu, jako symbol Krista. A potom tam máme i další záznamy, například na jednom manichejském mnichovi ze 4. století, kde je přímo v tom textu popsáno, že má na stehně vytetováno učedník nebo následovník Ježíše Krista jako nápis. Takže mohlo se jednat takhle o obrázky, o nápisy nebo o takové vlastně jako složené symboly, které měly vlastně nějaký konkrétní význam. Například víme, že se takhle existovaly christogramy, mariogramy nebo tyto jako monogramy archanděla Michaela a jejich celá řada.
0: Takže pokud to byl obrázek, tak to byl ten geometrický tvar kříže.
1: Nevíme o tom, že by to byl například obrázek beránka nebo portrét Krista nebo tyto motivy. Mm-hmm. Máme jeden záznam z 12. století od mystika Heinricha Sousa, který si sám do své hrudi vyryl IHS jako monogram Krista. A přímo k němu teda vyšel i jeho vlastní životopis, kde je přímo popsáno, proč on to udělal a jaká zatím byla ta motivace. Takže tam se přímo jako už můžeme dostat k tomu, jak to vypadalo, proč to lidi dělali a je to přímo, jsou to přímo slova toho člověka.
2: Je ještě nějaký význam, který od vás nepadl, která ta tetování pro lidi, kteří je mě na sobě nesla? To znamená, zmínili jsme už asi nějakou příslušnost ke skupině, možná nějakou ochranou funkci. Jsou ještě nějaké další důvody, samozřejmě ta vězeňská nebo ta trestní tetování. Ještě nějaké další významy, které jsme třeba nezmínili?
3: Tak teď možná navážu na Martina, právě ta bolest, která vlastně provází výrobu toho tetování, tak mohla být někdy ještě důležitější než ten výsledek. A Martin mluvil o mladším příkladu, ale z toho 6. století máme například svatou Radegundu, což byla zakladatelka ženského kláštera svatého kříže v Poitiers. A to byla světice, která, taková mystička, její život byl poměrně podrobně popsán, včetně jejich různých asketických skutků. A ta skutečně tam popisuje, nebo ona ne, ten historik, který nějak jako sbírá ty její zážitky a hovoří o tom, že si přiložila rozpálenou desku na hruď ve tvaru kříže, takže něco jako cejchovací železo si to můžeme představit. A ona vlastně nemluví o tom, že by chtěla, aby tam byl kříž, ale o tom, že co se jí dělo v tu chvíli, kdy vlastně jí doslova jako hořelo to maso, tam píše, že chtěla utišit ten svůj vnitřní oheň vlastně tím, že zapálila nebo spálila to své tělo. Takže ta bolest je určitě něco, co je strašně důležité. A opět zase bych to převedla do současnosti, nebylo to jenom v minulosti, ale i dnes jsou tetovací salony a lidé, kteří vlastně opravdu jako chtějí, aby zažili ten proces toho tetování, té bolesti, což je možná zase víc téma na Martina než na mě.
2: Jo, vy tam přímo zmiňujete, myslím, tu skupinu Brutal Black Project, tak tam to zmiňujete v tomhle kontextu, ale jinak o té skupině nic nevím, tak jestli byste nám to třeba přiblížil.
1: To je skupina dvou tatérů z Itálie, kteří si vytvořili tenhle projekt na základě toho, že vlastně chtějí tohle dopřát lidem a oba jsou vyznavači taky bolesti a vlastně to můžeme potom vidět i na různých takových těch konvencích, takových těch tetovacích soutěžích, kde vlastně se dělá i třeba takové to zavěšování na háky a různé vlastně jako další způsoby, které jejich součástí je nějaký tělesný zážitek, často spojený s bolestí nebo s nějakým jakoby extrémně jiným pocitem, než jaký můžeme zažít vlastně v běžném životě, který nás může převést na jako jiný způsob vnímání, řekněme, nebo nám dopřát nějaký hluboký zážitek.
2: A u nich to teda nemá mystický nějaký jako náboženský přesah?
1: Ne, u nich to myslím nemá žádný mystický přesah.
3: Ale určitě, když bychom šli trošku dál do středověku, tak tam bychom našli velká jako hnutí, že to nebyly jako jedinci, ale byly to opravdu hnutí například flagelantů, kteří prostě se sebe poškozovali nebo chtěli cítit bolest, aby se stotožnili s Kristem. To je určitě jako důvod, proč chtít nějakou bolest v té době.
1: To je například ten Heinrich Suse, který vlastně je mystikem ve 12. století a tam stojíme na takovém pomezí toho, kdy se to vlastně z těch obrázků, z těch jako viditelných značek přesouvá spíš na tu úroveň té bolesti, spíš na tu úroveň toho bičování, těch stigmat a vlastně nějakého třeba nepohodlí, třeba spaní na zemi, extrémního vyčerpání a tak podobně.
4: Mě by ještě zajímalo, jestli jde říct, jak se třeba ty motivy tetování mění nebo liší podle toho, odkud to tetování pochází geograficky. Když jsme mluvili o tomhle případu třeba ze západní Evropy, tak co najdeme ještě jako jiného třeba na tom křesťanském východě? A jestli tady třeba, kdyby někdo ukázal nějakou značku, jestli byste byli schopni tak zhruba říct, odkud asi vítr fouká?
3: Myslím, že nebyly. Že my jsme rádi, že existují vůbec nějaké prameny a hodně z těch pramenů, které v té knize citujeme, vlastně pochází spíše z té východní části, konkrétně kde popisujeme spory mezi Nikajci a Ariány, tak pokud vím, tak ty písemné prameny většinově právě pochází z té východní části Římské říše. Ale takhle konkrétně se obávám, že to nejde, že opravdu je to spíše taková detektivní práce, kdy hledáme, že to vůbec jako existovalo. Často si nejsme, jak jsem říkala, jistí ani, že se jedná o tetování. Často neznáme podobu té značky, jenom víme z kontextu toho písemného pramene, že to tam prostě nějak bylo. A tohle by bylo hezké určitě do budoucna studovat dál a dál a umět potom odpovědět na tu vaši otázku. Ale obávám se, že v současné době to nejsme jenom my, kdo na to neumí odpovědět, ale že je to opravdu něco, co se nedá říct.
1: Myslím, že by se to dalo říct, ale až mnoho století později, kdy vlastně máme už těch pramenů mnohem víc a je to vlastně i to, co jste říkal o těch poutních tetováních, tak tam by se to dalo už nějakým způsobem odlišovat.
2: Mě ještě zaujalo, jak jsme mluvili o tom, že vlastně není úplně jisté, jestli to, co se v těch písemných pramenech popisuje, je skutečně tetování. Vy jste zmínila z začátku ty varianty tetování, skarifikace, branding. Mohli byste nám nějak jako rozlišit, čím se teda tohle to liší, nebo chápu, že skarifikace je teda asi nějaké způsobování jizev, ale co vlastně všechno se zatím může skrývat, kromě toho tetování, tak jak si ho představíme dneska?
1: No, za klasickým tetováním, které teda asi všichni známe, tak to je vlastně nějaké své vpravování ingoustu pod kůži, který tam pak zůstane a je viditelný, tak kůže se zahojí a vlastně nám zůstane obrázek. U toho brandingu, tam se vlastně jedná o to, že se rozžhaví železo a to se přitiskne ke kůži a vlastně spálením vznikne jizva vlastně v tom tvaru, který vlastně chceme, ať už je to kříž nebo nějaká jiná značka. A u té skarifikace se jedná vlastně o řezání, že vlastně do té kůže vyřežeme nějaký obrazec, který se pak zahojí a zůstane tam. A například u té skarifikace máme i záznamy, vlastně i v té knize fotografie z Etiopie, kde vlastně křesťanské tetování má hodně dlouhou tradici a hodně se tam rozvinulo, často má podobu právě křížů, které jsou přes celé čelo. A jednou z těch jako variant, která se také používá, tak je takzvaný druhý křest, který se dělá většinou ve věku kolem 8 let. A tady tento druhý křest někdy může právě vypadat tak, že se do čela břitvou nebo nějakým ostrým nástrojem vyřízne kříž, který tam pak často zůstane ve formě jizvy.
3: Ale opět bych zase zdůraznila to, že ty jediné materiální důkazy, které máme, ty mumie, tak mají tetování. Takže to, že se to opravdu dělo, že se vnášela barva pod kůži v tom křesťanském prostředí v těch prvních staletích, tak víme díky těmto mumiím a nemůžeme jako říct jenom, že nevíme, o co se jednalo, protože to tetování tam určitě mělo své místo. A i z některých písemných pramenů je docela jako takové zřejmé, že to nebyla ani skarifikace, ani branding, ale že opravdu to bylo něco, co používalo nějakou barvu. Takže i to
0: jsem se právě chtěl zeptat, jestli víme, co to bylo za barvu, co se používalo.
1: No přímo barvu jako takovou neznáme. Vlastně nejstarší takový, řekněme, recept, co by se dal vlastně zjistit, tak u toho Eciho, o kterém jsme mluvili vlastně v úvodu, tam se jednalo o dřevěné uhlí, nadrcené vlastně na prášek. A potom máme záznamy z pozdějších století, nebo například záznamy z té Bosny a Hercegoviny, kde víme, že se k tomu používaly saze. buď většinou při pálení oleje nebo nějakých těch mastných látek se vlastně sbíraly saze a ty se potom seškrábaly a z nich se namíchal vlastně pigment, který se používal.
2: Ještě z těch různých variant tetování, co v knize zmiňujete, jsme nemluvili o nějakém, co bych možná nazvala jako posvátném tetování, to znamená jako tetování takzvaně od Boha, které se v nějakých legendách vyskytovalo. Tak co vlastně znamenalo tohle z toho, že někoho označil tetováním Bůh?
3: Objevuje se to v písemných pramenech, ten asi nejznámější pochází od Řehoře z Nysy, který měl sestru jeptišku Makrínu, která když zemřela, tak on vlastně zapsal takový jako rozhovor nad tím jejím mrtvým tělem a hovoří tam právě o tom, že ona měla na sobě značku. Tam se dokonce píše i, že ta značka byla vytvořena jehlou, takže víme, že alespoň trochu konkrétně. A víme, že vznikla zázrakem. A určitě, jestli je to možné nebo ne, tak to nevím, ale určitě to mělo nějaký důvod pro Řehoře, který chtěl prostě ukázat, že to tetování vlastně je nějak jako legitimní a že to existovalo. To je pro nás jako ta informace, kterou máme z tohohle pramene. A Řehoře si nebyl úplně bezvýznamný člověk, takže ten, když říká, že jeho sestra měla na těle nějakou značku, tak tím se vlastně k něčemu hlásí, řekla bych dost veřejně. Vím, jestli chceš k tomu něco dodat.
2: Možná, co tam měla ta jeho sestra, jestli víme.
1: Měla tam kříž, ano.
3: Měla na hrudi ten kříž a vznikl tam, když byla nemocná, když to bylo to nějaké místo, kde měla, z toho pramene vypadá jako nějaký nádor, a ten kříž se tam objevil, ona se zázračně uzdravila, jestli to říkám správně.
1: Myslím si taky, že na tu situaci, kdy se vlastně ta značka objeví zázračně, že ji vlastně vytvoří Bůh, se tam můžeme setkat na vícero místech, například i v legendě o třech chlapcích z Gazy. Asi tady nebudu celou říkat, protože ona je docela delší.
2: Ale je zábavná.
1: Je zábavná, ale to si můžou posluchači přečíst. Tak si myslím, že to taky způsob, jak vlastně nějakým způsobem deklarovat i to, že vlastně že to tetování není jenom pro zábavu. Že je to vlastně nějaký, že má přesně hluboký význam, že se má dělat za nějakým účelem. A nejsou to jenom ta staletí, o kterých píšeme, protože ty další staletí, která se do té knihy nevešly, tak třeba víme, že se rozšiřovalo křesťanství na britských ostrovech, kde přibližně v polovině 9. století působil papež Hadrián I. A ten je často citován v nějakých těch článcích o zákazu tetování. Často je tam citován Hadrián I. jako papež, který zakázal tetování, ale když se podíváme na ty jeho texty, tak vlastně zjistíme, že to je úplně naopak, že vlastně v těch textech je napsáno, že on nezakazuje tetování. On zakazuje tetování, které je pohanské a které není dělané s pravou vírou, což je hodně velký rozdíl oproti tomu, než je jenom zákaz tetování jako takový. Protože ta situace na těch ostrovech v té době byla taková, že tam bylo hodně pohanů, kteří byli tetováni, to taky víme z historických pramenů, a kteří konvertovali ke křesťanství a dělali to tím způsobem, který pro ně byl známý a srozumitelný.
4: Jak moc záleží na tom, kde to tetování na těle je? My už jsme mluvili o hrudi, o čele, o kříži na čele. Co končetiny, ruka a noha, jak se to mění tím významem podle toho, kde to najdeme, nebo kde se o tom mluví, že se to najde?
3: Tak jsme si jistí, že ti první křesťané, co byli odsuzováni, takže to měli na těch čelech, jak jste říkal, ale potom například jeden z těch zákazů, o kterých jsem mluvila, pochází od císaře Konstantina, který to na čele zakazuje a který právě říká to, že odsouzení lze pochopit i na rukou či nohou, tak se nezneuctí tvář stvořená po vzoru božské krásy. Takže určitě to byly ruce, nohy a ty mumie mají ty své značky vytetované. Ta žena to má na vnitřní straně stehna a ten muž to má na nártu. To znamená, že určitě to byla místa, která prostě nebyla vidět, která byla skutečně jako pro jejich nějakou osobní zbožnost, osobní ochranu, zvláště u té ženy, ale i u toho muže, kdy vlastně ten Christogram směřuje směrem k jeho pohledu, že vlastně on to vidí tak správně, jak to má být. Takže určitě to bylo jenom pro ně, nebylo to nějaké jako veřejné ukazování.
0: Víme také, že to umístění, zda je to ruka nebo noha, má nějakou specifickou symboliku?
1: Úplně u těch končetin tam není konkrétně napsané, že by to mělo nějakou jako jasnou symboliku. Často se jednalo o ta místa právě třeba spojená s Kristem, ať už to teda blízko srdce, nebo právě na těch předcích, jak bych to řekl, na té přední části ruky, až třeba po loket, nebo právě Nárt jako místa, kde vlastně byly hřeby při ukřižování Krista, ale úplně se to nedá vlastně určit, že pokud se jedná o tetování na ruce, tak to znamená tohle a tohle. To se úplně nedá říct.
2: Dají se nějak vystopovat nějaké genderové rozdíly v tom tetování? Protože mě vlastně trochu překvapilo, že spousta těch příkladů ve vaší knize jsou ženy, které byly nějak potetované. Tak dá se tam spatřovat nějaké rozdílnosti třeba v tom, co si nechávali tetovat nebo cokoliv takhle?
3: Myslím si, že ne. Že vlastně to, ta příslušnost k nějaké skupině tetování křížů a tak měly ženy i muži stejně o těch znamení, která vznikají zázrakem, tak taky máme ty písemné prameny víceméně jako i u mužů, i u žen. Nemyslím si, že by to jedno z těch pohlaví dělalo víc, nebo méně, to asi ne. Nebo určitě se to nedá říct, v těch prvních 7 stoletích se to určitě říct nedá a možná později.
1: Ano, přesně tak. Později se to pak dá trošku rozdělit. Víme, že například ty mystické zážitky nebo vlastně přijímání stigmat jako 5 ran Kristových, které tedy bylo přímo spojeno s tím, že to tělo krvácí, tak je často spojeno se ženami, jako s jeptiškami, se ženskými kláštery. A potom například víme, že se lidé tetovali během křížových výprav a že to byla taková velká intenzivní vlna, kdy vlastně si lidé znovu po nějaké době, kdy vlastně to bylo trošku na úpadku, tetovali kříže a tam se jednalo z těch záznamů především o muže, kteří směřovali do svaté země, aby ji osvobodili v úvozovkách, tak tam máme vlastně tyto prameny a potom, když bychom se posunuli ještě dál, tak v té Bosně-Hercegovině tam jsou to opět ženy, které se hlavně tetují těmi dekorativními motivy a u těch poutních tetování z Jeruzaléma, o kterých jsme tady taky mluvili, tak tam máme často záznamy o mužích. Takže se to tak jakoby různě střídá, ale až v těch pozdějších stoletích. Možná bychom mohli říct, že těch prvních 7 století je vyvážených genderově.
4: Ještě by mě zajímalo, my jsme tady zmínili už různá místa s různou jako živostí té tradice. Máme tedy v tom křesťanském kontextu některé církve, které tak nějak o sobě uvažují, my to děláme takhle od jakže a děláme to kontinuálně a vlastně u nás žádný rozpor ohledně toho, jestli by se to mělo dělat nebo nemělo dělat, tetovat nebo netetovat nebyl. Zmínil jste tu Etiopii, která je pořád živá, kde ještě jinde na světě máme tu dlouhodobou kontinuitu, kde můžeme předpokládat, že třeba už v raném středověku to bylo, nebo snad možná ještě dál.
3: Myslím, že teď jste právě popsal i vlastně limit té knihy nějaký, který se opravdu soustředí na tu středozemní oblast, na Římskou říši, protože kdybychom šli dál na východ nebo na jih nebo na sever, tak bychom zjistili, že opravdu ty mechanismy, ty důvody, ty způsoby, jak se tetovat, prostě budou jiné a byla by to strašně zajímavá věc, kdyby to někdo studoval takhle opravdu komplexně, což se samozřejmě děje, spoustu odborníků, kteří se tím zabývají, ale v každém případě si myslím, že tím, jak jsme se soustředili na tu středozemní oblast, tak tam nějak jako jsme schopni říci, ano, křesťané se tetovali. V Bosně a Hercegovině ženy určitě nemají problém s tetováním a ta není zas až tak daleko. A Afrika samozřejmě u Koptů v severní Africe je to úplně běžná záležitost. Takže v tomto smyslu my opravdu jako psali tu knihu o té středozemní oblasti, aby jsme se vůbec nějak vymezili, aby jsme to vůbec dokázali někdy dokončit tu knihu.
0: Část knihy je věnovaná také křesťanským tetováním ve výtvarném umění. Jakou roli v něm hrálo?
3: Existuje strašně zajímavá skupina soch, které jsou označené, které mají na čele kříž a které vlastně o nich nevíme mnoho, jenom víme, že tam má kříž, ale zajímáme se o to, v jaké době tam ten kříž vznikl, jestli při výrobě té sochy někdy během nebo až potom, když třeba byla poškozovaná. Ale vlastně ukazuje nám to, v několika případech jsme si jistí, že ten kříž vzniká opravdu jako od samého počátku té sochy. A že to prostě je nějaká zase náležitost k té křesťanské identitě. Ale ještě zajímavější jsou ty, které vznikají později právě, protože mohla existovat nějaká pohanská socha, kterou bylo jednoduše potřeba pokřesťanštit, protože křesťané prostě nebylo to tak, že by přišli a zničili všechno, co bylo předtím. tím, ale naopak se snažili tomu lidu vlastně dávat to, na co byl zvyklý. A proto většina, a to nemluvíme jenom o sochách, ale jsou to i různé ikonografické motivy na mozaikách a tak dále, si vlastně v těch prvních staletích přebírají ty pohanské motivy, protože pro ty lidi jsou v té době srozumitelné, jsou jim sympatické a vlastně nemají pocit, že by to bylo něco násilného. Takže i tady vlastně se takovým jednoduchým způsobem je možné, že se ty sochy vlastně pokřesťanštily. A potom máme už to negativní hlavně z dob ikonoborectví z 8. 9. století na východě, kde máme sochy, které jsou vloženě poškozené nějakým křížem, že mají přes celý obličej prostě vyrytý kříž, nebo přes oči, přes nos, a takže je vidět, že tam ti lidé prostě chtěli jako zničit vlastně i křesťanskou sochu, protože ikonoborci ničili i křesťanské sochy. Takže to je zase jiná skupina těch označených soch, ale ty první dva příklady jsou určitě zajímavé a ukazují nám, že prostě na čelech mít vytetovaný kříž nemuselo být nic neobvyklého.
1: Naopak to mohl být způsob, jak třeba jednoduchým způsobem konvertovat ke křesťanství a udělat to vlastně stejnými způsoby, které do té doby fungovaly v těch pohanských náboženstvích.
4: A nakonec možná jedna osobnější otázka na vás, Zuzano. Jestli po tom, co jste se s tímto tématem důvěrně seznámila, vás to nepřesvědčilo k nějakému tetování taky?
3: Nepřesvědčilo. Myslím si, že je to hrozně zajímavé, ale já dokážu úplně racionálně ocenit, že je hezké tetování. Považuji tatarské umění za umění, ale nevím, proč jsem se nikdy nenechala tetovat a nikdy mě to vlastně nezajímalo. A myslím, že trošku podvědomě mi to nějak jako nepatří k tomu lidskému tělu. Je to něco, co jako vlastně líbí se mi, když to tam není, to tetování. Takže myslím, že jsme s Martinem taková dobrá dvojka autorů o tetování, protože tam jsou oba ty názory. I když samozřejmě já si nemyslím, že by to bylo něco, co nepatří k tomu tělu. Jak jsme se snažili ukázat, tak vidíme, že naopak že opak je pravdou.
4: No a možná ještě jedna poslední mě napadá na závěr. Jestli vás neláká tohleto téma, které podle mě docela dost rezonuje, protáhnout i nějak do současnosti a nějak ho vzít z kontextu toho, jakou roli ta náboženská tetování i v tom křesťanském specifickém kontextu hrají dneska, kdo se k čemu hlásí, na jakou stranu se třeba staví politicky a společensky a jestli by vás to nebavilo dělat?
1: Úplně jsme se o tom zatím nebavili, myslím si, že to je dobrá otázka, aby jsme si na ní sedli a pobavili se o ní, ale určitě by to bylo zajímavé. Já se třeba už spoustu let si snažím všímat toho, jak se tetování objevuje ve veřejném prostoru a myslím, že za posledních 10 let hodně narostl ten počet toho, kdy se objevuje například v reklamách v televizi, je vlastně jako v reklamním průmyslu celkově. Co?
4: I u členů americké vlády třeba.
1: U členů americké vlády.
3: A já bych jenom dodala, že tetování jako fenomén vlastně je strašně studované téma, rozhodně v posledních 20 letech vznikají takové jako velké monografie, jedna vznikla i v češtině a je to vlastně spíše takový jako průřez, takové jakoby ukázání právě těch takzvaných kulturních univerzálí, že to je něco, co opravdu sdílejí všechna lidská společenství. A je to jako hodně studované téma rozhodně, ale my jsme v té knize se chtěli opravdu zaměřit na to období, které nám tak nějak v těch velkých studiích chybělo a to právě byly ty prvních 7 staletí křesťanství.
4: My vám oběma moc děkujeme za návštěvu v Hergotu a já teda budu trošku ve skrytu doufat, že dojde na nějaké pomyslné pokračování vaší knihy. Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Děkujeme.
4: A loučíme se i s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden v neděli v 6 večer na rádiu Wave zase další Hergot. Ahoj.
2: Ahoj.
5: Hergot.
6: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
7: Více na wave.cz/podcasty.

0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Čelisti.
0: Čelisti.
4: Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: Čelisti.
4: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na Rádiu Wave.

0: Nevrátí se domů! Not going home! Odysseus nemá šanci!
1: Dvě dekády a konec!
0: No a od těch prasatek vyjel nádherně! Škoda, že nemá švedlík místo toho Daemona! Speciál homerský i hmyzí deska! Šelisti na rádiu Chlév, je tady Martin Pleštil!
2: Ahoj, dobrý den, na cestě zdar.
0: Já se dostavil a taky Tomáš Tyskal, choď preč se tam!
3: Nazdar, no jdu, ne, nepůjdu nikam.
0: A Alex Tuchlík, jak jsi to vysvětlil na plovárně, teda to triko? Přišel jsi a řekli, ne, vy nejdete sem, otočte se, co to znamená?
3: Oni se mě ptali, proč je to po slovensky?
0: Proč je to po slovensky? Co jsi hovoril?
3: Neuměl jsem. Nehovoril
0: jsem. Prosím tě, dneska na úvod samozřejmě, je to smutný, jo. Doktore Grente, doktorka Sattlerová. Přátelé, je to velká rozlučka, je to velká rybka, která nás zastihla ve Varech. Je to tady rybka doktora Granta. Zemřel novozelandský hned Sam Neill, pouhých 78. Náš oblíbený paleontolog z Jurského parku. A Jiřina ho oslavuje taky. To je nevěřitý. Jiřina ho zase přežila, to je prostě...
3: To je hrozně, přežije všechny, no.
0: To je hardcore. Pneumonie, teda dneska říkali, jo, každopádně...
3: Prý zemřel bez rakoviny, ale... což nevím, jaká je zpráva, ale je to zpráva.
0: My můžeme spíš rakovinu, asi Martina, ne?
2: No ježišmarja, chystám se na to.
0: Ale jsou tady nějaký hezký citace. Ach pro boha, překonal jsem rakovinu, podívejte se, teď mám zápal plic. A takhle se domnívá, že on by mluvil, takhle se domnívá nějaká jeho, kdo to je, nějaká faninka,
3: nějaká kolegyně. Kolegyně herečka z filmu Hon na pačlověky.
0: Jo,
3: to jsem neviděl, nevadím. Ale co bude dál, no, teď je na své velké cestě, říká, no.
0: Jako Odysseus.
3: Zdravíme.
0: Jako
3: doufám, že se tam stejně jako ty brontosauři bude pohybovat ve stádech.
0: Ona hezky definovala, byl to spíš takový milý zahradník, říká, jo. Někdo, kdo se věnuje pěstování zeleniny nebo něčemu podobnému, ale zároveň z něj vyzařovalo jakési gentlemanské chování. Dělal se na Martina, je to podobný, je to jednak jedný v podstatě.
2: No, ježišmarja, já se vždycky pamatuju z Šílenství od Carpentera, což je pro mě jeho nejlepší role, teda jako pojišťovací agent, tak takhle ho budu mít zachovaného. Taky jako milý zahradníček tam byl v tom.
0: Nervák, těžký. A ještě jedna rybka, Fogl, prosím tě, to je Michael Byrne, to nám se hodil Tonda nebo kdo. Diváci si pamatují toho herce jako důstojníka SS Ernsta Fogla ve třetím díle Indiana Jonesa, taky voják Smith ve Stalečném srdci, nebo Grindelwald v první části Harryho Pottera. Neviděl jsem nic.
3: Nepamatuju
2: se. Já se ho pamatuju, ale Indiana Jones je výborný, tam vždycky říká krásnou hlášku Herr Fräulein a takhle to říká.
0: Yeah.
2: A má tam fakt nádherný SS-ácký černý kostým a je hrozně svůdný v tom.
0: Hezky si ho hrál.
2: Já bych podle ho taky.
0: Svůdně si ho zahrál. Ti říkám rubrika Umři, ať neumřeš. Jo, taky velká dialektika, paradoxy, spolubydící v Příbrami, ano, středočeské Palermo, zřejmě Tondu, Rodáka, o tom tady. Přemýšlel o sebevraždě, mladá žena ho bodla do krku, aby se nezabil, Tomáku. Jak hodnotíš toto snad? Je to trochu komplikovaný ten příběh.
3: Je to komplikovaný opravdu hodně, protože
0: ona se chtěla použít nějak.
3: Už jenom ta 24-letá dotyčná se jmenuje Jennifer Takáčová, to už já jsem z toho jako zmatený už teda od toho jména, ale ta teda odmítla u krajského soudu v Praze, že by chtěla zavraždit bývalého přítele, jak to jí obžaloba připustila, že může bodlat do krku. Ale byl to podle ní jako pouze plán, jak mu zamezit v jeho sebevraždě. A ona sama se právě chtěla zabít, přemýšlela o sebevraždě, cítila se opravdu špatně, no chtěla, aby to všechno skončilo. A teď najednou pak prostě, co se potýkala s těma Levisa, tak přišel ten přítel s tím, že má jako něco podobného. Podobný problém. No a ona prostě uvedla, no, došla jsem k závěru, že jediná možnost, aby nešel skočit z mostu, byla, že ho teď velice málo bodnou. Aby si myslel, že umře, ale neumřel by.
0: Martina, já mám chytit jako velice málo bodnout.
2: Ale velice málo, a je to fakt krásně diplomatický, jak to podala. Úplně, je úplně tak vlastně jako ohleduplný.
0: Do podpaždí.
3: Já bych se taky nechal.
0: Rubrika Nech brouka pít, to razí hodně Tomáka, tady už najíždíme na tu hmyzí vlnu totálně. Hmyz na pálavě, jo. Vůbec se mě zajímá, co dělá, jak žije, jo, den ode dne, a teď si užívá alkoholové orgie, o tom Martin něco ví. Prosím tě, Martin, pil jsi někdy zkvašenou mízu dubu? Vypadá, se vypadá, že jsi měl trochu mízy.
2: Teďka se inspiruju, no, měl bych, ty jo, jako přesedla na tyhle ty tvrdší bomby, ty jo.
0: Oni tam hodujou na tom nálevna u duba, nevím, jestli jste někdy zašli,
3: lokalita pod duby na Stolové hoře, a teď nemá o zákazníky nouze, mají šest nohou a o to víc vypijou, prej.
0: Poraněná místa na kmenech a větvích dubů, vytéká tam ta míza, kvasinky se mění v lehce alkoholický nápoj, celý to krásně rozkládá Pavel Dedek.
3: Botanik Pavel Dedek to právě popisuje s takovou něžností, jako v každé hospodě tu bývá rušno, hlavně večer. Jo. Tehdy se ke společnosti přidávají i roháči, před chvílí nesmiřitelní rivalové, bojující o přízeň samiček, se tu scházejí v míru, bok po boku a popíjejí.
0: Hmyzí hrabalovina.
2: Krásně zakopávají ty příkopy jako rozevřený, měl bychom se inspirovat.
3: Tak se hrabe karafy,
2: a ještě tady krásně dodávají, zda může být hmyz závisí na alkoholu, to věda neví.
0: Máš odpověď?

0: Nepřijel tady to ne, ale je u Broučku ztráta motorických schopností.
1: Pro mě to rozhodně skončí jakoby optimističtěji než ty Broučci, že jo, tam všichni střípli.
2: Lucerničky, umotaný mízou, rubrika ze života hmyzu, prosím tě, jdeme dál. Řidič se lekl srančat a havaroval. Hmyz vypustil opilý spolujezdec ze sáčku. Nádherná spolujízda, teda kuriozní nehoda v neděli večer, policisti záchranáři v Hluboký nad Vltavou, špatný vtip opilýho spolujezdce, nakonec výsledkem jsou 4 zranění, 3 z nich skončili v nemocnici, takže pěkná výpust takzvaně. Jak to bylo? Hluboký nad Sázavou nejdřív jako sedící zadu, ten muž bez varování otevřel sáček se živými sarančaty, posádka zrovna míjela areál zemědělského podniku, ten vypuštěný mis okamžitě naskákal na řidiče, který v úleku vyjel z vozidla mimo komunikaci a havaroval takzvaně do mostku.
1: To já bych havaroval do mostku přímo, asi v takovéhle situaci.
2: Těžký mostek. Prosím tě, rubrika sladkých 17, tady trošku taky podezřelý věci v Ohio, v porodnici otěhotnilo v krátkém časem rozmezí 17 zdravotních sester a není to poprvé teda.
0: Martina, trošku mi to připomíná dramaturgický tým Kvifu, teda jako podobná situace.
2: Byli v Ohio samozřejmě na festivalu, takže tam se přesunulo Sundance, teďka to se málo ví. Je to vzrušující, mi říkají, to bylo tak jako zlehka. V posledních měsících jsme jen počítali, kolik sestřiček je v jiném stavu. Stále jich přibývalo, Tomáku. A stále jich přibývá ještě
1: pořád. A oni to berou tak kolegiálně, jsme nejlepší kamarádky, takže Mellie bude u porodu mého dítěte, řekla zdravotnice Riley, která
2: je ve
1: 31. týdnu, zatímco Mellie teprve ve 26. týdnu, tak to holky stihnou, vystřídají se jedna u druhý a bude to nádherný.
2: Já se ptám, kdo v té Daytoně bude jako vůbec makat, to je úplně vyřízený, jo. Nějak jsme to neplánovali, náhodou to vyšlo, to určitě. A v roce 2019 tady od těhotnilo téměř najednou 11 sester.
1: Jedou na rekord, no, teďka. Jedou na rekord.
3: Co bude příště?
2: Je. Koho tak?
3: Kdo to bude?
4: Good morning, houseplants. Yes, it's wake-up time.
5: Hey, yo, wake up.
6: Get up and go to work.
7: Bum-bum.

0: Så
1: syndrom karpání u tunelu, zásadní album z Label Ninja Team.
2: Nechápu vaše kidy, jo.
1: Nechci na to, rubrika TOP, tam se vlastně turistku v Číně kousnul teritoriální clown. Kdo to je, kde je tvůj oblíbený teritoriální clown, Martine?
3: No samozřejmě clown očkatý, Hledá se Nemo.
1: Nádherné. Hlavně jsou díky filmu samozřejmě Hledá se Nemo jedním z těch nejznámějších ryb světa, ale ta roztomilost, to není vždycky úplně ten případ. Čínský Kuang Tung, to má to vidím malinko jinak, jo. Oni celý život tráví v okolí jedné sasanky.
2: Podobně přesně tak, a proto jsou teda silně teritoriální, aktivně sasanku brání před výrazně většími predátory, což teda ta turistka zjistila, že zapadá do této kategorie. Tak takhle udělá, když se do ní zahryznu.
1: Kytko! A ta čeleť pomcovitých. Přijede rodina pomcovitých, za námi se podívat. Jo. A vám se tak vymstilo, ty turistka mi to zautočilo, kousl to ženo do ruky, až pod vodou vykřikla úplně, pod vodou, výkřik pod vodou. Pod vodou.
2: On pak měl dalších několik výstražných výpadů, jo, no, jo. A mazala pryč.
1: Já to úplně vidím.
2: A nic si nepamatuje, jak ta Dory. Vymazaná úplně.
1: Rubrika Aleš a Martin na kolonádě. Prosím tě, hvězda filmu Divočina Klára Isová se fotila v Karlových Varech s divokým prasetem.
3: A byli jsme to my.
1: Máte nádhernou fotku, Martine, viděl jsem ji v bulváru. Je krásný, Kláře to slušilo a tobě ještě o něco víc.
3: I maminka si toho všimla, yeah. Konečně jsem slavný.
1: Pane rypáčku. Titulek týdne, prosím tě, to máku přeštěnám. Kouření prý způsobuje vyloučení, jsem slyšel.
2: No stalo se to jako po matčině smrti. Otce vyloučili za kouření. Yeah. A byl se osoba ve svědku jeho, já už dneska jenom na kytakovou
1: pojedu. Byla bývalá členka teda svědku Jehovovi,
2: právě no, takže ona prostě teda tátu, vysoce postaveného člena, vyhodili po matčině smrti ze dne na den. Dal si totiž cigaretu.
1: Ano, takové cigárko, no, tak jsou tam tvrdý docela. No, zvonili to méně v poslední době.
3: Ne, ještě ne, ale už chápu, proč nemůže najít práci aspoň.

0: Tak, protože ona říká, mě nezajímá film, kdy se dívám na ošklivé, zanedbané a prokouřené lidi.
1: Prokouřené.
0: To si raději pustím Toma Hardyho, které je podle mě prokouřené až se dá, jo, ale dnes jsou všichni poloumytí a já se na to nechci dívat.
1: Miluju slovo poloumytí. Za chvilku si dáme, pohovoříme o filmu Pramen, tam jsou jenom poloumytí lidi, to je hrozně nepříjemný, když se na to dívat. A ona říká, vůbec nesnáším špinavý, potrhaný věci. Jsou lidé, kteří řeknou, no a co, jsem doma. Já bych ani doma nemohla být v roztrhaných věcech, mně se to hnusí, říká ta studentka. S ním je opravdu baví svět z toho, Holko Tomáku. Tebe doufám taky. Není mu to jedno samozřejmě. Jedeme dál, rubrika Hrozný hlavy. Viděli jste ty hlavy? Zloděj se snažil skrýt před policií, zalezl pod peřinu a přes hlavu si nasadil tašku. Skvělá metoda, dělám taky, do teďka, když musím do práce.
2: Moje nejoblíbenější mimikry funguje to, ale tady teda, tady jako na jihu Anglie, tam teda bohužel jako neuspěl s tímhle trikem jako rafinovaným. Ne? Policisté z anglického hrabství Hertfordshire nedávno zveřejnili teda vtipný příspěvek o zatčení zlodějíčka ve městě St. Albans, které leží severně od Londýna. A tvrdí, když se život zkomplikuje, schovejte
1: Přesně.
2: se, ale my vás stejně najdeme. Nádherný
1: klem. To je Martinovo heslo, když se život zkomplikuje, schovejte se. Dělá to i Kamil Fila, ale neúspěl. Opět velmi neúspěšně samozřejmě, jo. Takže byl tady teď někdo poslední dobou vůbec? Zeptal se ještě při průchodu domem, krátce na to však i vstupuje do pokoje, kde se mimo jiné nachází postel, na ní vzhůru nohama otočená nákupní taška. Policista neváhá, tašku zvedá, aby objevil takzvaně zastlaného podezřelého. Přátelé, zastlaný podezřelý.
2: No, to je nádherný, to je veřejnoprávní.
1: Přesně,
2: to
1: v tom hrál Kevin Spacey, ne? V tom zastlaný podezřelý. To bylo vynikající. Rubrika Samožer, prosím tě. A to udělalo velkou radost Vítkovi. My jsme dokument o Brianu Johnsonovi viděli, jak tam bere asi 70 tisíc těch preparátů a dělá všechno pro to, aby byl co nejvíc jako dlouhověkej. On to utratil za to miliony. Teď ale miliardář přiznal vážnou nemoc. Co mu je?
2: No trpí autoimunitní gastritidou, chronickým onemocněním, při kterém imunitní systém napadá vlastní žaludek.
0: Požírá se
1: zevnitř. To nemohlo dopadnout jinak, ale čistý samožer. A rubrika Tylko Popovsky, lekce polštiny, a to za 5 milionů, nemyslí zlotých, no korun. Muž naletěl při konverzaci s rodilou mluvčí. Taky pojďme si to rozebrat. Chomutovan letos na jaře teda stáhl populární aplikaci, která slouží k jazykové výuce. Ty chomutovaní, to je hrozný. Umožňuje uživatelům z celého světa teda četovat s rodilými mluvčími. Jo, potřebuje se seznámil s ženou vystupující pod jménem Nia Tomáku. Jak to bylo dál? Co tvrdila dotyčná?
2: No, tvrdila, že pochází z Polska a ráda by se naopak naučila česky, jo. Protože se jí sestra provdala do České republiky. Takhle to popsala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Hmm. Postupně si
1: Glogovská,
2: no, já taky mám rád. Získala si mužou plnou důvěru, počase zmínila, jakým způsobem se údajně dostala z finanční krize. Popsala mu obchodní platformu, jo. Kde prostě nakupují lidé nejrůznější zboží a obratem ho se ziskem prodávají dál, co by se na tom mohlo pokazit. Muž zprvu váhal, pak tam teda na zkoušku poslal nějakých 100 tisíc, no a pak to rozjel ve velkým a transakce probíhaly přes kryptoměnu.
1: A pořádá kryptoměnová burza. A Martin už se opotil zase.
2: 5,7 milionů korun nenávratně pryč.
1: Digitální mince, krom vlastních uspořádkových peněz z úvěru, který si kvůli obchodování sjednal a plánovali uhradit z výnosu. Martin, co tomu říkáš tomhle tomu příběhu? Jaký jazyk by se snad naučil v příštích týdnech, prosím tě?
0: Ty jo, já jsem se vždycky chtěl naučit španělsky, takže teďka se to bude hodit k tomu finále mistrovství světa.
1: Finále Španělsko-Argentina.
0: Abych jim rozuměl, co křičí na tom hřiště.
1: Z toho ještě, komu budeš fandit vlastně?
0: Já budu fandit Argentině.
2: A ty? Španělům, když hrajou Španělé proti Španělům, tak samozřejmě Argentině.
1: Ptáčci, to je jasný, čistý Pireneje. Rubrika cucátko na závěr, a do hlavy zároveň. Led kroužil nad Soluní, jo, rozbité.
2: To zní tak krypticky, ta první věta, led kroužil nad Soluní.
1: A teď rozbité okno v cuclo a uvěznilo hlavu cestujícího. Ale teda byla to pouze hlava Tomáku, nebo co všechno se vycuclo ven? No,
2: ono jako podle té zprávy muž tam měl venku takzvaně hlavu, krk a ramena, ale naštěstí si neodepnul pás.
1: Jo, řekla žena.
2: A.
1: Takže zapínáme pás.
2: Neodepínat
1: pásy, to říkají i po polsky samozřejmě všichni. A jinak prostě, když poletíte, nechte se pořádně vcucnout. To je naše rada vám všem. Pořádný cuciny.
2: Tak.
1: A to by říkali cucina na střední škole.
2: No, a taky připoutejte se, prosím, já jsem nikam nelítal.
1: Tomák to prý hrozně střídal! Tomej triky! Mitch Sanders, I'm yours! My jsme jenom vaši samozřejmě. Vypadá to na jeho nejlepší materiál v dlouhý dekády.
2: Mm, no tak pojď!

0: Nějaký ty tričky si ještě pořád schval. Tricky kid.
1: Ale tak, že Ježíš byl Slovan, víme, a byla Aňa Geiserová Slovenka?
0: Pochopitelně, z Bristolu ale jo. Pramen, film, který doputoval rovnou z karlovarské soutěže do distribuce. Ivan Ostrochovský tady podle mě docela se potvrzuje, že ho nezajímá historie jako nějaký sled události, ale spíš jako nějaký stav mysli. By toho je docela zásadní téma, ale myslím, že náš vztah k tomu filmu bude minimálně ambivalentní. Co, Martine?
2: Jo, já jsem vlastně si říkal, že tohle je přesně typ filmu, který mám rád, který ocenil takové ty jako pomalé evropské festivalové dramata, jako ten film jako padá. A především na tom, že se snaží na jednu stranu o nějakou pocitovost, o nějaký přesně jako emocionální prožitek s dávkou jakési imprese, ale zároveň se snaží vyprávět přes dramatické zvraty. Jo. A mi přijde, že ta jako tonalita v tom filmu se extrémním způsobem pere i tím, že ten film občas působí jako dějepisní lektorát v mnoha ohledech, ale na stranu druhou furt, jako ta ornamentální stylistika, práce s tou mizanscénou, kdy se jako nemocniční prostor se mění v takové časoprostorové vakuum, které by se stejně mohlo odehrávat dnes jako před 40 lety, tak tohle to vlastně cením, jo? Že to aspoň jako vychází ze šléplejích takové té jako už dost unifikované, jako dost unifikovaného náhledu té jako Evropy za dobu socialismu, jako té prošedlé, bezbarevné jako oblasti. Jako dávka ambivalence tady určitě je, byť si právě zároveň nejsem jistý, jestli to jako ta perspektivum toho vyprávění, jako zaměřit se čistě na tu doktorku, jo, jestli je to vlastně šťastná volba, jestli si nepodráží trošku nohy v tom, co chce říct a o čem chce vyprávět. Vlastně tyhle jako základní problémy s tím filmem mám a nejdou se úplně odpárat do toho výsledního tvaru.
1: Já to jenom uvedu, že se nacházíme jako na Slovensku v nějaké zapadlé okresní nemocnici 80. a to téma je sterilizace Romek, že jo, za socialismu jako tíživý téma a to základní první napětí, který v tom filmu je, který jako nějak proklamuje i sám jako autor, je, že nechtěl o tom jako fakt těžkým tématu natočit ten jako bezútěšný prostě sociální drama brutální a že vlastně chtěl natočit krásný film a ten film je plný nějakých jako lirických, přírodních záběrů. Má zase takový ty jako haptický, taktilní kvality o jako makrodetaily, ať už prostě na oči, ústa, hrdinek nebo na hmyz a pak je tam prostě atmosférická scéna, kdy prostě malý Rom plave po řece v pneumatice. Někdy ty momenty mi přišly jako opravdu velmi silný, jakože to opravdu nějak jako mělo tu zvláštní působnost, že on umí jako přepínat z nálady do nálady, že prostě v těch jakoby spojení několika scén umí vytvořit to jako patřičný napětí, ale bohužel on se snaží vytvářet taky vztahy mezi těma postama, jmenovitě teda mezi Aňou Geislerovou, co by na Slovensku žijící doktorku, která má nějaký ambice, aspiruje na primářku, což se jí nedaří, takže nějaký jako frustrace a ten jakoby ta zápletka vychází z toho, že se jako nečekaně prostě najde vztah, že jo, s 19-letou sanitářkou romského původu nebo jako poloromského původu, takže dvě jako jakoby generačně i nějak sociálně vzdálené ženy navážou zvláštní vztah a tady jako jak se to snaží na tomhle vztahu vykreslat to velký jakoby společenský temný téma, tak tam už to jako začíná teda dost kulhat.
0: Hele, no. Jako já mám rád a umím si užít takovou tu kinematografii těch tlumených pohledů, nějakého ticha a náznaku těch věcí, ale pro mě tohle to není případ nějaký poutavý jako odramatizovaný kinematografie, spíš vlastně z toho na mě dechá určitá až bezprizornost, nemůžu si pomoct. Kromě pár scény to za mě hodně strnulý, takový jako inertní, těžkopádný. Drží si to odstup, ale neodpustí si to jako zbytečný ornament. Vlastně je to pro mě neživotný trademark. Samozřejmě už těch služebnících tu asketickou formu, ale ta byla součástí tématu, tady to vlastně moc necítím. I ten scénář tady je vystavený jako nějaký pomalý probouzení teda nějakého svědomí, řekněme, možná trochu pateticky, ale vlastně je to pro mě takový nešťastný případ jako doslovnosti a nějaký nezřetelnosti zároveň.
2: Já podepisuju určitě.
1: No, jako na mě v té první polovině nějakým způsobem jako fungovalo to napětí mezi nějakou tou lirikou a takovým tím, jak on umí prostě pracovat s těma romskýma nehercema, jak tam prostě jsou ty statické záběry na postavy, který to jako strhávají k nějaký jako velký nějaký realističnosti, kdy ty obličeje mluví sami za sebe, ale jako není to něco, co by ten film jako udrželo jako celek, jako zdaleka ne.
0: No. Ono to jako místama dobře ukazuje, že snadno se ten zločin nějak jako rozpustí v takových rutině, formulářích, nějaký jako v vozovkách rádoby dobře míněný procedury, vůbec ne samozřejmě, ale myslím, že mohl vodoslíp ukázat, že to násilí nevzniká jenom z nějakých jako lidských monster, ale z nějaký každodenní systémové poslušnosti. Myslím, že to tam bylo trošku jako intence, ale na mě to mělo spíš jaký duchamorný ubíjecí efekt. Teda.
1: Já jsem jako na jednu stranu rád, že to není ta obžaloba systému, jenom ta jako to, ten tvrdý odsudek, ale se pokouší vytvořit nějaký tvar jako na základě ty jako lidský zkušenosti. No. Což je, myslím, teď jako dost nespravedlivě jako předhazováno, že ten film jako nebyl jako dostatečně tvrdý a neodsoudil
0: všechny. Tady by se člověk bál udělat film s dobrým úmyslem.
1: Což mi přijde absurdní, ale to, že jako ten jako zajímavý záměr jako nedotáhl jako do nějakého jako úplně sevřeného toho.
2: Ale to skoro jako kolikrát my se tady o těch českých filmech bavíme a tohle padá opakovaně, že přesně jako super základ, jako máš tam prostě jako skvělý ty jako věci, na které můžeš dát
1: komponenty
2: nějaký, to jako nedopadne, že to je fakt nějaký dlouhodobý neduch, který vlastně strašně mrzí, protože já těm filmům hrozně chci fandit.
1: Ale tady je třeba potřeba, že opravdu vidíš, že to jako filmař nějakých evropských parametrů, že prostě opravdu jako tě dovede jako zasáhnout jako tím, jak najednou prostě třeba když tam ten manžel ty Geislerový vstoupí, jak prostě jako trénuje ty malý jako romský děcka, prostě jako nějaký song s nima nacvičuje ve sboru, tak to má prostě sobě jako neuvěřitelnou působivost, takovou tu, jako že to není to pro ně takový ten ornament, taková ta exotizace prostě toho, jako víš, jako Romové hezky zpívají, jak to často jako k tomu sklouzá, že to tam jako není, ale přesto to má neuvěřitelnou poutavost. A to jsou momenty, které jako
0: nevíš, že tak často. 3-4 nějaký jako obrazy, jako drama, to ze mě už jako stačilo vyvanout pochopitelně. Je to jako důležitý, jako nějaká historická reflexe, ale je to hrozně málo přesvědčivý, jako nějaký živý, jako pulzující kino, to bohužel vůbec. Nevadí, Dubstar, not so many k nám, prosím vás, tu Mány trošku sklidníme, ještě se nevydáme na Odysseu, ještě Kohoutativ nám dá pořádný kot za kukrhá, Martin Tvrdě.
1: Dáme si mízu

0: masáži vemenek kozla, napařování, za 2 měsíce jsme toho kozla rozdojili.
1: Napařování kozla, jasně, ale napařování kohouta, to tu ještě nebylo samozřejmě. Byl Lawrence a Matt Tarsis, který stojí za Tedem Lasem a jejich Rooster, kohout seriál, miniserie, o kterých recenzi jste si takzvaně psali a Martin nakoukal, poctivě ten kluk.
2: No je to tak, já jsem teda hodně velký fanoušek Teda Lasa i vlastně Terapie pravdou, což je pak další seriál těch tvůrců, kde Jason Segel s Harrisonem Fordem, tak tady se vlastně ty fotbalové kabiny a terapeutické sezení vyměňujeme za akademické prostředí. Mm-hmm. Zase není tam snaha vykreslit nějak autenticky, realisticky, brát jako na zřetel jako struggle toho povolání. Tady vlastně vůbec není, spíše to nějaký hrací pole pro to otevírat křehký mezilidský vztahy a takovej ten jako velmi pozitivní vibe, který ale zároveň se může velmi jednoduše překlopit v nějakou hořkost, ty seriály, ten jako koho v tom pokračuje, že tam je taková ta jako nezdolná pozitivita. By tentokrát myslím, že to je asi takový nejambivalentnější z těch tří projektů rozhodně. Sledujeme tam Steva Carella, který je úspěšný spisovatel brakových románu, kde má právě hrdina kohouta, jako borec, který má všechny ty baby, všechny ty chlapky tam jako mlátí a je to prostě alfa samec. On samozřejmě si do něj, je to takový jako muž Acapulca trošku, protože si do něj projektuje to, co on není a tak dále. Takže tam je tahle ta linka, ale není to vlastně meta o té tvorbě, to není, je to spíš o jeho vztahu s jeho dcerou, která vlastně na tom, v tom akademickém prostředí taky působí. Teďka se s ní rozchází manžel, který se našel mladší ženu a tak dále. Je takový jako komplexní velký vztahový pletenec, který vypráví o tom, jak bolí a jak je těžké být sám. Vlastně je to hodně o tom, jak je těžké stárnout. Někde v pozadí tak tam větví jako velmi subtilní motivy, to je jako gacha culture takzvaně, kdy tam ty studenti jak právě čekají na toho neohrabaného a trošku potěuchlého profesora, až řekne něco špatného a on bude muset před tu jako komisi vysvětlovat, co řekl špatně, jako nekorektního a tak dále. Je to tam vlastně hozený takovým jako velmi milým způsobem, ten seriál se snaží hledat nějaký konsenzus, hledat nějaký pochopení jak pro tu starší, tak pro tu mladší generaci, ukázat, že nejdůležitější je ten dialog, pokud o něj ty obě dvě strany stojí. Takže tohle vlastně je v nějakém druhém plánu, na první místě jsou samozřejmě ty mezilidský vztahy a je to vykreslený brilantním, hrozně tklivým, vtahujícím způsobem, kdy jako tu jako určitou přeslazenost tomu velmi rádi prominete, protože ty postavy jsou nesmírně upřímný, nejsou to nějaký chodící archetypy, jsou strašně komplikovaný a to, jakým způsobem tvůrci si hrajou s tonalitou toho trapna nebo z nějakých těch jako awkward konverzací, kdy setkáváme se s našimi bývalými láskami, s lidmi, které třeba úplně nechceme potkat a jak se do těch situací dostáváme, jak v nich pak jako interagujeme, tak tohle jsou strašně půvabné a stotožnitelné věci.
1: A ty jsi potkal v poslední době nějakou svoji školní lásku, ne?
2: Ty jo, naštěstí ne, nebo nevybavuju si to, tebe možná.
1: Jedině, to máku, nemáš nějakou zkušenost? Tohle?
3: Nemám, já jsem si chtěl zeptat, jestli tam ten kohout plaší smrt, nebo?
1: Pochopil jsem, že plaší trapno, zároveň ho přivolává a smrt, to se nás týká všech, ale žádné ty věci z toho školního prostředí, jo. Tam mě nějakým způsobem ten smrtící vibe opouští. Mám vždycky pocit, že se tak nostalgicky vrátím do něčeho, kde jsem byl nejšťastnější. Ale to samozřejmě těžká iluze.
3: Středoškolský, ale to vysokoškolský, jo, to je vždycky jako jiná dřina. No.
2: A i když ty tvůrci jako fakt jako nevydávají se do nějakých neprozkoumaných vod, jako pořád jako spoléhají na ten osvědčený koncept. Máme tady muže, krize, prostě ve věku od 40 do 50 let, je rozvedený, má problém se svýma dětma, to je vlastně
1: vlastní vibrátor.
2: A má vlastní vibrátor, inteligentní. Tak to je něco, co jsme viděli vlastně i v Tedu Lasovi, i v té terapii s pravdou. Ale jako, i když jako nepůsobí to okoukání, nepůsobí to vyčpěle, furt je to nějakým způsobem fresh a já jsem za tuhle tu pozitivní TV nesmírně
1: rád. A já si to možná doženu,
2: Ne,
1: dneska budeme mluvit ještě o snímku Fernanda Imkeho Mouchy, jo, až na konci úplně. Nicméně ty buty, ty už si dáme teď. A pak budou ještě nějaký moskyty, já se tomu nevyznám. Saranča to rozdají bordel.
3: Tak komár bude.
1: A za chvíli komár, ježišmarja. Matt Damon v roli komára ve snímku Odyssey. To bude nádherný.
2: Pobřeží moskytů, ty jo.

0: jste velký soudce?
1: Nevím o tom.
2: Velký soudce, Marcin, dneska vysílání, tvrdá Belmondovina, Radek Pastrňák. Demokratická, Německá demokratická republika, pochopitelně, jste jako my všichni. Ostatně, říká se, že Homer taky byl z Německa.
3: Já jsem taky slyšel, že to je pravda.
4: Z východního.
2: Těžký východňák. Odysea, jeden z nejočekávanějších vůbec filmů celého roku, teď si ho náležitě rozebereme. Musím vás na začátku úvodem zklamat, pokud čekáte, že to bude jako u Spielberga, že se trošku porveme verbálně. Tak musím říct, nevím, jestli to hrálo roli, to, že jsme byli v té šestý řadě toho MX-u všichni tři vedle sebe. Martin se zasednul ob místo, jo, aby tam byla nějaká jako distance decentní, ale musím říct, že nakonec jsme to nafilili všichni velmi podobně. Nedá se nic dělat, tenhle ten chlapík natočil jeden ze svých nejlepších filmů, pro mě je to možná jeho nejlepší film vůbec třeba dohromady nebo napůl s The Prestige, tady ten stahanej antický už jako cherub Jason Bourne, jako podhání samozřejmě Meta Damona, pro mě to trošku zároveň mít jako ostatečném kováři, cítím to tam, jo, překvapivě jako cením filmy, který tady teda skrz nějakou virtuózní režii, k tomu se dostaneme, skrz světlo a zvuk, skrz naprosto geniální obsazení, pašujou prostě ty filmy smutek a nějakou deziluzi do toho letního blockbusteru, pašujou taky do epiky nějakou intimitu a do nablejskaného mýtu nějaký špinavý realismus. Je to tak trochu film jako trojský kůň skrz ty žánry, válečný drama, trošku horor, samozřejmě historie. Tvaří se to jako monumentální epická fan a je, jo, ale zároveň to vám do hlavy jako pouští nějaký docela nepříjemný myšlenky. Třeba o tom, jestli po všech těch pochybných vítězstvích ještě se umíme vrátit sami k sobě. Je to velebný film a je skvělý.
4: No je to taky drama o traumatizovaném válečném veteránovi, který vlastně nakonec nachází sám sebe jako toho možná největšího antihrdinu, byť jeho prostě dům na Jitace okupuje z hromada slizkých nápadníků. Známe všichni tu báj, ale to, jak se vlastně Nolanovi podařilo to zároveň natočit v tom daktylském hexametru, opravdu udělat něco jako hrozně starosvětského. Jako
2: na to počítal.
4: V čem přesně tak, no. Prostě na 70, na 70 mm, ale v hexametru, pečlivým. No a jak se mu fakt podařilo vykřesat něco opravdu jako z těch dávných dopad, už těch 28 století starých, nebo těch řekněme, já nevím, 60 let starých, opravdu z toho starého Hollywoodu, z nějaký ty jako historický epiky, což je žánr, který jsem nikdy moc neobdivoval, on vlastně umřel někdy prostě na začátku,
2: meče a sandály,
4: na začátku tak to máš 60. let, pak ho teda Ridley Scott zkusil někdy před 25 lety resuscitovat. Gladiátor není úplně můj favorizovaný film a o to s větším podezřením jsem čekal, co teda Nolan vytvoří, no, protože někdy tyho paralely mezi tím, že obsadil Travise Scotta, protože ten Homer to byl takový rapper své doby, to působilo opravdu úsměvně, velice podivně a nakonec mu to všechno tak zvláštně funguje, no, ta směs tý něčeho dávného s tím jako velmi aktuální, že to opravdu je jako bezútěšný drama o traumatech, který jako nějakým způsobem prožíváme dneska jako naprosto.
2: Slovostrov to trauma, musíš to, no, nemůžeš to obejít, musíš je prožít všechny.
4: On jako opravdu hraje jako takového everymana toho Odyssea, zároveň toho jako hrdinu, o kterém se dvě dekády vypráví z kasky, je to jako neuvěřitelný.
3: No jako přesně everyman, ale zároveň tam je ten oppenheimerovský motiv, že jo, protože on je ten, kdo vlastně jako spustil, ano, že jo, celý ten jako barbarismus a vlastně je to, že se to jako snaží se to analyzovat jako ty lidský pudy, to kde se v nás to zlo bere, že to jako vidíme počátek konce nějaké civilizace, jo? Jako to je něco, co žijem prostě. Jo, jo. Ale vlastně k tomu staromilství, on je vlastně zajímavý se jako podívat a srovnat si to s těma starýma eposama, přesně jako je Ben-Hur, Kleopatra a tak dále, tak to byly vždycky strašně ornamentální, hrozně načančaný a takový jako okázalý věci, jako že ta Odyssea je fascinující v tom, že on vlastně není vůbec okázalý, on neokázalej v tom, jako jak tu epiku předkládá, jo, to vlastně mě strašně překvapilo. U něj, který si doslibuje v těch jako epických scénách, tak tady je to spíš hodně zemitý. A to, jak dokázal trefit tu hranu, jako ne ani jako mezi nebem a zemí, ale spíš nějako mezi peklem a zemí. Jo.
2: Pořádný nebí.
3: Pořádný nebí.
2: Ale říkáš, já jsem se chvilkama bál nějaký režijní ilustrativnosti, ale ty mytologické atrakce vlastně nejsou jako cílem sami o sobě. Všechny ty kyklopové sirény, kirke, spíš to jsou různý podoby nějaký jedné otázky, co člověka udělá vlastně jako válka, co musíš obětovat ze sebe i z druhých, nějakým způsobem, jestli si uchováš soudnost a podobně.
3: Jo, a ty prvky jsou právě podmíněny tomu vývoji toho Odyssea, že jo, tomu jako on hledá cestu vlastně k sám sobě. A není otázka, jestli se dostane jako domů, ale spíš je otázka, co ten domov vlastně je a co on je. Jo?
4: No, já jsem tou starosvětskostí spíš myslel jakoby tu schopnost zachytit nějaký ten mýtus, něco, co prostě jako zcela jako nemoderního a zároveň i v těch rukodělených Harryhausenovských tricích, že jo, najednou jako ty scény s tím kyklopem a kirke vlastně v sobě mají.
2: Koješita, co tam. Miniatura, ale dobrá.
4: Mají v sobě opravdu něco dávnověkého, zároveň prostě scéna proměny v prasata, jak z nějakého prostě potměšilého, potěuchlého takového moderního body hororu, prostě kombinovaného se satyrou a jako ty, to jak umí jako ty různé polohy jako střídat takovým až jako stišeným a při tom monumentálním módu, prostě tyhle typy napětí jsou jako hrozně nosný.
3: Jo, a on tyhle ty dekonstrukce a demontáže žánrový nebo mytický tak vždycky uměl, že jo, vzpomeňme si na toho Metopýřího muže, který dostával stejný kotel, jako dostává teďka za tu homerovskou Odysseu, tak tady to je opravdu, jako zároveň jsme věrný vlastně těm původním pověstem, na kterých vlastně nemění vůbec nic.
2: A bere
3: smrtelně vážně, což je na tom nádherný, no. A nepůsobí to trapně, ale zároveň přesně jako tomu dává
2: to
3: jako
2: tu další interpretaci na stavu.
3: Ano, ano, přesně tak. A jako málo kdo by to pro mě ustál, jako koukat na ty dialogy, který samozřejmě šustí papírem, ale on tu jako stylizaci a tu tonalitu udrží tak, že vlastně nás to vtáhne a nemáme, nebo já jsem se nesmál ani kolinku.
2: Ale i nějaký záběrování tam dostane.
4: Tak má to ty vtipný nadhled v těch právě momentech, které se zmiňovali.
2: Vlastně i to nelineární vyprávění funguje dramaturgicky, konečně se jako nepředvádí, pro mě tady se s Martinem neschodneme, ale já jsem rád, že učinil konec prostě těm palindromickým hrátkám a s inverzním pohybem armád, prostě fujtenet, ale prostě zároveň ten přirozený nějaký princip rozpomínání tady strašně dobře funguje a součástí toho samozřejmě není jenom Hojtefan Hojtema, tady dokazuje, že jako IMAX fakt nemusí jenom jako zvětšovat ten spektákl, ale vlastně nějaký prostor pro tu samotu, nějaký obrovský horizonty, paradoxně zdůrazňuje, jak osamělý je ten člověk nejenom uprostřed toho moře, ale myslím si, že herecký obsazení, to je něco možná až oslepující vlastně a každý jeden člověk tam z nějaký máte jakýkoliv vztah předvádí ze svých životních výkonů. Matt Damon hraje o 10. už tady vlastně zaznělo s nějakou jako nádhernou odraností, ale charismatickou jako všedností, skoro antihrdinsky. Jako není to člověk, který dobývá svět, ale tak trochu amnesia, u kterého se hrdinství mění v nějakou jako únavu. Anne Hathaway jako Penelope vlastně docela radikální interpretace, protože ona není úplně pasivní, za to její trpělivosti je nějaká každodenní forma odporu. Pro mě jako Nolan, jo, ona tká i páře. A líbí se mi to. A Tom Holland, ten jenom vedlejší figura, ten jeho Telemachos je do značné míry pro mě nějaký dobrý srdce toho filmu.
3: A všechny ty postavy mají určitou dualitu a ambivalenci v sobě, vlastně nikdo tam není jako je ten jako krystalický hodňáček, jako ani omylem.
4: Zároveň ta pozoruhodná jako práce s tím, jak se některý motivy, třeba to téma toho trojského koně, že ho nasvítí jako třikrát ve třech různých polohách, je v tom něco jako takového pohádkově nebo mýticky, že ho tradičně a zároveň jako to samozřejmě jako dodává na komplexnosti ten začátek, kdy tam opravdu trčí jak socha svobody na konci planety opic, už to tomu jako dá nějak, jako víme, že jako co to je za aluzi, ale není to nějaká prostě pouhá citace či podsta, je to prostě něco, s čím se tam pak aktivně pracuje dál.
2: A i ty bohové, kteří tam vlastně jako nejsou, kromě Pallas Athény se nevyskytují úplně, vlastně nejsou nutně motorem děje, spíš jsou nějakou metaforou těch sil, který třeba člověk neumí pojmenovat, osud, vina, nevím, náhoda nebo svědomí. A taky se musíme změnit o zvuku, pochopitelně, teda mě udělal jako obrovský dojem. Dneska už je to jakoby standard, jo. A Ludvík Göransson už udělal těch filmů spoustu a mohlo by to být na jedno brdo, ale není tam možná nějak kulisa, je to taky permanentní protivník, všechno to vítr, dřevo, ticho mezi dialogem vlastně vytváří strašně silný jako nějakou syntézu, která mě dobře fungovala. Hudba, sound design hutný, neprvoplánový, pestrý, jako vlastně přiměřeně emotivní.
4: Je to film, co pořád skřípe prostě. No?
3: Jo, a zároveň se tam v té zvukové stopě strašně kloubí taková ta jako nepopsatelná nadpozemskost, takový ty jako ambientní zvuky, který nevíme, odkud vycházíme, s tou jako syrovou exaktností. A to je vlastně nějaký jako gro toho filmu, jo. Skloubit tyhle ty dva protipóly, které jsou vlastně nesrozumitelný, ale vytvořit z nějaký kompletní tvar.
2: Já jsem se bál, že to bude přesně nějaký jako muzejní exponát, což se absolutně nestalo. On to ukazuje ten Nolan, že ten Homer taky přežil ty 3000 nebo kolik, že to nevyprávění o nějakých řeckých hrdinech, ale o nějaký univerzální zkušenosti, jako že se člověk navrací do světa, který ale mezi tím přestal jako existovat.
4: Ne, je to tak jako pozoruhodná, opravdu taková hollywoodská odbočka, to není jako resuscitace jako historického eposu rozhodněné v téhle podobě, je to taková spíš odbočka, nevím, já naposledy jako třeba u Titaniku jsem měl pocit něčeho, co přišlo odkud si jako vovodinut a asi to na to nikdo navazovat nebude.
2: To je to stejně dobrý úplně.
4: No ne, ale je to návrat něčeho, co tu dlouho nebylo, prostě nějaký melodrama v tamtom případě, jako esteticky si to nemá podobného jako nic, ale měl jsem prostě podobný pocit, že na tohle nikdo nenaváže už
2: a
4: prostě.
2: Budeme to Maka resuscitovat, prosím tě. A Martina, ti říkám ahoj, ale napiš mi.
3: No, a já už vytahuji housle.
2: 70 a točí kvátka, se mi svět.
3: Točí se mi svět.
2: To tam mělo zaznít, to jediný chybělo.
3: Jo.
0: Točil se se mnou celý svět. Po 6 pivech ve skleníku. Bylo mi slabých 15 let. Tajně jsem dával přednost mlíku. Řekla jsi mi, můžeš u mě spát. Bylo mi špatně jako nikdy. A když jsem vylez ze křoví, prý tady ne za rohem.

0: tě vidět chtěl, chcem jenom to, co je nám milé. Na zdi pár dětských obrázků.
1: A tak si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.
0: Káru spolu táhli, na zdi pár dětských obrázků.
2: Je mi velmi zle, i když umím snášet bolest.
3: Ty roky cítíš?
4: Já se cítím dobře, ale je mi špatně.

0: tam řekneš, má to tempo jako to odesrá, no teda ta písnička,
1: je tam všechno.
0: Cítíš tam nějaký, jsi to poslouchal intenzivně teďka?
1: Cítím, já jsem teďka jako mám chvilku melancholie a těžko se mi z ní bude dostávat z těch vln tý odesej.
0: Duchoň,
1: odesej, no.
0: Zase, duchoň no. Zase zasahuje!
1: A toho je škoda taky. Taky.
2: Tři hodiny
1: duchoň je taky škoda.
0: To má kudy jsi to nevzal ani, ne? Pořád, jsi vytěsnil existenci té kapely.
3: Jako zapomněl, no, naštěstí.
0: Martina, nevím, zeptám se tě vlastně na tělo, není tady jako co předstírat. Dostal jsi někdy pozvánku k skupinovému sexu? Ať už sousedu nebo někoho jiného?
1: Bohužel ne, ale furt na ně čekám od tebe.
0: Je to pravda, já jsem se k tomu zatím jako nehecnul, zároveň taky nikdo to po mně nechtěl, já se nic dělat, narážíme samozřejmě na snímek pozvání The Invite, což je třetí celovečerní snímek režisérky, herečky Olivie Wilde. Režisérky za mě velmi talentovaný, bezpochybně, nicméně mám pocit, že to bryskní komediální drama, a to bude jediný schizma dnešního vysílání s Martinem, ji pro mě tentokrát dělá docela potíže, ta kamera tam vlastně neustále hledá nějaký jako nový úhly a zrcadla a kompozice, jako by nás chtěla přesvědčit, že sledujeme nějakou rafinovanou konverzační komedii. Bylo to tak chvilkama, já jenom pro mě chvilkama. Cítí to pro mě spíš nějaká iluze dynamiky a vtipu, což mě mrzí, když si vzpomenu na její senzační debut Booksmart, což je pro mě jeden z nejmín doceněných teenagerských filmů vůbec. Spíš se to pro mě kloní trošku někam k tomu druhému filmu, To nic drahá, ten mi přišel naopak velmi slabý. Je to někde mezi pro mě.
1: Já jsem jako velký hater těchhle těch konverzačních komedií zavřených v jednom bytě, naprostí cizinci, folimente, polodžinové se nesnáším.
0: Tak to samozřejmě tak no, to není, no.
1: Jo, a ono to vychází také ze španělského scénáře. Vím, že Češi to remakeovali, myslím, že se to jmenuje Nic ve zlém.
0: To tam nejde poznat, je to tam nejde bezpo, to tam
1: jo,
0: je.
1: Jo, je to tam cítit, ale na stranu druhou, většinou v těch filmech konverzačních tak vidíme, že ty postavy jsou obětí nějakého konceptu. Jsou to spíš nějaké ty figurky, které tam musíme nastrkat, aby byly nositeli nějakého světonázoru, aby se vytvářelo to drama. Tady to samozřejmě je taky to drama, ale přijde mi, že veškerý ten humor, ty situace tak organicky vychází z nitra těch postav, které ty herci jako dávají tu osobitou tvář. Můžu je modulovat. Myslím, že za celý to herecký kvarteto, tak tam jako podává mimořádný výkony, Setrogen je prostě národní poklad.
0: On je jako nejživější element toho filmu, prostě jako jedinej nepůsobí úplně napsaně, má taky nejlepší joky, díky němu jsem se třikrát jako uchekt, ale přináší tam nějakou
1: kudu. A víc než ne, ale.
0: No víc ne, ale třikrát, čtyřka.
2: Je taková, to je furt o tři víc, než u nic nezlem.
0: To byla víc bolestivá věc, to je nějaká trapnost sebeironie, jasně, ale vedle něj ta Olivie Wilde jakoby bojovala s tou dvojrolí, pro mě ty režisérky, herečky, jakoby víc kontroloval čas, jaký rytmus té scény, než prožívala vlastní postavu, je vlastně nejplošší z nich taková jednostruna, pro mě už trochu únavná v těch furt stejných jako vykulených reakcích, když pravda, že Edward Norton i Penelope Cruz jsou víc než obstojní.
1: Jako já nějakou tu strnulost a to, že to je chvílema otravným, beru jako dost silný koncept, jo, okay. Protože opravdu jako je to o tom dusivém vztahu, kde si ta dvojice odmítá přiznat, že už by měl skončit a že by obom bylo lépe, takzvaný ten přechozený vztah, který drží dohromady ty děti.
0: Pomalu kdo by to neznal.
1: Kdo by to neznal, pomalu tam jako začínají vyplouvat, zdraví manželku, pak tam začínají vyplouvat přesně jako ty osobní nespokojenosti, frustrace z toho, že jsme nikdy nedosáhli takových jako cílů, který jsme se vytyčili a tak dále. Byť je to v tomhle jako stylizovaném balení, tak mě se to těma tématama dotklo, ten závěr, který jako nabírá těch jako terapeutických rozměrů, což už je takový trošku kliše u těch dramat, že tam jsou ty jako sebeterapeutický. Tak hele, já jsem to prostě snědl a k té stylistice vlastně je nějaká jako frenetická, není tam žádný záběr jiný, tak furt tam vidíme, že ty postavy spolu málo kdy jsou v jednom záběru, je to o tom, že každý má jiný pohled na svět. Nenachází spolu ten dialog, tak právě jako tahle ta jako fragmentovanost toho režijního stylu, tak mi to jako dobře dokreslovala a myslím si, že jako na to, že to je jako takhle, neokouká se ten film a to, že to je těch 90-100 minut jako zavřených v jedné místnosti.
0: Já jsem právě měl pocit, že to nemá ten organický flow, že to má trošku působit jako dobře namázlej stroj, ale zároveň jako uvolněně, ale jako uznám, že tohle je jako jeden z nejtěžších žánrů, jak to vůbec jako napsat, je to extrémně obtížný, ale vlastně přišlo mi to jako, že ty postavy jsou sbírka nějakých potenciálních punchlineů víc než nějaký osobnosti, vlastně ty chvilka, ty dialogy mají chvilka má nějakou, nevím, jak to říct, prostě divadelnost, nějakou přesnost jako jeviště, ale málo kdy je tam nějaká pro mě nečekanost toho života, proto to z toho mizí pro mě nějaká jako dynamika, jako by ta každá replika trochu mechanicky vlastně měla připravit zase nějakou pointu nebo odhalení. A vlastně paradox je pro mě, že to je trošku konzervativní film, že jako trochu má to být jako manifest prostě sexuální komedie proti měšťácký monogamy, ale nakonec mi přijde zase potvrzuje, že největší hrozbou pro vztah teda není nuda ani nevěra, ale nějaký nedostatek komunikace z rebelského večírku, je taková partnerská terapie. Úplně mi to jako nesedlo, i když myslím, že i ty argumenty trochu chápu. Asi si na to uděláte názor sami podle toho, co jsme tady říkali.
1: No, mně hlavně přijde, že to je jako symptomatický pro film pro dnešní jako Gen Z generaci, protože která vlastně ty filmy čte hodně tím osobním dojmem, jak si projektuje si do toho sama sebe, ty své osobní zážitky. A já jsem přesně na tuhletu jako notu trošku najel, protože ten film mi přijde mnohem zajímavější těma tématama, která hází na stůl, než jako reálně to sledování, ho, jestli to rozumíte, jestli to dává smysl v tomhle.
0: Úplně, ale já už pouštím mochy, pouštím mosky, ty no more mosquitoes, Forte a ještě Fernando Apeke. Už to vzučí, už to vzučí.

0: Jeden z největších géniů elektronické hudby Fortet. Jeho deska Pause a No More Mosquitoes, ta časovka. Miluju. A teď už mouchy. Fernando Aimke. Co to říká? A ještě se dáme ten zrát jednou. Krásná imitace té plácačky, elegantní, jemná, černobílá, taková bytová, ale i trochu osmibitová záležitost, arkádová nakonec. Bohužel teda při vší kultivovanosti poměrně snadno zapomenutelná, ale patřilo k těm zajímavějším věcím posledních týdnů, teď to jde do kin, tak jste to mohli vidět z Karlových Varech, Tomáku, co jsi na to říkal? Kachní sezona zase.
1: No je to takový návrat takový milý nějaký humánní indie, prostě estetice, tak jako k Jarmušovi, Kakimu, Kaurismäkimu, k těmhle typům tvůrcům, že je to jako trochu sociální drama, trošku jako jemná člověčina, což je strašný spojení, ale tady opravdu jako se tyhle slova jako nějakým způsobem nabízejí, protože je to film teda o otci a synovi, kteří kvůli mamince, která leží v nemocnici, potřebují někde poblíž nemocnice teda najít nějaké přístřeší.
0: Otec z toho vlastně zmizí, tátovi boty zmizí od kráče.
1: Napřed ubytuje u nerudné paní a tváří se tam bydlí sám a po nocích tam propašovává syna, pak se ta dynamika jako obrátí, tam opravdu je chlapec s tou starou paní sám a ta dětská perspektiva tomu dodává takový prostě zvláštní opravdu, jako ono to chvilku je jak někde odčeplina, jak nějaký tulák, prostě to je jako mix něčeho, jako 30 let starého, zároveň jako mnoho let starého, jako nějakým tím jako feelingem a zároveň v tom teda to závažný téma, že jo, maminky smrtelně nemocný a na těch detailech to jako hrozně stojí, no, ty obyčejné situace někde z ulice prostě a jako když chlapec jen někde sedí takový jako napůl jako trpělivý gegy a jako no, když někde močí na strom, tak jsem opravdu jak někde u něj mít grotesky a policajt ho tam honí a mě to stačilo vlastně.
2: Jo, je to právě nějaký mix jako pocty, historie, kinematografie, zároveň je to přesně jako trošku by the books, jako indíčko z festivalový. Zároveň je to ale film, který je nesmírně univerzální, ale věrný tomu prostředí, z kterého vychází. Připomeňme, že v tom Mexiku tak jako víc než 30% populace, takže je pod hranicí té jako absolutní chudoby. To jsou takový motivy, přesně, které tam nejsou nějak akcentovaný, spíš tam jako v pozadí odehrává se tam vlastně ten příběh, vlastně obecně ten koncept těch jako videoher, takového toho jako analogového povyražení, který se stává nějakým eskapismem, kde oni tam chodí hrát do automatu, takovou hru, která je variací, takovou cheap variací Space Invaders, že před nějakým jako malým obchůdkem, kde to tam jako drtěj, tak to tam dochází takových jako spirituálních rozměrů, až díky tomu, že ten film je černobílý, tak se tam pak jako prolíná do toho vlastně do té obrazovky, kde tam ten chlapeček jako se snaží nahrát to high score. Je tam vlastně hezký jako kontrast mezi tím, že zatímco tady můžou dosáhnout toho jako nejvyššího score, což je vlastně jako ale trpký v tom, že to je jediný, čeho v tom jako životě jsou schopni dosáhnout kvůli tomu, jak jim ten osud karty rozdal, a ta vlastně ta životní hra tak je mnohem, mnohem depresivnější a rozhodně tam žádný high score sbírat nemůžeme.
0: To pravda mi trošku vadilo, jak ta proměna té svéřepí hlavní hrdinky je malo uvěřitelná navzdory tomu, že ten Aimke si dává vlastně strašně na čas, je to hrozně pozvolný, ale vlastně to pak nenajde v té intenzitě nebo nějaký pravdivosti pro mě, která by byla potřeba, ale jinak mě baví ten nenápadný styl, kde se čas od času vylopne nějaký hezký vizuální nápad, ty arkádový okna těch paneláků, ta kamera je spíš jako trpělivá, jako vyčkává. Možná je to film až příliš drženlivý, moc se to film spolíhá na to, že to samotné mlčení automaticky vytváří nějaký jako význam, ale jinak je to milý film o tom, že život se mění i tehdy, když se zvláně jako nic neděje.
2: A ještě zároveň se to hodně hraje s plochostí toho obrazu. On vlastně vůbec nevyužívá hloubky prostoru, je to celý takový až jako fotografický, což umocňuje právě jako tu omezenou perspektivu, nebo právě to, že ty v postavě nemají takový rozlet a tak dále. Těch vlastně interpretačních klíčů k té obrazové stránce tam je relativně dost, byť to je zdánlivě dost neokázalý a jednoduchý, tak je to jako velmi funkční věc, jako metafora právě toho otce s tím chlapcem, kteří jsou taky takové ty mouchy, které invazivně vniknou do toho
0: prostě
2: bytu.
0: Prostě metafora těch much, prosím vás, to musíme se tam vrátit, mouchy, sranča, takový ten bzukot na pozadí života, Tomáku.
1: Je to tak, no, vlastně, málo plácaček tam je. No,
0: tváří ale... se to nehybně, ale trošku se to vlastně proměňuje. A jsem si říkal, jako, koukáš se na mouchu, chvilku tě baví, jak se hýbe, pak jako ten film, a pak říkal, a už můžeš letět zase dál.
2: Už bych jí plácnul.
0: Už bych jí plácnul. A Martina bych taky plácnul. Tohle byl Martin Pleštil.
2: Ahoj.
0: A taky Tomáš Tejská.
1: Dobrou noc.
0: A taky Aleš Tuchlý. Čelisti na rádiu Hlíst. Prosím vás, více hlístů do života.
1: Jo, tak je málo.
0: A více hmyzu.
1: Ať kalí ten hmyz, víc ty dubový hmyzy.
2: Říkáš od Bressona, hele.
0: A příští tady, tady budeme s Vítkem a tak jeden z těch dvou mamelků ještě nevím. Asi Tomáš snad dorazí, proto doběhne v 18.18.
1: To budou Malešice, to budou Malešice.
0: To jsou nervy. Počernice a Pankovice. Dál to nevím. Zdar, buďte dobrý a tlustý.
1: Dobrou.

doktor Krente, doktor Sattlerova, i dan vas.

0: O těch prasat vyjedete. Když vy z nich chcete udělat chrty, tím je konec.
1: Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

0: jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Svěřovat se kamarádovi je něco jiného, než svěřit se někomu, kdo je úplně cizí, koho v podstatě neznáš, ale platíš mu za to, že se mu svěříš. Takže tomu řekneš ještě víc než tomu kámošovi, protože tomu kámošovi se kolikrát něco už jako trochu stydíš říct. Dát dítěti telefon se sociálníma sítěma nebo i bez, je jako kdybyste mu dali láhev vodky. A je to skutečně tak, prostě to vzbuzuje okamžitou závislost. Jsme pokrytci, jsme rychlosoudaři, se vším jsme rychle na všechno, máme hned okamžitě jasný názor. Já sám se snažím se těle těch věcí vyvarovat, i když přiznávám zcela otevřeně, že jsem tyhle ty sklony měl taky. A mívám je vlastně pořád, já asi je to nějaká lidská přirozenost.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
5: Dalším hostem pořadu Boys na rádiu Wave je zpěvák, herec Ondřej Ruml. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Díky moc, že jsi našel čas. My si tady dneska budeme povídat hodně i třeba o inscenaci Human Zoo, což je nejnovější přírůstek do Spirály, krásného prostoru na Letné, respektive v Holešovicích ve Stromovce. Ale zároveň si budeme povídat o tobě. Ty jsi rodák z Jablonce nad Nisou a já vždycky, když jsou hosté mimo praští, tak mám radost, že můžeme trošku jako zpromovat ten region. Tak by mě zajímalo, jestli jsi jablonecký patriot. Rád se tam vracíš?
6: Cítím se být jablonským patriotem, protože v Jablonci jsem strávil vlastně stěžení roky svého života, což bylo někde od nuly do nějakých 20 let, kdy jsem potom odešel do Prahy na konzervatoř, na vysněnou konzervatoř Jaroslava Ješka. Takže Jablonec rozhodně nepopírám, že jsem odtamtud vzešel a rád se tam vracím. Jablonec je pro mě takové město, který vlastně má kousek do Českého ráje a zároveň i kousek do Jizerských hor. Takže lidi tam vesměs žijou, řekl bych, víc než v jiných městech takovou jako, jak bych to řekl, prolnutím s přírodou, že tam můžete dokonce i vidět třeba to, že lidi, když jdou do divadla, tak jdou v outdoorových botech, protože zrovna třeba nasněžilo, tak je blbost jít v polobotkách a zase jim nechce úplně se přezouvat. Takže tímhle tím je pro mě takový Jablonec, ten Jablonec tak jako charakteristický.
5: Jak když jsem se díval na významné rodáky z Jablonce nad Nisou, tak je tam hodně cítit, že je tam spousta sportovců, sportovkyň. Můžeme zmínit Markétu Davidovou, biatlonistu Barboru Špotákovou o Štěpařku, tak se chci zeptat, jestli v tom dětství ten sport třeba bylo taky něco, co si chtěl zkusit, anebo jestli už odmala bylo jasný, že nástroje a zpěv bude to hlavní a lyžování nebo další věci prostě budou spíš jako okrajová záležitost.
6: Ono to na chvilku ten sport tak jako se tvářilo to, že ten sport bude důležitý a nakonec zvítězila ta muzika. Já jsem jako malej pokukoval po akrobatickém lyžování a tak jsem začal chodit na gymnastiku, kde mimo jiné teďka nedávno jsme hráli v tom stejném prostoru, kde jsem se učil skákat salta, tak je teďka nový hudební klub RAM, o který se starají vlastně lidé, kteří původně provozovali klub na rampě v Jablonci nad Nisou. Takže já jsem původně se jako snažil věnovat sportu, ale ta muzika nakonec zvítězila.
5: Já jsem si dočetl, že velký vliv na tu tvoji jako muzikální stranu měl i táta, který hrával z takový tramský kapely a určitě. Pak jsem tam našel název kapela Modrotisk, se kterou si teda evidentně vystupoval, tam si hráli na banjo. No. Tak jak vlastně ta kulturní scéna v tomhletom regionu fungovala?
6: Tak Jablonec a Liberec je docela, když jsi zmínil ten Modrotisk, tak to je kapela, která je bluegrassová, to je takový žánr vlastně prapůvodní, podle mě takový jako předchůdce country music, a nebo jedna z odnoží těch tradičnějších. A Jablonec je pověstný právě tím, že je takovou líhní bluegrassových kapel, jako hodně tam tenhle ten žánr kvete. Zároveň tam pak třeba v Liberci byla nebo je možná ještě kapela Těla, což je taková jako rocková nebo folkroková kapela. Od tam z Liberce také pochází kapela Jaret, což je taková stálice folkroková. V Jablonci byla kapela Mandragora, tuším, taky kapela Marshall Bazén, takže je tam docela jako líheň, jako hudební, kulturní, je tam.
5: No a když ty si to dítě 90. let ve smyslu toho, že 90. léta si prožil v tom jako věku, ať už kluka nebo teenagera, a 90. samozřejmě hudebně byly světově hodně ovlivněný, nevím, Nirvánou, Radiohead a podobnýma kapelama, tam si taky jako byl zasvěcený do toho, nebo to tě úplně minulo?
6: V 90. v Jablonci, co se aspoň mojí sociální bubliny tam, kde jsem se pohyboval, týká, tak tam byla opravdu jako nejrozšířenější žánr byl hip-hop. Mm-hmm. Hip-hop a reggae, to prostě to byla jako taková jako součást našich životů, my jsme nosili ty široký kalhoty.
5: Ty se teď vrací.
6: Který se mimochodem zase vrátili a moji kamarádi hodně jezdili na skateu, na snowboardu, chodili jsme po horách a po sjezdovkách v létě a sbírali jsme tam ty lisohlávky a takhle jsme jako nějak jako se probojovávali těma 90. létama, který byly ve znamení euforie, ano, je takové jako čerstvého větru té nabité svobody a demokracie, kterou si všichni moji rodiče přáli, aby to bylo, tak ty 90. léta pro mě byly ve znamení jako velký euforie.
5: No a bylo to i třeba trošku divočejší, prostě první zkušenosti se všema látkama, zážitkama 90. léta, nějaký věk třeba kolem 16, byl si jako bouřlivý teenager.
6: Jako v něčem asi jo, ale já jsem nebyl tak jako velký experimentátor, co se týče právě třeba drog. Já jsem jako se držel takových těch věcí, jako byla prostě, jako byl alkohol nebo prostě tráva, jo, ale jako, že bych se nějak jako pokoušel o nějaký jako prozkoumávání těch změněných stavů vědomí, to jsem se úplně takhle do toho nepouštěl, nějak mě to nelákalo, neláká mě to ani dodnes vlastně.
5: Ty jsi zmiňoval, že ta konzervatoř Jaroslava Ježka byla vysněná, hrozně si toužil se dostat pod vedení Eduarda Klezly, nakonec to teda dopadlo jinak, nicméně znamená to tak, že to období toho teenagismu, nebo tak to tak nazveme, bylo takové, že si hodně už vzhlížel k té Praze a prostě se jenom těšil na ten moment, až se tam

0: jako budeš moc zkusit vypravit?
1: Jako ono v podstatě není jiná možnost, když se chceš věnovat hudbě jako profesionálně a vůbec jako show businessu nebo herectví, zpívání, tancování, cokoliv takového, tak jako ta Praha je nutná, protože tady se soustředují vlastně lidi z celého regionu nebo vlastně celý z Čech, i z Moravy, i ze Slovenska. A je to taková meka jako toho umění, no. Možná Brňáci teďka budou zvedat ruku a budou protestovat, ale prostě ta Praha, tam to jako všechno bylo a je. A já si vzpomínám, že jsme jako zkoušeli, že budeme do té Prahy jako dojíždět, že jsme tady měli nějakou zkušebnu a že jsme tady potkali nějakého muzikanta, se kterým jsme to chtěli jako nějak rozjet, ale došlo nám, že to nejde, že prostě musíme tady jako bejt a od rána do večera tady trávit ten čas a stýkat se s těma lidma, což se na té konzervatoři pak podařilo, že vlastně ještě ta konzervatoře, tam je to ještě koncentrovanější, celkově tam potkáš fakt jako lidi, kteří přemýšlejí hodně podobně jako ty a mají ten podobný sen, takže tam pak vznikají ty kapely a ty přátelství na celý život. A ty různý, jak se dneska říká, featuringy, jakože že, uděláš projekt s tímhle, potom s tamtím, pak dohromady. Takže ta Praha je podle mě pro kohokoliv, kdo se chce jako věnovat hudby pořádně, tak je to nutnost. No.
0: No a když jsi sem přišel a teď jsi teda byl na té škole, poznával si nový lidi a zároveň teda předpokládám, že pokud jsi přišel z Jablonce, tak jsi tady byl někde na internátu nebo na nějakém sdíleném bydlení prostě s partou a tak dále. Jak na tyhle časy vzpomínáš? Bylo to jako skutečně jenom hlavně o tom studiu, nebo tam byl tam ten networking a to chytání nových zážitků, holky a všechny tyhle ty věci?
1: Hele, já jsem měl štěstí, paradoxně štěstí, že jsem se vlastně k tomu Klezlovi jako nedostal, že mě nějak jako nepovažoval za zajímavý talent a dostal jsem se k profesoru Vratislavu Karlecovi, který mě nesmírně pomohl a vlastně všechno, co jako umím, dejme tomu s hlasem, tak za to vděčím jemu, protože on byl ačkoliv klasicky školený pěvec, tak mě nenutil absolutně do žádného konkrétního žánru. On prostě tak jako pozoroval, co mě baví a do čeho se mě chce a v tom mě vždycky jako podporoval. Pamatuju si, že jsem za ním přišel s nějakým princem prostě a chtěl jsem jako, říkám, pane profesore, on zpívá takovým tím jako falzetem, aby se to chtěl naučit. A on říká, vidíš, to je dobrý nápad, to budeme dělat. Hned jako a přitom člověk, který exceloval kdysi prostě v hudebním divadle Karlín v operetách a zpíval titulní velký role tenorový v klasické hudbě, tak říkal Prince, jasně, super, Bobby McFerrin, paráda, pojď do toho. Takže tohle to byla pro mě výhra. A jak říkáš, samozřejmě na konzervatoři je pak nejdůležitější opravdu, nebo já si to aspoň myslím, to, že tam navazuješ ty kontakty, ať už to jsou spolužáci, a nebo i třeba nějaký mladý profesoři, který tam třeba učí a zároveň jsou aktivní hudebníci a když jim to přijde jako vhodný, tak tě pozvou ke spolupráci. Mně se tohleto stalo několikrát tam, že jsem vlastně první takovou jazzovou kapelu založil se dvouma profesorama, který tam jeden teda bohužel odešel do muzikantského nebe, to byl Honza Linhart, bubeník, a pak Ondra Kaberna, pianista, který tam učí doteď. A tyhle ty dva kluci mě vzali jako k sobě do kapely a měli jsme asi rok takový jako těleso, se kterým jsme hráli jazz. A takže to mě hrozně pomohlo, tyhle ty praktické zkušenosti z té školy.
0: Čím ti ten jazz učaroval?
1: Hele, jazz je, to jsem nedávno říkal, jazz je něco jako víno anebo gin, jo. Prostě něco, čemu když přijdeš na chuť, tak se před tebou odevře jako obrovský svět, který nemáš nikdy šanci celé jako projet, jo. Že to jako těch vín třeba je na světě tolik, že nemáš šanci všechny ochutnat. Prostě to bys nezvládnul. Stejně tak jako gin, takových variant, kolik jako džinu se vyrábí po celém světě, jak lahodný věci, anebo věci, které třeba nejsou úplně na první dobrou lahodný, ale zachutnají ti později, tak to je podle mě jako v tomhle tom je ten jazz zajímavý, že v jazzu se jako v podstatě nemáš šanci nudit.
0: Jak jsi přemýšlel nad tou kariérou třeba právě během té školy, jakými kroky potom ty dál v tom životě půjdeš, protože prostě jsi neinklinoval k tomu mainstreamu, nemám tě ani vlastně do dneška zafixovanýho s tím, že by si byl součástí toho jako největšího pop show businessu, co tady v Česku je, a vždycky jsi byl pro mě trošku jako stranou, nemyslím tím jako pozorností, ale tím, že oslovoval svoje publikum.

0: úplně jiný level, že jo?
1: No to by bylo skvělý, že jo, samozřejmě, kdyby se podařila nějaká takováhle cesta, ale to je takový téma, že jo, to bychom mohli rozebírat hodiny. Já pořád, nebo pořád, od jistý doby, já jsem zkoušel jako vlastně i, dejme tomu, nějakou formu jako popu, že jsme dali dohromady kapelu ještě s kamarádama, byl tam Marek Tran, Markus, že, který teďka se věnuje produkování hudby, byl tam Filip Janeček, vlastně syn toho slavného normalizačního producenta Františka Janečka, byl tam Ríša Šefler, třeba, jo, bubeník mladý. A my jsme jako měli ten sen, že budeme mít tu klukovskou poprokovou kapelu, na kterou budou chodit ty davy těch holek. A my jsme to chtěli, fakt jsme to jako nějak s tímhletím jako vědomím jako zakládali a chtěli jsme být populární. A ono nám to nešlo. Nešlo nám jako tvořit tu hudbu jako populární, protože jsme všichni už byli tou hlavou v té muzice někde jinde, než byl ten jako středoproudej pop. A nepodařilo se nám to vlastně a ani nás to jako netěšilo nějak, jako ta hudba, jako my jsme měli asi 3 koncerty a vlastně se to rozpadlo. Netěšilo nás to vnitřně a já jsem tam přišel na to, že vlastně nemám jinou možnost, než dělat jenom hudbu, která mě jako fakt jako bytostně vevnitř v srdci těší. Jo. Jenom to má potom šanci, dejme tomu, na nějaký úspěch. A takže už jsem se pak nikdy o tyhle ten nebo ten střední proud jako nepokoušel, protože jsem věděl, že to není disciplína pro mě, ale zároveň chci dodat, a to je důležitý, že já tím jako nepohrdám, jo, vůbec. Naopak, já jako obdivuju ty lidi, kteří to dokázali, včetně toho Marka Ztraceného nebo Michala Malátného v Čejnasky, jo. Oni to prostě takhle mají a takhle se jim ta hudba líbí a takhle ji dělají, protože jim se to takhle líbí. Jo. A v tom je to podle mě ta síla, protože to myslí naprosto vážně a není to žádný kalkul, je to prostě tak, jak to je.
2: No. Ty jsi zmínil toho Bobbyho McFerrina a to se vlastně já ze svého pohledu dostávám k tomu momentu, kdy jsem tě prostě nějakým způsobem poprvé zmerčil jako dítě u televize, koukal jsem se na soutěž a ty jsi tam přinesl looper a dával si Don't Worry Be Happy a myslím si, že pro spoustu lidí v Česku, který neznali tvorbu Bobbyho McFerrina, tak prostě ty jsi vlastně jako česká verze té skladby, protože dneska mi přijde, že už je to fakt nějaký jako fond televizní zábavy v rámci teda těch soutěží, protože ty jsi v tom X-Faktoru byl jako velmi úspěšný a to byl asi takovej breaking point, ne? Kdy najednou prostě přišel fakt ten tvrdý náraz nebo naopak jako vlastně vstup do toho show businessu a to všechno, co se s tím jako nese, ať už v dobrým nebo i v tom špatným.
1: No máš pravdu v tom, že tohle je věc, kterou když přijedu, já nevím, do Zábřehu na Moravě a vystoupím tam z vlaku na nádraží, tak mě tam někdo zmerčí a řekne, je, pojď sem, ty jsi ten, ty jsi hrál na ty šlapátka, že jo, jako, jo, ty jsi ze Superstar, že jo, ty jsi byl v té soutěži, ty jsi tam hrál na ten přístroj, to Don't Worry Be Happy, viď? Všichni si to pamatujou, no, prostě.
2: Nevadí ti to?
1: Ne, vůbec, naopak, já jsem to tenkrát mi vyšla dokonce první titulní strana časopisu, tehdy se mi se jmenoval Instinct a můj první rozhovor s Jindřichem Goethem, jako hudebním kritikem, který tehdy psal pro Instinct a vzpomínám si, že to byla pro mě velká událost a že dokonce na té titulce bylo napsaný Ondřej Ruml Don't Worry Be Happy, jo. Takže to bylo, já jsem to cítil, že tenhle ten moment v té mý kariéře byl jeden z těch nejstěžejnějších, protože to skutečně zasáhlo strašný množství lidí, který se normálně jako o hudbu skoro nestarají. Jo. Takže já to vnímám jenom jako pozitivně, tam není nic, co bych jako tomu vytknul.
2: Já se na tohleto ptám vždycky, když tady sedí naproti host, který právě takhle jako vstoupil do toho showbiznesu, protože mě vždycky zajímá, jak vlastně to jako ustát, jo, z toho pohledu, kdy najednou samozřejmě začneš vydělávat nějaký peníze, nejseš ještě třeba tak starý, abys byl zodpovědný, rozumný a řekl si prostě jo, dobře, pojďme to využít pro nějaký moje promo, ale nebudu si teďka na tom ulítávat, ale já jsem četl tvůj rozhovor s Milošem Pokorným, myslím z loňského roku a ty jsi tam říkal, že přesně, tady tahle ta éra, kdy jste i s Jirkou Zonigou koncertovali, protože prostě vás i ta televize nějakým způsobem promovala, prostě jste byli tváře té soutěže, tak byla najednou spousta kšeftů, spousta jako zábavy, asi i trošku nějaký jako život na cestách, vystupování a tak dále. A ty jsi tam říkal, že furt jsi měl nějaký jako peníze po kapsách, furt někde nějaký hospody a tak dále. Jako bylo to období, který jsi spotřeboval prožít, aby si dneska věděl, co to vlastně jako přináší, nebo to nebylo zas tak nějak strašně divoký?
1: To je otázka, no. Mně bylo 28, no, tak ten pocit, ta euforie byla obrovská a to, že prostě najednou jako máš v kapse 10 tisíc a je ti to jedno, jestli to utratíš nebo ne, tak to bylo jako samozřejmě pokušení velký. Zároveň jako stalo se, děly se věci, které se děly. Já si myslím, že od toho nějakého, od nějaké jako velké sebedestrukce nebo od nějaké jako zhýralosti, to mělo jako daleko. Jo. My jsme zase nebyli úplně takový hovada. Hmm. Ale je pravda, že to byla jízda, že nás to bavilo strašně a užívali jsme si to moc. Jako. Ale že bych tady teďka měl nějaký konkrétní vzpomínky, to úplně nemám. Já to mám
2: ne, to samozřejmě nemusíš. Mě spíš zajímalo, jestli třeba i potom vlastně přichází nějaký jako tlak na tebe, jako na umělce a taky jako na člověka, na chlapa, že si říkáš, tyjo, tak teďka tohle to přišlo a teď musím dělat všechno pro to, aby to zase třeba nezmizelo, protože těch případů, kdy podobný jo, třeba soutěže i nějakým způsobem jo. dali ten spotlight těm lidem a pak jako ty lidi dneska vidět jako nejsou. Vezmi, kolik tady bylo těch řad superstar, kolik tady bylo různých soutěží, ať už X Factor nebo Československo má talent a tak dále. A těch lidí, kteří skutečně jsou do dneška relevantní součást toho showbiznisu, kolik bys jich napočítal, víš, jako že není jich prostě zas tak hodně moc a ty teda evidentně patříš mezi ty lidi, kterým se to podařilo, tak čím si myslíš, co stalo? Je to prostě jenom souhra nějakých jako okolností, který prostě vydrželi a do dneška se můžeš živit tím, co tě baví?
1: Jsou všechno krásné otázky, které pokládáš. No, já si vzpomínám, že jsme jako někdo tomu pak říkal, že promujeme, jo? Že vlastně ty bereš všechno, kde budou nějaký novináři a kde víš, že se vyskytuje nějaká možnost, že tě vyfotěj a napíšou k tomu něco. Jo? To prostě to, tehdy ještě tolik nefrčely sociální sítě a hodně jako frčel bulvár, ale ta instantní takový to, co dneska scrollujou lidi, ty videa, 15-20 sekund videa, tak tohle to plnil tehdy tištěný bulvár, jo? Časopis jako Spy nebo Extra Paparazzi, už nevím, jak se to všechno jmenovalo. A oni pořádali různý akcičky, takový různý party, jo, a tam nás furt zvali a my jsme tam furt chodili, stejně jako na otvíračky nových drogérií a prezentace nových parfémů, vodních postelí a nevím čeho všeho. Všude tam prostě jsme lezli, protože jsme chtěli, nebo aspoň já jsem to tak měl, doufám, že teďka někomu se nezhroučil nějaký sen o mně, ale prostě jsem cítil, že je to nutný, protože když se takhle objevuješ, tak se udržuješ v tom podvědomí a oni tě pak pořadatelé zvou na městské slavnosti, plesy, firemní večírky a to všechno z toho jde nějaký příjem, který ty potřebuješ, abys pak potažmo mohl natáčet ty alba. Akorát, že často tě to odvádí ti to tu pozornost od té tvorby, bere to ten čas, já jsem pak třeba bral i ty muzikály, takhle na Příkopech, na Broadwayi, v Kalichu, nevím, kde všude možně. Tam jsem zjistil, že vlastně mě to rozmělňuje totálně energii a pozornost od té tvorby, takže jsem pak od toho upustil, no a najednou jsme tady, uplynulo 15, skoro 20 let. Já si ještě vzpomínám na jedno takový úskalí, který mě tam potkalo, to bylo takový jako pokrytectví, který vlastně trvá dodnes, si myslím, pokrytectví takový ty odborné veřejnosti, jo, ta jako odborná hudební kritika, jo, tyhle ty lidi, který vesměs to jsou všecko vlastně v podstatě muzikanti, který teda se rozhodli, že budou o hudbě psát a tyhle ty lidi mají nějakým způsobem v hlavě takový to dogma, že kdo vyleze z té soutěže nebo z jakýkoliv televizního pořadu nebo ze seriálu, tak je prostě zmet, jako o kterým nemá smysl se zmiňovat, anebo když, tak blbě, jo. A já si pamatuju, že to pro mě byl velký šok, protože já jsem do té doby se pohyboval skutečně v tom nějakém undergroundu, na nějaký hraně alternativní hudby, jazz, swing, blues, gospely, nevím co všechno, funk. A jak mi vyplivla ta soutěž, tak najednou z ničeho nic, jako automaticky, rychlo kvaška, ruml, jasně, sračka, prostě z reality show. Jo. O tom nemá smysl se jako zmiňovat, jo. To nebudeme ani řešit. No a pamatuju si, že pak přišel najednou jako lirikál Kudikám, kam mě pozval Michal Horáček. A vzpomínám si, že pro mě to bylo trošičku záchranný lano, takový z téhle škatulky, protože jsem skutečně mě hodně lidí takhle vnímalo, i kolegové třeba, který se mnou do té doby hráli, tak najednou dělali, že mě neznají, nebo mi přestali volat, jo. Což mě mrzelo, ale takhle to prostě bohužel chodí, no. Na to je potřeba se asi taky trochu připravit, když někdo by třeba uvažoval o tom, že by vstoupil do takovéhle soutěže.
2: No a musel jsi teda vytvořit nějakou hroší kůži, aby tě ty věci tolik jako nezraňovaly, protože já si dovedu představit, že když jako chodíš v rámci toho showbiznisu na různý ty akce a tak dále, nebo že tě prostě takhle lidi vnímají, není to jako příjemný chodit tady s tím, že tady je spousta lidí, který třeba i ty vlastně ceníš za to, že jsou to dobrý hudebníci, nějakým způsobem k ním vzlížíš a jsi pro ně ten zmrt. Teď přece jako nechceš, že jo?
1: No, bohužel, a to je obraz naší společnosti. Takovýhle jsme, jako jsme pokrytci, jsme rychlosoudaři, prostě se vším jsme rychle na všechno, máme hned okamžitě jasný názor, buď A nebo B, buď černá nebo bílá, nic mezi tím není a takhle to, takovýhle jsme, prostě takhle fungujeme, jako no. Bohužel to tak je, já sám se snažím se těchto těch věcí vyvarovat, i když přiznávám zcela otevřeně, že jsem tyhle ty sklony měl taky a mívám je vlastně pořád, já, asi je to nějaká lidská přirozenost, no, jako být se vším rychle hotový a všechno rychle jako si zařadit někam, no.
2: No ono, ta doba, přesně jak jsi říkal, tehdy to byly bulvární plátky, dneska jsou to sociální sítě, dneska je tady ten fenomén toho přesně doom scrollingu, kdy ty jako vstaneš ráno a ani nevíš jak a půl hodina už je v čudu, protože prostě koukáš.
1: A to jsem
2: taky teda si někde přečetl, že ty jsi snad chvilku i měl TikTok, ale pak si jako brzo zjistil, že tohle to prostě jakoby není cesta, kterou ty chceš jít. Jak to teďka ty vnímáš? I třeba právě jako rodič, že prostě sociální sítě, teď se tady vede nějaká diskuze, jestli by třeba neměli být do 15 let jako zakázaný.
1: A já jsem pro.
2: A no tak to mě právě zajímá, jaký ty k ním máš vztah, protože jako nějak je potřebuješ, jo? Ty jako asi nemůžeš tam úplně jako nebýt, protože prostě potřebuješ těm lidem říct, že v tom Jablonci nebo v tom Zábřehu na Moravě budeš mít to vystoupení. Na druhou stranu, jak to tak popisuješ, tak je ti vlastně zle z toho tam ten jako content nahrávat, nebo není ti to prostě přirozený. Tak jak to jako vybalancuješ, abys to měl, ale zároveň si z toho nebyl úplně jako zoufalej, že se musíš jako snižovat něčemu, co prostě nejsi přirozeně ty, tvořit tam nějaký trendy a tak dále.
1: Já se bojím, že já vždycky chytnu nějakou nit a pak se bojím, abych nestratil, protože těch nití tam mám několik, ale chtěl bych říct za prvý, k tomu, že sítě by měly být dostupné pro děti od 15 let, já jsem 100% za, protože, a myslím si, že to srovnání je na místě, jeden chytrý člověk, který se tomu věnuje, tyhle tý problematice, řekl, že dát dítěti telefon se sociálníma sítěma nebo i bez, je jako kdybyste mu dali láhev vodky, jo. A je to skutečně tak, prostě to vzbuzuje okamžitou závislost, okamžitej nějaký jako nutkání se k tomu neustále vracet a pořád to jako užívat vlastně. Takže tohle to jako zatím stojím a myslím si, že to je správně, že to je to nová, relativně nová věc a ty zkušenosti a ty důkazy k tomu, že to skutečně způsobuje deprese, děti se neumějí vyjadřovat, prostě mají různý pak poruchy soustředění a tak dále, tak to je prokázaný už, tak proč, jaká diskuze kurva o tom, jako to je jednoznačný, jo? Alkohol je taky zakázaný prostě pro děti, tak proč by se nemohli zakázat jako sociální sítě, to 100%, já jsem jako zatím si stojím. Potom ta nutnost jako nás umělců tuhle tu věc mít, no ano, je to tak, je to zároveň něčem strašně paradoxní, protože když jsem právě začínal hrát muziku jako v Jablonci, tak pro nás dostat se do televize nebo aby nás někdo pozval na rozhovor do rádia, to byla úplně jako nepředstavitelná věc. My jsme nevěděli, jak se to dělá, my jsme nikoho neznali, nevěděli. A teď najednou každý z nás má ve svém telefonu minimálně dva televizní kanály, Instagram a Facebook. Jo. Svoje vlastní kanály, který si sám můžu řídit. Já jsem ředitel, dramaturg a zároveň moderátor, jo, všechno. Takže to jsou takový paradoxy, že na jednu stranu je to vlastně skvělý, že to máme. Na druhou stranu, jak jsi říkal, co tam teda dávat, jako. Protože ty algoritmy jsou neúprosný a fungují jenom pro ty, kteří jsou pilní a každý den tam něco dají, anebo aspoň obden, jo. A já jsem ještě z té, jakoby v úzovkách staré školy, kdy mě to nebaví tam furt, jako přemýšlet nad tím, co tam, že si půjdu si koupit, je, to je skvělá zmrzlina, tak to tam hnedka dám, nebo jedu na dovolenou, tak vám ukážu, jak letím letadlem, pak jak vystupu z letadla, pak se ubytovávám na hotelu a pak jak jsem na večeři, podívejte se, co jsem měl k večeři a takovýhle věci. Mně přijdou jako absurdní tam jako strkat. Zároveň, když tam dám jako svůj videoklip, tak to ten algoritmus jako nerozšíří mezi tolik lidí, jako kdybych tam dal, že jedu na kole se svojí dcerou, jo? Prostě takhle to je postavený. Takže jako najít ten balanc mezi tím, to je něco, co se furt učím dokola a vlastně trošičku už tuším, jak na to, ale že by to byla nějaká pro mě stěžejní, radostná a zábavná záležitost v mém životě, tak to rozhodně není. No.
2: No a až tvoje dcera za tebou přijde a řekne, tati, já bych chtěla chytrý telefon, tak jakou taktiku zvolíš? Jako připravuješ se na to, že teď už bude, že rozhárce je 7?
1: 7.
2: To už jako bohužel, a já to vídám denodenně prostě v hromadné dopravě nebo někde prostě, že jako to není vůbec od věci, nebo není to blbost říct, že ty děti ten telefon prostě mají, jako, nebo aspoň nějaký tablet, něco, cokoliv, co většinou rodiče využívají k tomu, jako otravuje mě moje dítě, chci mít chvilku klid, tak tady máš jako pohádku.
1: No tak to je nejhorší, co může být vlastně. To je nejhorší, co může být, co jako rodič uděláš, že to používáš jako berličku k tomu, že seš neschopný rodič vlastně. Jo, úplně na rovinu to takhle řeknu, jako ať se urazí kdokoliv, mě to je jedno. Jako naši rodiče tuhle tu možnost neměli a dokázali nás zabavit i tak. Prostě měli jsme knížky, měli jsme pastelky, měli jsme papír, měli jsme karty na hraní, pexeso, šachy, dámu, dostihy a sázky, knihy, prostě, jo, jako fakt, jako těch možností je spousta. A já, jako ta prevence, jak jsi o ní mluvil, já to vnímám tak, nebo my to se to snažíme dělat tak, že jí od začátku říkáme pravdu, vlastně, že jí říkáme, nebo ona ty klady toho zařízení, toho telefonu nebo toho tabletu, ona je vidí, to dítě to vidí hned, to je jasný, že ho to baví, to jsou tam barvičky, hry, může se, když se dotkne, tak ono to něco udělá. Zároveň ale jí říkám tý rozálce, že i to má jako velký zápory a to je právě to třeba, že to zbuzuje tu závislost, že vlastně potom to člověka nutí do toho koukat pořád, i když vlastně nepotřebuje, jo, a že to ruší od třeba činností, které by byly důležitější nebo něčím jako prospěšnější pro ní a i pro společnost, jo. A zároveň jí pak jako vždycky říkám ještě takovou, jako jsem si vymyslel takovou frázičku, jakože děti, co moc koukají do telefonu nebo do tabletu, tak jim sice roste hlavička, ale ten mozeček ne a on tam pak bude rachtat, jo, v té hlavě, jo. Takže jako snažím se jí jako říkat nějakou formou, aby to pochopila, že skutečně to má v sobě sebou nese to nebezpečí toho, že ten mozek se nevyvíjí potom tak, jak by měl a že potom prostě bude blbá, no. takhle vlastně jednoduše, no.
2: Já tomu rozumím.
1: A film Adolescence mi jako vlastně protože ona mě zaslechla, jak se o tom s někým bavím a říká, a táto co, jaký chlapeček, on zabil holčičku. Já říkám, no tak protože prostě ho šikonovali přes ten mobil, přes ty sítě a on to neunes a bylo toho moc a nikomu to neřek a trápil se a pak v nějakým tom největším trápení prostě se zachoval tak, jak se zachoval. Jako říkám jí, vlastně my jí říkáme vlastně věci, všechny ty konsekvence, který nese to užívání těch mobilních telefonů a těch sociálních sítí, tak všechno jí to říkáme popravdě. rodině, jak to je. No.
2: Jak to stíháš kombinovat, všechnu tu práci a zároveň tu otcovskou roli, která je samozřejmě náročná a jak asi tady teďka si spousta posluchačů představuje, tak jsi jako aktivní táta, že chceš vysvětlovat, chceš prostě se tomu dítěti věnovat. Jak to zvládáš?
1: No tak já jsem jako udělal tu chybu, nebo nevím, prostě chybu, prostě stala se v mém životě událost, že jsme se rozvedli a máme střídavou péči, jo. A ono to paradoxně způsobilo to, že bylo nutné vytvořit nějaký řád, kdy budu s dcerou já a kdy s ní bude její maminka. A ta pravidelnost mě donutila k tomu, že jsem si to vždycky nějak zařídil, protože jsem věděl, že teďka mám týden na to s ní být. A vždycky jsem to nějak zařídil, aby ta naše spolupřítomnost, nebo jak to říct, byla naplněná. Jo? Takže jsem jí bral klidně i třeba sebou občas na nějaký hraní. Ona to měla ráda, protože vždycky říkala, a my budeme zase spát na hotelu, táto, já se těším. Jo? A takhle, takže paradoxně ta střídavá péče přispěla k tomu, že mám pocit, že jsem s tou Rozálkou byl jako hodně času a vždycky jako naplno, jo, protože pak se stává se, a neříkám, že to je vždycky, ale stává se, že když to manželství je úplný, a tak ten táta furt pracuje a i když vlastně doma je, tak tam v podstatě není, protože buď je duchem jinde, nebo přijede v noci a ráno brzo odjede, jo, a tohle to u nás to bylo právě díky paradoxně, to je příšerný to říct, ale díky té střídavé péči se to dělo tak hezky, jako jak se to dělo. No.
2: No, rozvedených mužů tady taky už v tom pořadu se dělo dost a nevím, jestli dokážu nějakým způsobem spojit to, co vždycky o tom řekli, ale objevovalo se to téma životní prohry jako chlapský vevnitř, že to prostě jako nedopadlo a že ty ideály, které v tom vztahu viděli na začátku, prostě najednou teda zmizely a najednou se museli začít jakoby cítit a používat to slovo jako rozvedený, který prostě je jako všelijaký a spousta lidí si pod tím představuje jako různé věci. Jak ses ty s tímhletím jako srovnal vnitřně? Bylo to prostě jako logické vyústění situace a jdeme dál, život jde?
1: Já nevím, no to je... Ne, hele, to není nic, na co by si byl pyšnej, jo, to je prostě, ale jak to, že jo, tak jako ono se nerozvedeš ze dne na den, jo, a je to vyřešený, jo, to není jako, nevím, koupit si novou košili, jo, je to proces, který trvá měsíce až roky, jo, takže ono během té doby máš relativně dost času nad tím jako přemýšlet, jo. A nějak to vstřebat nebo si to nějak jako v té hlavě srovnat. A navíc v dnešní době, kde je na každém rohu nějaký terapeut prostě a ne teda vždycky kvalitní, ale prostě jsou tady a člověk má možnost si vybrat, kam jako chodit na takovou tu duševní hygienu, tak je to snadnější, než to bejvávalo prostě v 70. 80. letech, kdy prostě jakmile chlap jako odešel od rodiny, tak měl prostě na čele znamení a odešel s igelitkou a konec. Dneska už je to zase, ta doba pokročila, bere se to jako něco, co není příjemný, ale je potřeba s tím nějak jako nakládat. No.
2: Jak vlastně vůbec ventiluješ takový ty životní situace, kdy prostě třeba potřebuješ si s někým pokecat? Máš nějakou jako partu bližších kámošů, chlapů, se kterýma sdílíte věci, nebo třeba i právě ta terapie, jako jak dokážeš se udržet duševně zdravej?
1: No, tak buď jsou ty prostředky, jako je třeba, já mám rád víno, jo, takže jako trošku se vypláchnout někdy neškodí, a zároveň mám pár kamarádů, kterým fakt jako hodně věřím a se kterýma jsem schopnej proklábosit po telefonu nebo i osobně prostě hodiny, jako kdy prostě jsme schopni probrat úplně všechno možný. No a pak jsou tady právě lidi, který mám pocit, třeba i v mém okolí jsou takový dva nebo tři, kteří se i zabývají přímo profesionálně jako nějakými terapiemi, a tyhle lidi jsou pro mě taky nesmírně důležitý, protože tam je zase dobrý to, že Svěřovat se kamarádovi je něco jiného, než svěřit se někomu, kdo je úplně cizí, koho v podstatě neznáš, ale platíš mu za to, že se mu svěříš. Jo. Takže tomu řekneš ještě víc než tomu kámošovi, protože tomu kámošovi se kolikrát něco už jako trochu stydíš říct, protože ti záleží na tom, aby měl o tobě nějaký obrázek. Jo, když to ten terapeut tam vidíš, že se můžeš fakt jako úplně vypustit, úplně všechno, jako cokoliv tě napadne říct. A takže jako těch možností je spousta a doporučuju komukoliv, i kdo se třeba cítí fakt jako, že to nepotřebuje, tak jako to zkusit, není to vůbec špatný.
2: Doufám, že vůbec špatný taky není představení Human Zoo, který je teda teďka novinkou v prostoru Spirála, který je na výstavišti v Praze. Krásný prostor, měl jsem tu možnost to vidět a je to skutečně unikátní věc. Už jenom tím jako setupem, jak jsou tam, jak je tam to pódium úplně uprostřed a samozřejmě lidi jsou prostě do pater nahoru, když tam stojíš, zpíváš. Je to i pro tebe, ty těch prostorů, ve kterých jsi zpíval, to nespočítáš. Je to pro tebe něčím jako technicky jiný, že nějakým způsobem cítíš, že jsi prostě jinde a jinak se zpívá v Karlíně, jinak se zpívá tady?
1: Je to absolutně jiný. Je to vlastně něčím šílený, protože ty zavřeš oči, otočí se s tebou kousek potočna a ty nevíš, kde seš. Jako, když seš na jevišti, tak vidíš, že za tebou je jako nějaký zákulisí, vpravo je šatna a vlevo jsou záchody, jo. Ale tady prostě není nikde vepředu ani vzadu. Tady prostě hraješ jako zádama i čelem, nemáš šanci se absolutně nikde schovat, ani si odpočinout, ani chvilku dělat, že tam nejseš, prostě buď tam seš, nebo musíš odejít úplně pryč. Jo, takže v tomhle tom je to jako náročný, zároveň krásný, protože tě to jako herce udržuje v neustálý pozornosti. A jak jsem říkal, nemáš vlastně šanci se jako, si jako odfrknout, nebo si tak jako na půl jenom něco. Jo? Musíš to furt dělat jako na 100%, na 200%. Takže v tomhle tom je to zvláštní, jiný a pozoruhodný. No a to představení jako celek je, já to osobně vnímám jako jednu z největších událostí uměleckých v mém životě, protože spolupracovat s tím Viktorem Taušem je skutečně ojedinělá věc. Je to něco, co jsem nikdy předtím nezažil, možná už ani nezažiju. Viktor je nesmírně jako laskavej, milej člověk, až bych řekl takový jako trošku nějaký stělesnění anděla, jako tady na té zemi, protože si prošel úplně vším možným a došel až sem do nějaký jako ryzí jako čistoty. Takže už jenom tohleto samo o sobě byla pro mě záruka, že to představení rozhodně nebude, že bude neotřelý, že bude jako jiný, zajímavý. A řekl bych, že je něčím jako velmi výbušný, protože vzbuzuje mnoho reakcí, ať už velmi kladných, anebo i velmi záporných. Jo. Takže, a to je znak, pro mě osobně je to znak jako velkého pozoruhodného díla, což tohleto Human Zoo bezesporuje.
2: Viktor Tauš, režisér Roman Holý, k tomu napsal hudbu, což jsou samozřejmě jako epické jména v rámci tady domácí scény. Mě by zajímalo, protože když předpokládám, že spousta lidí už třeba viděla právě na těch sociálních sítích různé jako pozvánky právě na tuhletu inscenaci, která právě otevírá i spoustu hudebních žánrů, které jsou vlastně jako tobě docela blízký, ne? Nebylo to pro tebe úplně jako ty brďo, tak tady najednou prostě gospel dostává prostor. Jako byl to pro tebe úplně jako meč, že jsi říkal, tyjo, tak jestli tady ten projekt vyjde, tak to je jako win-win, protože tohodle chci být fakt jako součástí a nějakým způsobem třeba to, se ti to dotýká i jako tvýho vkusu, nebo jak to cítíš ty?
1: V první řadě asi je dobrý říct, že vlastně je pravda, že tam Roman Holý dělal hudbu, ale že tam za stolik té hudby, nebo že to na té hudbě vyloženě nestojí, jako nějaký muzikál teďka v HDK, kdyby jsme šli, tak tam to stojí na té hudbě a pak na nějakém herectví a zpěvu. Tady to jako nestojí úplně na té hudbě, tady to stojí na nějakém obsahu, který byl dopředu jako napsaný, který napsal ten Viktor Tauš se slavným scénaristou Luborem Dohnalem. A takže tam je úplně jako důležitá nějaká vnitřní myšlenka, která tam je a která je pro mě v tom, že každý na tom světě, ať je mladý nebo středního věku nebo starý, tak hledá nějaký místo a snaží se nějakým způsobem bojovat sám se sebou, s okolím, se svým životem, s tím, aby to jeho místo, aby si ho našel a vlastně, aby v tom ten život jako vodžil vlastně co nejlépe a nejkrásněji, jak dovede. Jo. A vlastně, jak se ptal na ten výsledek, že jsem jako čekal, že to bude win-win, já jsem přišel na tu první zkoušku a tam jsem pochopil, že víc než výsledek mě ale extrémně baví ten proces a bavil a opravdu jako pozorovat ty děcka, který jsou okolo toho Viktora už nějakou dobu, už ještě z dob Amerikánky a sněhová vločka, Snowflake, tak bylo někdy tak dojemný pro mě a tak jako krásný, že já jsem tam chodil strašně rád jako na ty zkoušky. Jo. A pro mě, já jsem si to hnedka uvědomil během druhé nebo třetí zkoušky, že mě vůbec vlastně nezajímá, co z toho vznikne, ale že mě baví strašně u toho jako bejt. Jo. Což je takový možná kacířský v showbiznise, ale v tom umění si myslím, že je to jako devíze, že to je dobrý mít takovýhle přístup. No.
2: To se ti teda předtím nikdy nestalo, že bys takhle si užíval ten tvůrčí proces a bylo ti jedno, co z toho bude?
1: Ještě se mi to stalo u Lazara, co jsme dělali a co doteďka hrajeme vlastně v divadle komedie muzikály Vida Bouhýho Lazarus. Tam to bylo taky takový, že jsme se tam potkali s lidma, se kterýma jsem se nikdy předtím nepotkal a ta práce s nima byla fantastická. A do dneška vlastně ten muzikál hrajeme, je skoro furt vyprodáno a ta parta, která se tam vytvořila okolo toho, včetně divadelních techniků, kostymérek, maskérek, inspicienta a nevím čo, dalších těch lidí, který nejsou vidět, ale jsou strašně důležitý, tak to všechno dohromady tvoří úžasnou jako rodinu lidí, kterou vždycky rád vidím a je mi tam s nima dobře.
2: No vypadá to, že Human Zoo skutečně slibuje jako velký kulturní zážitek, tak když ještě popíšeš svoji roli, když teďka oslovujeme někoho, kdo si koupí vstupenky a přijde se podívat do spirály, tak jak tě tam uvidí?
1: Uvidí mě tam v kostýmu jakéhosi toreadora, dejme tomu, který je... V tom představení máme roli jakýchsi bedňáků, kteří tam jako schodějí, sem tam něco blábolejí, něco řeknou, co může působit, že schazuje celou tu věc. Zároveň pak najednou z toho člověka vypadne něco, co je nesmírně důležitý, podobně jako když jdeš po hlaváku a tam prostě leží týpek na zemi a vypadá to, že už tam třeba jako lehává delší dobu a když se s ním dáš do řeči, tak na první pohled by tě nezaujal, nebo máš takový jako trošku tendenci ho přehlížet, ale kdyby si se s ním dal do řeči, tak zjistíš, že ten člověk má třeba nesmírně hluboký vnímání světa a že tě může inspirovat k něčemu, k čemu by tě nikdo jiný neinspiroval, protože ten člověk pohlíží na ten svět ještě z jiný perspektivy, z takový perspektivy, kterou ty neznáš. A takže tohle to je možná taková další přidatná jako rovina role těch bedňáků, který tam hrajeme my, jako já, Matěj Rupert, Cyril Dobrý, Zeja, Hanička Holišová a další.
2: No. No, s Romanem Holím, kterého jsme tedy zmínili v souvislosti s Human Zoo, se ty znáš už delší dobu, protože já tě častokrát i registruju, protože vystupuješ s AR, tak jsem se chtěl zeptat, jaká chemie té kapely je, respektive jak se ti s nima takhle tvoří, protože ty, jako, pokud to chápu správně, nejsi jako řadový člen té kapely, ta, která prošla teď, nemusíme připomínat, jako ano, velkou proměnou. Nicméně, jaký to byl pro tebe třeba zážitek si poprvé s nima zahrát? Jak to vzniklo, ta spolupráce?
1: To byl úplně nepředstavitelný zážitek. Já jsem byl velký fanoušek a jsem do dneška vlastně, jako kapely AR a ještě potom v těch přidatných, samozřejmě Monkey Business, Sexy Dancers a potom ty projekty Dana Barty. Já jsem, to je můj svět hudební totálně, od jak živa jsem to miloval, od někde od 15. A stalo se mi i taková jako radost vlastně, že jsem do své kapely, která se mnou hrává nebo se kterou já zpívám a jezdíme občas, tak tam hraje bubeník Bary Zbořil, který je vlastně bubeníkem AR. No ale s Jarama jsem o tom vlastně jsem ani o tom nikdy nepřemýšlel nebo nesnil, že bych si s nima jako zaspíval, protože mi to přišlo úplně kacířská myšlenka, ten nesmysl, proč bych tam les, když to je nejlepší kapela na světě. Jo. A stalo se, co se stalo a minulý rok v květnu jsem byl na dovolený a Roman mi zavolal, že teda že už jako asi vím, co se stalo tomu Danovi, že má ten tinnitus, že to ucho, že to je špatný, že se mu teďka blbě pohybuje v hlasitým prostředí a je AR jsou hlasitý. A jestli teda nechci jako s nima odjet pár koncertů, no tak jsem okamžitě souhlasil, no a došlo to až pak bohužel i do té fáze, že jsem byl nucený se naučit i party potom o ty, který bez toho, aniž by cokoliv klukům řekl, tak se rozhodl jít do velké politiky a před nima bylo dalších ještě 10 koncertů a kluci si nedovedli představit, že by se najednou postavili jako s tím Otou do jedné liney, protože by tím vlastně potvrzovali nějakým způsobem jeho politický. Ale ani tak nejde o to, jaký to přesvědčení bylo jeho, spíš o to, že vůbec někdo, že jako řadový člen té kapely, ale co řadový, jeden z frontmenů, se hlásí otevřeně jako ke vstupu do politiky, do aktivní politiky a oni prostě nechtěli vůbec, aby byli spojovaní jako s nějakou politickou jako činností stranou. Takže jsem byl nucený teda jako začít repovat i Otovy party, což bylo teda taky jako
2: Tak ale říkal jsi, že rap si v Jablonci měl odmala, takže...
1: No ne, tak hele, mě to jako bavilo strašně. Zároveň to mělo takovou tu lehkou pachuť toho, že to prostě už nejsou jaři, jak to lidi znají, ale musím zase říct, že pak jako kam jsme přijeli, Pardubice, Choceň, Ostrava... Teď si nepamatuju všechny ty místa, tak všude byly ty kluby narvaný a ty lidi ze začátku byli takový jako ostražitý a čekali, co bude, ale podcházeli jako nadšený, spokojený, přidávali jsme. Tam je totiž super, že ta kapela je složená opravdu jako z velkých osobností a že to má obrovskou sílu i bez třeba jako hlavního frontmana, no. Což je teda šílený, ale já jsem to tak cítil v ten moment.
2: No tak je tam samozřejmě ten jako obří kult osobnosti Romana Holého, když jsme tady trošku nakládali těm sociálním sítím, tak já vám teda musím říct, že zrovna jeho profil je jeden z mých absolutně nejoblíbenějších, protože humor Romana Holého je něco, co teda se přesně strefuje do mě a fantastické věci tam točí. A zároveň, jak kombinuje tu Sušici a Prahu, to je jako částečně vlastně vysněný život. A navíc teda shodou náhod Roman Holý tady taky brzo bude sedět, na to se velmi těším. Ondro, jsme na konci rozhovoru. Prostor pro tebe říct ano, Human Zoo, to určitě je věc, kde tě teďka pravidelně budeme vídat, ale s jakou ty jdeš do zbytku roku 2026, na co bys ještě pozval?
1: Pro mě tenhle ten rok, kromě Human Zoo, tak je ještě ve znamení toho, že mi vychází po mnoha letech nový album, který se jmenuje Vždycky to tu bylo, vychází 20. března. Na světě už k tomu albu jsou dva singly, včetně videoklipů. Ten jeden se jmenuje Viděl jsem a ten druhý duet s Katarínou Knechtovou, Romeo a Julie. A teď vlastně další třetí single bude stejnojmenný, jako je to album Vždycky to tu bylo. Takže pro mě to je tenhle ten rok jako stěžejní v tom, že budu nějakým způsobem tuhleto album propagovat a uvádět ho v život, což se mi snad bude dařit díky tomu, že mě pozvala kapela Činasky k tomu, abych jim dělal předskoka asi na 7 koncertech ve velkých amfiteátrech po celé České republice a zároveň mám velkou radost, že s tímhletím projektem můžu vystoupit na druhé největší stage festival Colors of Ostrava 15. července o 4 hodin, takže tam všechny zvu a přijďte se podívat, jestli to stálo za to.
2: Rodák z Jablonce nad Nisou si dopovídal s rodákem z Ostravy, kterou jsme tady zmínili, takže se těšte na Ondru právě třeba na festivalu Colors of Ostrava a zároveň tady teďka můžete navštívit mnoho a mnoho repríz, které čeká inscenace Human Zoo ve Spirále. Ondro, díky moc, že jsi přišel, hostem Rádia Wave a pořadu Boys byl Ondřej Ruml. Díky.
1: Díky za pozvání.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Boys. Boys. Boys. Boys.
0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Radio Wave.
4: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny.
6: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Dej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny. Fake records.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

I know. OG Parker.

nelez zahojí. Ty už navždy budeš v tý tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.